0: Státního zdravotního ústavu napadené hackery budou nefunkční minimálně 2 dny. Hlavně na Moravě teď rozšiřují obchody bez lidí i s umělou inteligencí. A české středohoří na severu Čech je opravdu rájem motýlů, zjistili vědci. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici na Bulovce, kam ji přijali kvůli zdravotním potížím po návratu z africké Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocovali přes noc v Kochově institutu v německém Berlíně. Prověřoval celou škálu většinu tropických nemocí, včetně eboli. Žena i a dál zůstává v péči lékařů, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví.
1: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Webové stránky Státního zdravotního ústavu, které v sobotu večer napadly hackři, budou nedostupné pravděpodobně minimálně další 2 dny. Státní zdravotní ústav je vědeckou a odbornou institucí, která má přispívat k prevenci a kontrole nemocnosti obyvatel v České republice. Sleduje šíření nemocí a zkoumá vliv prostředí na zdraví lidí. Hackerské útoky na státní instituce, obce, ale taky třeba nemocnice s různými dopady se objevují opakovaně. Cílem hackerů se stala v úterý také městská síť ve městě Šumperk na severu Moravy. Chod úřadu tak byl omezen. Hlavně na Moravě vznikají další samoobsluhy bez prodavaček, otevřené kdykoliv non-stop. Lidé se dovnitř dostanou i v noci prostřednictvím speciálních kartiček nebo aplikace v mobilním telefonu. Všude jsou kamery a samoobslužné pokladny. A třeba v novém obchodě v Lechoticích na Kroměřížsku teď pomáhá nakupujícím i umělá inteligence. Ta s vámi bude mluvit třeba přes reproduktory v obchodech. Tyto prodejny jsou řešením třeba zaniklých vesnických obchůdků, které se často nevyplácely. Těch v Česku jen za poslední roky skončily desítky. Východočeský Hradec Králové zaplavili letáky, které nabízejí skupinovou slevu na žaluzie a rolety. Akce, která přišla s druhou vlnou veder, je podle renomovaných firm ale podvodem.
2: Zavedená společnost, která má podobný název jako ten uvedený na letácích, varuje, že jde o podvodníky. Ti podle ní vybírají zálohy a pak už nekomunikují. Letáky s výrazným slovem upozornění jsou nalepené na vchodových dveřích většiny paneláků v krajském městě. Policie tady sice zatím žádné oznámení neeviduje, přesto nabádá k maximální obezřetnosti a u podvedených doporučuje případ oznámit. Lidem by ve výběru mohlo pomoci ověření identifikačního čísla, takzvaného IČA. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Potvrzeno, české středohoří na severu Čech je rájem motýlů, ukázal to monitoring přírodovědců. Na některých kopcích Lounska, Litoměřicka, ale i Děčínska nebo Českolipska žije až 1000 druhů tohoto hmyzu. V celé oblasti je pak přes 2200 druhů motýlů. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního červeného seznamu.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Pondělí 3. srpna se nám vrátí africké parno, bude hodně slunce a teploty téměř jako na Sahaře. Mraky a přehánky jen opravdu výjimečně. A teploty od 31 do 36 stupňů Celsia. Na jihovýchodní Moravě až naměříme zase 39.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: 60% útrata za potraviny a drogerii je v Česku zboží s akcí. Heřmanův městec na Chrudimsku se chce zbavit autobusů. A hlavním trenérem hokejového Litvínova bude Robert Reichl. Ve studiu Láďa Jakub.

0: Češi tak nakupují ve slevách nejvíc z celé Evropy. Podobně jsou na tom už jenom Dánové, Slováci a Maďaři. Analytik společnosti NIQ Karel Týra k tomu říká.
1: Navzdory tomu, že makroekonomická situace i očekávání Čechů jsou aktuálně velmi pozitivní, vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev neprodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkové zboží.
0: Teď z hudebního světa. Už víme, kdy bude pohřeb Glena Hansarda. Irský zpěvák, kytarista a skladatel zemřel ve středu ráno při dopravní nehodě na motorce v severním Dublinu v Irsku. Byl mu 56 let. Na facebookové stránce Hansarda je prohlášení, pod kterým je podepsaná jeho rodina, která je hluboce dojata projevem lásky a podpory lidí z celého světa. Děkuji všem za sdílení vzpomínek. Glenův pohřeb se bude konat v úterý 4. srpna od 1:30 odpoledne v katedrále svatého Patrika v irském Dublinu. Před katedrálou bude nainstalovaná aparatura, ale rodina doporučuje sledovat všechno přes internet na webových stránkách. Děkuji za květiny, které ale lidé nemají nosit. Míříme na východ Čech. Heřmanův městec na Chrudimsku se rozhodl vytlačit z náměstí autobusy. Ty prý jen jezdí vzhled centra města.
2: Pro autobusy, které potřebují delší odstavení, je tady nově k dispozici plocha za drážní budovou u terminálu. Radnice si od změny slibuje, že z náměstí zmizí dlouhodobě odstavené vozy, které příkazí vzhled centra, ale také omezí zbytečné přesuny autobusu mezi terminálem a centrem města. Na dodržování nových pravidel už dohlížejí strážníci. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Robert Reichl povede do nové sezony Litvínov jako hlavní trenér. Bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezony šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informují Severočeši na webu Litvínova. Asistenty v klubu, které uhájil extraligovou příslušnost baráži s Jihlavou, jsou Jakub Petružálek a nově Slovák Ivan Švarný.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Jak jsme říkali, na začátku dalšího letního týdne se vrací i saharské počasí. Teploty taky dost často mezi 36 a 40 stupni, možná bude i 42. A není vyloučené, že v dalších dnech padnou další teplotní rekordy. Už během pondělního odpoledne čekáme 31 až 36 stupňů, na jihovýchodní Moravě až 39 a na horách taky 30. A bude jen málo mraků, na skoro žádný déšť.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: linky Státního zdravotního ústavu napadené hackery budou nefunkční minimálně 2 dny. Hlavně na Moravě teď rozšiřují obchody bez lidí i s umělou inteligencí. A české Středohoří na severu Čech je opravdu rájem motýlů, zjistili vědci. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici na Bulovce, kam ji přijali kvůli zdravotním potížím po návratu z africké Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocovali přes noc v Kochově institutu v německém Berlíně. Prověřoval celou škálu většinu tropických nemocí, včetně eboli. Žena i a dál zůstává v péči lékařů, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví.
1: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Webové stránky Státního zdravotního ústavu, které v sobotu večer napadly hackři, budou nedostupné pravděpodobně minimálně další 2 dny. Státní zdravotní ústav je vědeckou a odbornou institucí, která má přispívat k prevenci a kontrole nemocnosti obyvatel v České republice. Sleduje šíření nemocí a zkoumá vliv prostředí na zdraví lidí. Hackerské útoky na státní instituce, obce, ale taky třeba nemocnice s různými dopady se objevují opakovaně. Cílem hackerů se stala v úterý také městská síť ve městě Šumperk. Na severu Moravy chod úřadu tak byl omezen. Hlavně na Moravě vznikají další samoobsluhy bez prodavaček, otevřené kdykoliv non-stop. Lidé se dovnitř dostanou i v noci prostřednictvím speciálních kartiček nebo aplikace v mobilním telefonu. Všude jsou kamery a samoobslužné pokladny. A třeba v novém obchodě v Lechoticích na Kroměřížsku teď pomáhá nakupujícím i umělá inteligence. Ta s vámi bude mluvit třeba přes reproduktory v obchodech. Tyto prodejny jsou řešením třeba zaniklých vesnických obchůdků, které se často nevyplácely. Těch v Česku jen za poslední roky skončily desítky. Východočeský Hradec Králové zaplavili letáky, které nabízejí skupinovou slevu na žaluzie a rolety. Akce, která přišla s druhou vlnou veder, je podle renomovaných firm ale podvodem.
2: Zavedená společnost, která má podobný název jako ten uvedený na letácích, varuje, že jde o podvodníky. Ti podle ní vybírají zálohy a pak už nekomunikují. Letáky s výrazným slovem upozornění jsou nalepené na vchodových dveřích většiny paneláků v krajském městě. Policie tady sice zatím žádné oznámení neeviduje, přesto nabádá k maximální obezřetnosti a u podvedených doporučuje případ oznámit. Lidem by ve výběru mohlo pomoci ověření identifikačního čísla, takzvaného IČA. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Potvrzeno, české Středohoří na severu Čech je rájem motýlů, ukázal to monitoring přírodovědců. Na některých kopcích Lounska, Litoměřicka, ale i Děčínska nebo Českolipska žije až 1000 druhů tohoto hmyzu. V celé oblasti je pak přes 2200 druhů motýlů. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního červeného seznamu.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Pondělí 3. srpna se nám vrátí africké parno, bude hodně slunce a teploty téměř jako na Sahaře. Mraky a přehánky jen opravdu výjimečně. A teploty od 31 do 36 stupňů Celsia. Na jihovýchodní Moravě až naměříme zase 39.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: 60% útrata za potraviny a drogerii je v Česku zboží s akcí. Heřmanův městec na Chrudimsku se chce zbavit autobusů. A hlavním trenérem hokejového Litvínova bude Robert Reichl. Ve studiu Láďa Jakub.
2: Na začátku dalšího letního týdne se vrací i saharské počasí. Teploty od 36 stupňů do 40 stupňů Celsia čekáme. Možná bude i 42. Meteorologové nevylučují v dalších dnech další teplotní rekordy. Už během pondělního odpoledne bude i 36 stupňů na jihovýchodní Moravě až 39. No a 30 bude dokonce i na horách v 1000 metrech a čekáme jen málo mraků a skoro žádný déšť. Téměř 60% útrat za potraviny, za jídlo a pití a taky drogistické zboží tvoří nákupy v akcích, což je asi o 2% body víc než loni. Češi tak nakupují ve slevách nejvíc z celé Evropy. Podobně jsou na tom už jenom Dánové, Slováci a Maďaři. Analytik společnosti NIQ Karel Týra k tomu říká.
3: Navzdory tomu, že makroekonomická situace i očekávání Čechů jsou aktuálně velmi pozitivní, vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev neprodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkové zboží.
2: Teď z hudebního světa. Už víme, kdy bude pohřeb Glena Hansarda. Irský zpěvák, kytarista a skladatel zemřel ve středu ráno při dopravní nehodě na motorce v severním Dublinu v Irsku. Byl mu 56 let. Na facebookové stránce Hansarda je prohlášení, pod kterým je podepsaná jeho rodina, která je hluboce dojata projevem lásky a podpory lidí z celého světa. Děkuji všem za sdílení vzpomínek. Glenův pohřeb se bude konat v úterý 4. srpna od 1:30 odpoledne v katedrále svatého Patrika v irském Dublinu. Před katedrálou bude nainstalovaná aparatura, ale rodina doporučuje sledovat všechno přes internet na webových stránkách. Děkuji za květiny, které ale lidé nemají nosit. Míříme na východ Čech. Heřmanův městec na Chrudimsku se rozhodl vytlačit z náměstí autobusy. Ty prý jen jezdí vzhled centra města.
4: Pro autobusy, které potřebují delší odstavení, je tady nově k dispozici plocha za drážní budovou u terminálu. Radnice si od změny slibuje, že z náměstí zmizí dlouhodobě odstavené vozy, které příkazí vzhled centra, ale také omezí zbytečné přesuny autobusu mezi terminálem a centrem města. Na dodržování nových pravidel už dohlížejí strážníci. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Robert Reichl povede do nové sezony Litvínov jako hlavní trenér. Bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezony šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informují Severočeši na webu Litvínova. Asistenty v klubu, které uhájil extraligovou příslušnost baráži s Jihlavou, jsou Jakub Petružálek a nově Slovák Ivan Švarný.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Jak jsme říkali, na začátku dalšího letního týdne se vrací i saharské počasí. Teploty taky dost často mezi 36 a 40 stupni, možná bude i 42. A není vyloučené, že v dalších dnech padnou další teplotní rekordy. Už během pondělního odpoledne čekáme 31 až 36 stupňů, na jihovýchodní Moravě až 39 a na horách taky 30. A bude jen málo mraků, na skoro žádný déšť.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A přejeme vám krásné pondělní ráno.
3: Hezké ranko, jsou tu zprávy a Mája, Láďa, Jakub.
4: Já vám taky přeju pěkné ráno. V Praze dnes začíná festival Prague Pride. Policie zvyšuje ostrahu. Kdo nemá dokončenou základku, nedostane ani řidičák. A Egypt zasáhlo zemětřesení. Ještě jednou pěkné pondělí. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovnosti a práva leseb, gejů, bisexuálů a takzvaných trans lidí bude pak sobotní duhový průvod centrem metropole. Pořadatelé na něm čekají 50 tisíc lidí. Nahlásili to už i pražskému magistrátu. Po nedávném nenávistném útoku v Berlíně při akci hrdosti LGBTQ+, lidí, kteří si vyžádali jednu oběť a řadu zranění, jiných provázejí festival přísnější bezpečnostní opatření. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 7 měsíců letošního roku. V pololetí byl schodek státního rozpočtu 183,5 miliard. V posledních letech červenec zpravidla přinášel prohloubení deficitu. Loni byl na konci 7. měsíce státní rozpočet ve schodku 168 miliard. Znamenalo to lepší výsledek od začátku pandemie COVID-19, ale zároveň i 6. nejhlubší červencový deficit od vzniku Česka. Kdo nemá školu, řidičák zkrátka nedostane. Podmínky teď zpřísňují Slováci. Na kurz nově vezmou jen ty, co mají ukončenou povinnou docházku. A to je pro některé velký problém.
5: Novinka je hrozbou pre tých, čo to vzdajú na strednej.
6: Každé šieste dieťa neukončí stredné vzdelanie.
5: Vraví komisár pre deti Jozef Mikloško, potrebných totiž bude minimálne 10 rokov školy. Inštruktor si však na žiadného negramotného uchádzača nepamätá.
7: Boli ľudia aj zo špeciálnej školy a nemali problém.
5: Pravidlo má vyhnať cez nechápavých vodičov. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
4: Severovýchod Egypta zasáhlo krátce po 3 hodině ráno našeho času zemětřesení. Půda se otřásla silou 5,4 stupně, uvedl to Egypt. Národní výzkumný ústav astronomie a geofyziky. Oběti ani školy zatím nebyly hlášené. Epicentrum otřesů se nacházelo asi 40 kilometrů severovýchodně od města Suez v Suezském průplavu. Otřesy, které byly cítit i v Káhiře, vycházely z hloubky 10 kilometrů. Fotbalisti Hradce Králové ve druhém kole první ligy remizovali na hřišti Bohemians 19-5 bez branek. Východočeši před čtvrtečním domácím zápasem třetího předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul udrželi soutěžní neporazitelnost v sezóně. Ve čtvrtém utkání po letní pauze nicméně poprvé nezvítězili. Zápas okomentoval královéhradecký trenér David Horejš.
8: Druhý poločas si myslím, že byl jednoznačně v naší režii, že jsme tu hru už kontrolovali, že jsme ten zápas prostě mohli překlopit na svoji stranu, protože měli jsme tam dvě jasné příležitosti, Mick van Buren a Umar. Samozřejmě potřebujeme, aby jsme takovýhle šance proměnili, jestli chceme pomýšlet na lepší výsledek, takže z mýho pohledu, když neproměníme ty šance, které jsme si druhý poločas vytvořili, tak musíme dneska ten bod brát, ale třeba říct, že i Bohemka si ho určitě za první poločas zasloužila. Asi dneska ta remíza zasloužená. Ne?
4: Po triumfu 2-1 v úvodním kole nad Pardubicemi mají v tabulce 4 body. Pražané po prohře 1-0 v 1-3 v Teplicích bodovali po prvém ročníku.
1: Frekvence 1. Počasí.
4: Dobré prosluněné ráno přejeme alespoň z Prahy a dneska to bude zase o sluníčku. Čekáme jasno a tropy a velké tropy, až 36 stupňů Celsia. Na Uhersko-Hradišťsku, Hodonínsku, Břeclavsku, taky v okrese Znojmo i Brno venkov bude až 39 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: 53.

0: Slovensku nebo v Čechách?
1: A nechápavej jsem byl hlavně, když jsem dělal nákladák, tam už to na mě bylo...
2: Jo, takhle, ale měl jsi to na poprvý, ne?
1: Měl jsem to na poprvý. Čím jste dělali? Čím jste jezdili?
0: Já jezdil si Felicí, mám pocit, počkej, to bylo v dobách dávno minulých. Mm-hmm.
2: Bylo modrý.
1: No, dobře. OK, a jakou barvou auta jste jezdili?
2: Myslím si, že to byl Peugeot, ale já Peugeotem, to nevím úplně. Jo,
1: to je
2: jako...
1: ještě starým favoritem, teda vínovým jsem jezdil. A nákladák jsem dělal IFou.
2: IFA?
1: To se rozváželo mlíko, když jsi byla nějak, malá. Jak...
0: to z nějak něco na okna, víš?
3: Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 3:01, tak co se stalo u nás přes víkend?
1: Co se stalo u vás přes víkend?
0: Já jsem nebyla doma.
1: No. Mm-hmm.
0: Manžel taky ne.
1: No.
0: Byla tam jenom dcera a kamarádi. A rozbilo se zrcadlo. A já o tom mluvím takhle schválně před horoskopy paní Dagmar Klucké, protože říká se rozbité zrcadlo 7 let neštěstí.
1: No, tak snad to rozbil někdo z té návštěvy.
0: Hele, já taky, no? Taky doufám. Tohle si teda každopádně ještě můžem probrat, protože myslím si, že na ty pověry věříte nebo nevěříte. To nám dejte klidně vědět a jestli máte nějakou pověru, která u vás doma jako rezonuje extrémně, tak 736 300 444.
1: Já mám nějakou nevěru, která doma rezonuje celkem extrémně.
2: Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno, milí přátelé. Vítejte u pondělních horoskopů. Svátek slaví Miluše a Nikodém. Gratulujeme. Vstupujeme do druhého poločasu prázdnin. Slunce ve lvu s lunou v beranu odstartuje mnoho zajímavých událostí a zpestří vám život. Co čeká lvy? Romantická dobrodružství a vzrušující podněty můžete očekávat na poli seznámení, lásky a sexu. Důraz spočívá na fantazii a inspiraci každého z vás. Pany, své plány realizujete snadno, vypadáte skvěle a máte co nabídnout. Váhy, čekají vás změny. Nelze vyloučit, že se hluboce zamilujete a přemýšlíte o svatbě. Štíři, jste-li zadaní, buďte opatrní v rámci flirtování. Chuť zakázaného ovoce pro vás eroticky laděné štíry je neuvěřitelně vábivá. Střelci, cestujete, bavíte se, sportujete. Pobyt v zahraničí i tuzemsku vám nabízí nepřebernou škálu možností, pocitů a dojmů. Užíváte si den podle své libosti. Kozorozi, konečně nesmělí jedinci zvednou hlavu, výjdou ze své ulity a navazují známosti. Nová životní etapa je před vámi. Vodnáři, vaše energie a libido narůstá. Nová láska vás na chvíli omámí, ovšem stejné nutkání vás záhy vhání do zcela jiné náruče. Jen ti skutečně zamilovaní vydrží. Ryby, ve vztazích se to může trochu pokazit. Chvilkové nedorozumění ještě neznamená, že musíte balit kufry. Věřte, že se opět vyčasí. Berani, máte talent, vášeň, cit i kliku. Osedláte si partnera a ten vám splní vše, co vám na očích uvidí. Víci, riskovat se vám dnes nevyplatí. Výkyvy nálad i situace dnes patrně budou připomínat horskou dráhu. Blíženci, více fakturů může rozptylovat vaší pozornost. Stačí vědět, co právě frčí a jiskra se rozhoří. Radci, oddáte se příjemnému snění a ignorujete realitu. Všechno se může změnit. Milenci se stanou přáteli a přátelé milenci. Milí přátelé, říká se, že když den dobře začne, tak i den dobře skončí. Série náhod, jež vás potkají, bude v zásadě dobrá, pokud zachováte rozvahu. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: na frekvenci 1. Mám tu fórek, který dorazil, Míro. Uh-huh. Ze Slovenska, řeknu ti ho česky.
1: Jo, tak to ti držím palce, budeš překládat, jo?
0: On naštěstí není dlouhý, jo? Takže pozor. Naše firma hledá nového účetního, ale hledá i toho starého. Tady je napsáno, hledá aj toho predošlého.
1: Predošlého.
2: Datárt pořádá Maxi Výprodej.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
5: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.

0: Úplně jsem si vzpomněla na to, když jsem na nich byla v Berlíně.
1: Jako no, to oni si vzpomenou taky vždycky asi, podle mě.
0: Jeden z nich krásnějších koncertů.
1: Oni si to nemyslí, ale ježiš, v Berlíně, pamatuješ, jak tam byla, no, co bylo různý koncert. No nic, tak jak to bude s počasím dneska, vedírko?
0: Vedírko, další vlna veder, to, co se vlastně o víkendu tak jako ukázalo, že by mohlo být příjemné, tak zase odešlo. Takže až do středy místy ke 40 největší vedra mají být na jižní Moravě. Jinak jasno až polojasno dneska, konkrétně odpoledne místy lokální bouřky a ty nejvyšší odpolední teploty právě na jižní Moravě. Tady místy až 39 v Čechách mezi 31 a 630 stupni.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
1: Teď je přesně 6:30, krátké zprávy, má Ládě Jakub.
6: Dobré ráno. Česko se stává zemí autonabíječek celkem za 100 miliard korun. Peníze pocházejí z evropských dotací, ale naopak chybí ta auta, která by si u nich nabíjela energii, jak píše i dnes.cz. Spousta zařízení tak zaje prázdnotou. V kapli Irského muzea moderního umění v irském Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Ten zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat zítra. Celosvětového úspěchu dosáhl společně s Češkou Markétou Irglovou Oscarem za píseň Falling Slowly. Po získání tohoto ocenění začalo dlouhé turné po světových koncertních síních a festivalech. Fotbalisti Jablonce nad Nisou zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2:0 a v nové ligové sezóně zůstali 100% stejně jako obhájci titulu Slavia a Teplice. Hosté rozhodli o výhře už v prvním poločase, kdy si dal vlastní gól Marek Icha a po něm se trefil Jan Chramosta. Právě branka Ichy dokázala podle jabloneckého trenéra Luboše Kozla zmírnit tlak domácích. Argentinský prezident přišel se zajímavým a možná i funkčním plánem, jak dál nezadlužovat stát. Dozvíte se ve zprávách v 7.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: A ještě zamíříme za vážnými dopravními nehodami. Jedna se stala v okrese Znojmo. Přímo ve Znojmě v Průmyslové ulici máme nehodu osobáku s motorkářem, na místě policie, hasiči a záchranná služba. A pouralo se taky v okrese Plzeň sever u Vírova na 27. Tam máme hlášenou nehodu dvou nákladňáků. Na místo jede policejní hlídka. Tak ať vám to dál dobře jede s Frekvencí 1 a taky Lubkou a Mírou.
1: Ano, jsme tu a přejeme 6:30. Hezké ráno.
0: Krásné ráno, tak jsme tady odstartovali ty pověry. Máš nějakou pověru, nebo kluci, máte nějakou pověru, která se vám takhle jako vybaví? Jako třeba to naše rozbité zrcadlo 7 let neštěstí, jo? Tak jestli máte něco podobného?
7: Pověru.
0: Pověru.
7: Ricky a pověry možná.
0: Ricky a pověry. Já nevím, já si třeba pamatuju ze svých pubertálních let, že jsme jako holky skákali na kulatý kanály, protože to přenášelo štěstí v lásce.
7: Jo, takhle. Já teda nerad chodím přes kanály.
1: Já taky, no. Tak jakmile nějaký poklop, tak tomu se teda vyhýbám. Kulatý kanál přináší štěstí v lásce, jo?
0: Kulatý kanál, no, musíš na něj tak jako tak a tak.
1: Zadupat, jo.
0: No.
1: Kamarádka takhle proletěla kanálem.
0: Já jsem taky jednou proletěla kanálem.
1: Tři zlomený žebra měla. Tak bacha
0: na to. Takhle až jako, takhle,
1: no.
7: Ale nepřinesl jí to lásku v podobě nějakého lékaře.
1: To jsem nezjišťoval, je to možný.
4: Michálek
3: a Lubka Ponížilová.
8: Ahoj, tady Mirej. A za celou naši kapelu vám přeju krásný léto. Těším se, že se uvidíme na některém z našich koncertů. Mějte se hezky a posílám vám tuhle písničku tady na Frekvenci 1.
4: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: 3. srpna pojďme si, přátelé, prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Tak, co bychom tam měli? Chceš ty, nebo chci já?
1: Co chceš ty? Chceš, abych chtěla já, viď? Co tam pro mě ne, asi tak
0: dobře,
1: máš?
0: Dobře, tak já ti dám něco, jo? Je to celkem zajímavý, vyskočilo na mě teďka takový video.
1: Ano.
0: Tak tě schválně prověřím. Představ si tři lahváče. Takhle stojí tři lahváče, aby to mělo rovnováhu a na ně pokládali postupně závaží z činek.
1: Ano.
0: Jo, a potom už různý železný pláty, aby tam jako... Kolik si myslíš, že unesou tři lahváče na sobě, než to praskne?
1: Než to praskne. Myslím si, že hodně. Myslím si, že to může být třeba 5 metráků.
0: 5 metráků, 500 kilo. 500 kilo typu je lupka, že unesou tři lahváče na hrdle. Tak zkuste si tipnout, přátelé, taky. Schválně, jo? A za chvilku se na to podíváme.
2: Vyhrajte na webu Frekvence 1 Astronomy.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
6: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
6: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
7: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
6: Dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
8: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
9: Tohle je boží.
8: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
9: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
8: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.

0: Krásné pondělí ráno na frekvenci 1, 3 lahváče, kolik unesou. Prosím tě, přišla tady zpráva. Ahoj, Lubimiry. To je jako asi Luby... Aha.
1: Lubomíry.
0: Ne, to seš tam, to druhý seš asi ty. Typuju klidně tunu, když se to dobře poskládá. Jára.
1: Poskládaný to je dobře. Musím ano. Říct, že jako jo, jsou to taky pláty železný a pod tím jsou teda tři lahváče, jsou plný, mají nahoře normálně zátku. Ty jsi typovala 500 kilo.
0: No.
1: Já si myslím, že si taky vlahej potlesk zasloužíš vlastně, protože tohle se blbě odhaduje. Přátelé, 891 kilo a v tu chvíli to prasklo.
0: Takže mezi mnou a já, no, Jara byl blíž, no.
1: Jako blíž 900, vlastně skoro tuna.
0: Skoro tuna, no.
1: To je fakt šílený, no.
0: Ale...
1: A nebyla to škoda, byly to německý pivo.
2: Frekvence 1.

0: nádherně ladí k tomu počasí.
1: No, to jo, já si dokonce myslím, že máme vyšší teploty, než jsou v Riu.
0: To se schválně podívám.
1: To se schválně podívej, protože dneska má být na Jižní Moravě až 39 a to si myslím, že rozhodně bude na plavečky a na vrtění bokama někde na pláži, takže to si myslím, že by klidně asi šlo takovou sambu si hodit. Tak co, máš to? Kolik je dneska v Riu?
2: Já bych řekl, že možná to nebude už ani na to házení tím bokem, jak budou ty lidi strašně olepený.
0: Hodíš, bo přilepíš se k někomu jinému. Přátelé, dnes Rio de Janeiro 26 stupňů.
2: No, tam je zima.
0: Strašný, za chvilku zprávy.
3: 7 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Nachystal je Láďa Jakub.
1: Krásné ráno.
2: Pěkné ráno, západočeští soudci se začali svlékat. Moskva se začala bát, zveřejňuje tak mapy ukrytů. A argentinský prezident vyhrožuje politikům, že jim sebere výplaty. Ještě jednou pěkné 3. srpnové ráno. Soudci na západě Čech se svlékají. Tedy konkrétně je jim takové vedro, že odkládají taláry kvůli vysokým teplotám v místnostech bez klimatizace, kde se často ani nemůže větrat. Tam povolují jednání bez taláru i ostatním účastníkům soudních řízení. K takovému kroku přistoupili třeba v Plzni nebo do Mažlicích, zmiňují Novinky. O opatření kvůli vlně veder uvažují taky v Rokycanech. Moskva se asi začala bát, úřady v ruském hlavním městě a v moskevské oblasti začaly zveřejňovat oficiální mapy krytů. Donutil je k tomu po ukrajinských dronových útocích tlak veřejnosti, která vedení Moskvy i zmíněné oblasti ostře kritizovala a taky kvůli nedostatečnému varování před leteckými údery. Přispěly k tomu rovněž ruské obavy, že Ukrajina by mohla už velmi brzy nasadit balistické rakety delšího doletu. Doteď byly kryty spíš tajné. Začala nám druhá polovina letních prázdnin a řada lidí se teprve chystá na dovolenou. A věděli jste třeba, že terminál 1 pražského letiště v Ruzyni má přísnější pravidla pro přepravu tekutin než terminál 2? Upřesní nám to mluvčí letiště Jiří Hanych.
4: V terminálu 2 máme k dispozici na centrální bezpečnostní kontrole CT rentgeny, které umožnily jaksi uvolnit limity na tekutiny. Díky tomu cestující, kteří odlétají z terminálu 2, si mohou vedle těch standardních 100 ml lahviček v sáčku do maximálně 1 litru vzít ještě jednu nádobu navíc, a to až do objemu 2 litrů.
2: Na terminál 2 navíc cestující při bezpečnostní kontrole nemusí z příručního zavazadla vyndávat elektroniku ani tekutiny. Na terminálu 1 dál platí nádoby do 100 ml, uložené v průhledném sáčku o objemu nejvýš 1 litru. Politici v jihoamerické Argentíně nedostanou plat, pokud budou dál zadlužovat stát. Přišel s tím prezident Javier Milei. Poprvé v naší historii by politici, pokud nebudou dělat své domácí úkoly, nedostanou zaplaceno. Plat nebudou dostávat politici nikoliv lid, prohlásil prezident. Podle něj předloha neovlivní výplatu důchodů, sociálních příspěvků, podpory v nezaměstnání.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak, pojďme opět hrát o peníze. Minulý týden tady bylo veliké zemětřesení.
3: Přesně tak, to padalo jedno za druhým. Každopádně, dneska pro vás máme, je to neuvěřitelné, už 6000 korun.
2: Tak, kdo pak tam? Tady Míra s Lubkou. Hezké ráno.
4: Dobrý ráno, tady Hanka z Náchoda.
2: A Hani, moc vás zazdravíme. Tak 6000.
4: Taky zdravím.
2: Připravená.
4: Připravená.
2: Tady je Peťa Hřebíčková.
5: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla...
4: Lékořici.
3: Lékořici. Pojďme to prověřit.
2: Zkusme.
5: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla...
4: Nevadí.
3: Ale máte ráda od Vaška Neckáře lékořici?
4: No, nemusím mi, ale mamka je má ráda.
3: No, takhle, tak jo.
2: Co to vůbec je? To je pendrek?
4: Lékořice. To je pendrek, no.
3: To je pendrek.
2: Byl hrozný hit, co, tenkrát?
4: No, se říkali čertí hovna, jsme mu říkali. Ale...
3: Počkej, ale to byly ještě takový ty malý, jak se tomu říkalo?
4: No, malinký, no, takový.
3: Lékorky, nebo jak se tomu říkalo těm bonbonkům, co měli uvnitř pendrek a z vrchu vypadaly jak léky?
4: No.
2: A to byly čertí hovna, jo? Teda.
3: To byly čertí
4: hovna. Malý.
2: Ani mějte se krásně.
4: Taky krásný den.
3: My přihodíme pětistovku.
2: Troška zpestření, to, já jsem to slyšel poprvé, mě to se potalo.
3: 6500, o které hrajeme ještě jednou dneska.
2: Já jsem
3: dneska
2: si představil ten dlouhý pendrek, který se prodával tenkrát na váhu, jestli si vybavíš, když se objevil někdy ještě jo, jako za socíku.
3: To by byly sataní.
2: Právě.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: I letos v létě jedeme za vámi.
1: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
8: Radiokempy Frekvence 1.
1: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
9: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
8: I letos v létě jedeme za vámi.
1: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
8: Radiokempy Frekvence 1.
1: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
9: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
10: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
11: Voda už prostě nestačí.
12: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.
11: Voda

0: pondělní ráno na frekvenci 1. Jaké bude odpoledne?
1: Okay, mocný nádech.
0: No,
1: jaké bude odpoledne?
0: No, tak teplé. To ví Dagmar.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Dobré ráno. Úderem nového pracovního týdne startuje další vlna veder. Pozor, od pondělí až do středy budou nejvyšší odpolední teploty opět atakovat hranici 40 stupňů Celsia. A nyní jasné, že ty nejvyšší teploty v tomto týdnu naměříme na jižní Moravě. Mimochodem, bylo by to poprvé v historii, kdyby na Moravě a ve Slezsku rtuť teploměru pokořila hranici 40 stupňů Celsia. Dneska bude jasno až polojasno, během odpoledních hodin se velmi ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat přehánky nebo také bouřky. V Čechách se teploty zastaví mezi 31 až 36. Na jižní Moravě ale zamíří až k 39 stupňům. Jediné, co nás malinko ochladí v průběhu dnešního odpoledne, budou lokální bouřky, ve kterých může spadnout až 20 litrů na metr čtvereční.
1: Za minutu bude 7:30, krátké zprávy Láďa Jakub.
4: K Česku míří polník jasanový brouk, který škodí evropským jasanům. V červnu ho viděli lidi v Maďarsku a v červenci na Slovensku. Pozornil na to i dnes. Proto Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský žádá veřejnost o pomoc. Výskyt tohoto invazivního brouka může nahlásit na stránkách úřadu. Kovově modrozelený polník měří až 14 mm. Energetická společnost ČEZ dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 koruny za akci. Celkem vyplatí 22,5 miliardy. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard korun. Kubánská energetická síť znovu skolabovala. Obyvatelé ostrovního státu, včetně hlavního města Havany, jsou tak podle agentury AFP úplně bez dodávek proudu. A v Polsku i Německu museli zavřít některé pláže u Baltského moře. Jsou v nich totiž bakterie. Podrobnější budeme ve zprávách v 8.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy teď v 7.30. Pěkné ráno všem za volant. Opatrní buďte v Oseku na Teplicku. Máme v Nilzonské ulici nehodu dvou osobních vozů. D8 hlásí porouchané odstavené auto na 26. kilometru na trase od Roudnice nad Labem na Prahu. Na 55. v okrese Přerov u Kokor máme taky porouchaný odstavený autobus. Projíždějte tu jen jedním jízdním pruhem. No a D1, 244. kilometr od Polska na Ostravu. Tam máme probíhající odklízení práce, máme tu neprůjezdnou zpevněnou krajnici. Ode mě všechno, pokračuje Lubka Smírová.
1: Jsme tu, hezké ráno, přesně 7:30 a něco tady mám, pozor.

0: 63 a tahle skupina naposledy hraje v legendárním liverpoolském klubu, kde hráli pravidelně od roku 1957. Když se fanoušci dozvěděli, že je to naposledy, tak se uvnitř zabarikádovali a odmítali odejít.
1: Je docela vtipný, jo?
0: Asi
1: nám měli dost klastu. Tak tam zůstali. Ale teď zrovna, když tady poslouchám, vlastně cokoliv dáš od Beatles, tak je to hit za hitem. A já jsem si teďka říkal, jak s námi byli Miraj na tom radiokempu ve Strážnice, jak jsem si říkal, jak je to super, když kapela se dostane do té fáze, že je schopná složit celý koncert jenom z hitů.
0: Jo.
1: Což Miraj, tomu už se to teďka povedlo a to je opravdu co song, to znáš a nemusíš být jeho fanoušek, ale určitě si ho minimálně někde
0: někdy slyšel.
1: Otevřeš skříň, je tam Miraj.
0: Miraj.
1: Jo, a to je prostě super a to měli i Beatles, takže Beatles a Miraj na stejné úrovni.
0: Dejme tomu.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
3: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

0: 8:30 minut vás moc zdravíme, možná sedíte doma, přemýšlíte, kam vyrazit, venku vedro napadnutí, tak bychom pro vás mohli mít nějaký ten tip, kde se schladit lehce.
1: Na nějaký výlet?
0: Aha, jasně, od toho je tady náš kolega Tomáš Fíla. Tome, hezké ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Krásné ráno přeji, tak dnes vás vezmu na parádní výlet, kde se možná budete i trochu bát. A ještě k tomu přidám takovou perličku. V každém případě dnes míříme do kostnice u svatého Jakuba v Brně. A pokud jste tam ještě nebyli, tak vězte, že jde o druhou největší kostnici v Evropě, a to po pařížských katakombách. Celé tyto unikátní prostory byly objeveny při průzkumu podzemí v roce 2001. No a dnes jsou nám od roku 2012 plně kompletně přístupné. V téhle kostnici zažijeme opravdu nečekanou atmosféru. No a mohu ještě doporučit jeden takový tip, který jsem se dozvěděl a samozřejmě dnes také prověřím, že během prázdnin se tady každý pátek konají noční prohlídky a ty nám zprostředkují neopakovatelnou atmosféru při svíčkách právě v tomto království smrti. V každém případě my můžeme tuto kostnici právě při svíčkách obdivovat každý pátek, a to až do 21. hodiny a 30. minuty, takže tamto kouzlo bude ještě umocněnější. No a zítra zase přijdeme úplně s jiným typem. Tak se mějte krásně a my se dnes ještě uslyšíme. Tak hezké
1: měj
2: ráno.
1: Se krásně.
0: Motá jazyk, ale já se nedivím. Je to výborný tip, kostnice v Brně, protože já byl minule v Brně v pátek večer, tam ti byla samá kost. Ale super.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
5: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Radiokempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
7: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.

0: Dvě minuty po tři čtvrtě na osm, dnes je pondělí s datem 3. srpna. Dneska slaví kulatiny ten, kdo chtěl být původně pilotem, ale nakonec si to rozmyslel a vydal se na úplně jinou dráhu.
1: Na dráhu operního pěvce. Já vlastně teda nevím, jestli šel přímo tou drahou toho operního pěvce, ale je vtipný, že na pilota se nedostal, ale na operáka ho vzali.
0: Operátor.
1: O kom je řeč, tak tím, kdo dneska slaví kulaté 70. narozeniny, je Štefan Margita.
0: Ano, náš velký oblíbenec, velmi často chodí k nám na návštěvu na Frekvenci 1, my ho vždycky moc rádi vidíme. A třeba teď zrovna poslouchá, anebo mu to někdo řekne, tak Štefane, přejeme vám samozřejmě krásné narozeniny, hezky si je užijte.
1: Všechno nejlepší.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.

0: Frekvence 1 s vámi, za 6 minut bude 8, je tu s námi Láďa Jakub, který připravuje zprávy na 8. Co tam máš zajímavého?
1: Ahoj Láďo.
2: Ahoj, dobré ráno. No, nepotěšíme milovníky polského a německého Baltského moře, protože v Polsku i Německu zavírají některé pláže. Jsou v nich totiž bakterie, které pocházejí z fekálií. Tak pozor na to.
1: Z fekálií.
2: Z fekálií.
1: Já jsem chtěla říct, že bakteriím se vedru daří, ale v Baltu vedro není.
2: No není, no, tak tam se daří
0: taky. Odolný.
2: Jsou odolní, přesně tak.
0: Well, vikingu.
2: Konkrétní pláže prozradíme za chvíli.

0: tisíce korun v posledním slově, hrajeme o ně v příští hodině.
1: Do té doby ale na Frekvenci 1 pro vás máme ještě zprávy, no a možná můžu něco slíbit, Míro?
0: No, zkus tak slibuj,
1: dojde
0: no.
1: I na placení vašich účtů.
0: Ale...
2: Dovolená u moře s Blůstkem
3: hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme vám hezké pondělní ráno.
1: Zprávy má Láďa Jakub, krásné ráno.
4: Pěkné ráno, v Polsku i Německu zavírají některé pláže u Baltského moře. Pozor na podvodníky, kteří se vydávají za českou policii a nabízejí slevy na pokuty. A fotbalisti Hradce premizovali na hřišti Bohemky bez branek. Ještě jednou příjemné ráno. V Polsku i Německu museli zavřít některé pláže u Baltského moře, jsou v nich totiž bakterie. Jsou to bakterie z fekálií, které se do vody dostaly. Týkat se to má konkrétně 5 úseků pláže u města Darlovo a 2 úseků pláže u gdaňské městské části Březno. Podle Radia Gdaňsk se zvýšené množství bakterií objevilo taky v jezerech Ostřické a Juno nedaleko Gdaňsku. Potíže se ale týkají i sousedního Německa. Pláže se kvůli bakterii E. coli zavřely taky o okrese Odze. Podle webu Odze Zeitung se bakterie rozmnožila v zátoce Salzhaf u věznice Rokov. Ještě vážnější problém ale představují bakterie z rodu Vibrio. Ty už letos u našich západních sousedů přepravily o život 2 lidi. Mitteldeutscher Rundfunk informuje, že kvůli nim tamní Leibnizův institut testuje systém včasného varování, který má na jejich zvýšenou koncentraci v Baltu upozornit. Letní sezona je za půlkou a vyšší počty cestujících zaznamenává i pražské letiště. Lidé by si při cestě ale měli nechat větší časovou rezervu, aby nepřijeli pozdě. Kvůli přestavbě křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou se totiž můžou hlavně ve špičce tvořit dlouhé kolony. Mluvčí letiště Jiří Hanych Frekvenci 1 doporučil zvážit taky cestu městskou hromadnou dopravou.
5: V místě této stavby se mohou tvořit dopravní kolony a řidiči se zde mohou zdržet třeba i několik desítek minut. Platí to zejména v ranních a odpoledních dopravních špičkách. Prosíme tedy cestující, aby s touto variantou počítali, pokud zvolí individuální automobilovou dopravu. Případně doporučujeme využít městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby.
4: Mluvčí taky doporučil, aby lidé na letišti minimálně 2,5 hodiny před plánovaným odletem byli a pokud odlétají z terminálu 1, kde je nutná ještě kontrola pasová, tak 3 hodiny před plánovaným odletem. Podvodníci vydávající se za českou policii nabízejí slevy na pokuty. Překročili jste rychlost, ale když zaplatíte hned, dostanete 50% slevu na pokutu. Tohle vám často napíšou. Ve skutečnosti jde ale o další trik takzvaných kybršmejdů. Upozorňují na to Novinky. Cílem není vyřešit pokutu, kterou jste často ani nespáchali. Záměr je dostat vás na podvodný web a získat vaše osobní údaje. Fotbalisti Hradce Králové ve druhém kole první ligy remizovali na hřišti Bohemians 19:5 bez branek. Východočeši před čtvrtečním domácím zápasem 3. předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul udrželi soutěžní neporazitelnost v sezóně. Ve čtvrtém utkání po letní pauze nicméně poprvé nezvítězili. Zápas okomentovali královéhradecký trenér David Horejš.
6: Druhý poločas si myslím, že byl jednoznačně v naší režii, že jsme tu hru už kontrolovali, že jsme ten zápas prostě mohli překlopit na svoji stranu, protože měli jsme tam 2 jasné příležitosti, Mick van Buren a Umar. Samozřejmě potřebujeme, aby jsme takovýhle šance proměnili, jestli chceme pomýšlet na lepší výsledek, takže z mého pohledu, když neproměníme ty šance, které jsme si druhý poločas vytvořili, tak musíme dneska ten bod brát, ale je třeba říct, že i Bohemka si ho určitě za první poločas zasloužila. Asi dneska ta remíza zasloužená. No.
4: Po triumfu 2-1 v úvodním kole nad Pardubicemi mají v tabulce 4 body. Pražané po prohře 1-3 v Teplicích bodovali poprvé v ročníku.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: Jednou větou, dnes bude zase horko a dusno, s teplotami nejčastěji do 36 stupňů, ale na jihovýchodní Moravě naměříme až 39.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Nehoda je na teplické D8 za Novou Vsí na Mělnicku, s Ústí nad Labem na Prahu. Kolona je už na půl hodiny od kilometru 19 začíná. Na silnici 16 před D8 se už taky tvoří kolony jak ve směru od Mělníka, tak ve směru od Slaného. A omezení je i na objížďce dálnice na silnici číslo 608.

0: A hezké ráno, Frekvence 1 s vámi, samozřejmě jsou tu prázdniny, posíláte nám účtenky, chcete je od nás zaplatit, my tomu rozumíme.
1: A dorazila jedna, na které je napsáno, zdravím Lubku a Míru, tak jsme se rozhodli, že takovou účtenku přece chceme proplatit.
2: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
0: Píše nám Libuška.
1: Tak.
0: Píše nám z Horní Břízy. Na stromě bydlí.
1: Horní Bříza. Počkej, Horní Bříza, to je kousek od Plzně, mám pocit, ty jo.
0: Myslíš?
1: Myslím. Nebo počkej, už to...
0: Břízka se k břízce naklání.
1: Horní, něco mě to říká, Horní Bříza. Koukám na to, Horní Bříza, no, kousíček od Plzně.
0: Jo, tak já to zkusím
1: ještě,
0: vytočit,
1: ještě před Kaznějovem. Jo.
0: Zkusíme to.
1: Plzeň Sever, řekla bych, že to bude.
0: Libuška má klasicky takový ten to telefonní číslo, kde jako nejsi schopná vůbec rozpoznat jednotlivý čísla.
1: Jednotlivý čísla?
0: No. Uvidíme, jestli se dovoláme.
1: Přemýšlím, co já jsem dělala v Horní Bříze.
0: Uh-huh. Libuško, dobré ráno, tady Míra s Lubkou, moc vás zdravíme.
3: Já vás taky moc zdravím.
1: Které rádio platí za vás?
3: No, Frekvence 1.
0: Libuško, voláme správně na Plzeňsko, našli jsme to dobře.
3: Ano, ano.
1: Plzeň Sever.
3: Ano, ano.
1: No, my za vás chceme něco zaplatit, jestli pak si pamatujete, co by to mohlo být?
3: No, buď to bude nákup, anebo to bude benzín.
0: No, tak je to nákup. Já zrovna koukám, za co jste tady utrácela, co je tam zdravého a co méně.
1: Je tam něco zdravého?
3: Určitě je tam zdravých věcí do.
0: Ale pozor, kupovat v srpnu, potažmo v červenci, zimní salám.
3: To byl uherák.
1: Jo, takhle.
0: A jmenuje se to zimní salám, jo?
3: To znamená... Jo, to se tak jmenuje.
0: To vůbec nevím.
1: To vlastně vydrží až do zimy, že jo? Já vím, že uherák
3: to... Vlastně ne.
1: Ne, ale bývaly tak pověšený různě ty salámy nad dveřma, ne? Tyhle ty suchý. A vlastně z toho kapal ten olej, ten tuk a ten salám byl pořád dobrý.
3: No, tak ale to asi, to... já nevím, jestli byl uherák, to je dále. Já myslím, že při těch kvalitách by to asi nevydrželo.
1: Jo.
0: Tak skoro 15 za vás platí Frekvence 1, samozřejmě moc rádi. Libuško, mějte se krásně, zdravíme do Horní Břízy.
3: Taky vás zdravím, moc ráda vás poslouchám a dokonce vás poslouchám od začátku, to už je strašně let.
1: Ty
3: já už jsem taková stará paní.
1: Ty jo,
0: a takže přes 30 let už jako jo.
1: Jo.
3: No a teď mě je 70.
1: No a tak to jako v 70 v současné době, to jste v těch nejlepších letech. A řekněte nám, že jo.
3: No, dobře. Budu souhlasit.
0: Tak jo. Libuško, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Taky, naschle.
2: Frekvence.

0: Krásná letní melodie, která ladí k dnešním 40 stupňovým teplotám, teda skoro samozřejmě.
1: Skoro.
0: Kdybyste se chtěli ochladit, tak můžete do vesmíru.
1: Přesně tak, protože dneska na Frekvenci 1 zažijete den s hvězdárnou a planetáriem Brno.
0: Ano, to je místo, kam já už se dlouho chystám a nikdy mi na to v Brně bohužel nevyjde čas a strašně mi to mrzí, protože já jsem samozřejmě veliký fanoušek vesmíru a tohle místo je fantastické. Vy se můžete vydat na festival Planet Brno. Jehož letošní ozdobou je Gigalon, tedy obří model planety Jupiter. Kdybyste nevěděli, to jsou taky ty svítící koule, přesně, který oni přesně tam mají. A obíhá to samozřejmě sociální sítě, je to velmi fotografované místo.
1: Kromě parádních fotek, o kterých teda samozřejmě mluvíš, si odnesete i spoustu zajímavostí nejenom o sluneční soustavě. Třeba i o tom, kam až ve vesmíru doputoval záznam Českého hlasu.
0: Či to byl záznam, to vlastně ani nevím.
1: To taky nevím.
0: To já bych chtěl mít tohle.
1: No, už tě někdo předběhl.
0: Sakra. Takže pozor, přátelé, dneska na Frekvenci 1, mezi 12. a 13. hodinou, přesně po obědě, u Robina a potom taky odpoledne ještě u Jany s Vojtou mezi 3. a 4. hodinou budeme soutěžit o skvělé ceny od Hvězdárny a Planetária Brno.
1: No a zapojit se můžete také na našem webu frekvence1.cz, kde běží soutěž o další vesmírné ceny.
2: Velké hlavy na Frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Můj doktor se pýta, koviš pony broky v těle máte?
5: Koviš pony broky? Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
4: Keď je tam nějaká žena, jako jak broky? Máš někoho nepostřelil, ne?
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: A raz, dva, tři, čtyři, celá.
7: Voda už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
9: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
10: A21.
11: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen

0: pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2004. Gratulujeme.
2: Dávno už vím, že chodím jak děň. Jsem čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: písničku mám vzpomínku, normálně je to strašně, strašně dávno. Úplně jsem si vzpomněla na svoji kamarádku. Já vlastně nevím, jestli si mě ještě pamatuje, ale byli jsme spolu v Lázních ve Frantovkách. Vlasta Kočová podle mě se jmenovala. A ona poslouchala tuhle tu písničku. Já jsem ji do té doby vůbec, ale vůbec neznala.
1: A ona ji poslouchala furt dokola.
0: A ona ji poslouchala pořád dokola.
1: Nám v tom věku dělo tenkrát.
0: Tak, každopádně, pojďme se podívat na počasí. Další vlna veder až do středy, místy ke 40. Největší vedra nás čekají na jižní Moravě. Jinak jasno až polojasno, odpoledne místy lokální bouřky. Na jižní Moravě teploty až u 39, jinde v Čechách 31 až 36.
1: Teď ale čas na krátké zprávy. Má je Láďa Jakub, hezké ráno.
2: Dobré ráno. Česko se stává zemí autonabíječek, celkem za 100 miliardy korun. Peníze pocházejí z evropských dotací, ale naopak chybí ta auta, která by si u nich nabíjela energie, jak píše iDnes.cz. Spousta zařízení tak zeje prázdnotou. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Ten zemřel 29.7. při dopravní nehodě. Pohřeb se bude konat až zítra. Celosvětového úspěchu dosáhl společně s češkou Markétou Irglovou, Oscarem za píseň Falling Slowly. Po získání tohoto ocenění začalo dlouhé turné po světových koncertních síních i festivalech. Fotbalisti Jablonce nad ní jsou zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2-0 a v nové ligové sezóně zůstali 100%, stejně jako obhájce titulu Slavia a Teplice. Hosté rozhodli o výhře už v prvním poločase, kdy se dal vlastní gol Marek Icha a po něm se trefil Jan Chramosta. Právě branka Ichy dokázala podle jabloneckého trenéra Luboše Kozla zmírnit tlak domácí.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehoda je na D8 za Novou Vsí na Mělnicku ve směru z Ústí nad Labem na Prahu. Je to na půl hodiny už od 19. kilometru. Na silnici 16, která taky křižuje D8, jsou taky fronty, jak ve směru od Mělníka, tak Slaného. A omezení je i na objížďce dálnice na silnici číslo 608. Na D2 od Bratislavy na Brno jsou kamiony v kolonách od 8. kilometru. No a zdržíte se taky na 43, tedy ve směru Brno, Svitavy Brno před Letovicemi i u Černé hory. Stojíte v kolonách, tak přejeme pevné nervy a bezpečně dojďte s Frekvencí 1 Mírou a Lubkou.
1: Přejeme vám krásné ráno, je pondělí s datem 3. srpna.
0: Dneska je to, přátelé, 10 let od zákazu Segwayů v Praze. Mm-hmm. To jsou takový ty vozítka, jak na nich jezdili opilci, že jo, večer po Praze.
1: Takže 10 let... Co ano. Je zakázali, 10 let, co je Praha zasviněná značkama ze
0: Segwayů.
1: Zákaz Segwayů, na čemž někdo vydělal podle mě ohromný prachy.
0: No.
1: Tam to bylo úplně jako jasný podle mě záměr, že na tom, protože já nevím, jestli jste si toho všimli, jo, tak Pražáci rozhodně, jo, ale až budete někdy v Praze na výletě, tak si všimněte, že to jdete třeba někde po chodníku a vpravo jsou úzký, prudký schody směrem nahoru. A předtím je značka zákaz vjezdu Segwayů, no tam by jel jenom idiot na Segwayi. Jo, a takových značek je v Praze, jako nebojím se říct, stovky tisíce, protože jsou opravdu, vy jste úplně na konci světa, tady někde v nějaký zahrádkářský kolony a tam je najednou zákaz vjezdu Segwayů. Jo, tam jezdilo se na nich jenom v centru v podstatě, takže podle mě tady na tom někdo vytřískal jako v ohromu.
2: Nebyla to ta firma?
1: No tak jako, to může se tenkrát nějak asi jako domluvit, přitom to jde podle mě nějakou vyhláškou, koloběžky zatrhly jako vyhláškou, jo. Že? To značky nejsou.
0: Takže víte co, tak jo, tak jste nám to zakázali, ale tak my pro vás vyrobíme ty dopravní značky.
1: Přesně, jo, takhle. Když nemůžeme dělat teda Segway, tak my děláme ty značky, jo? Tak jo, tohle to beru.
3: Míra Michálek
4: a Lubka Ponížilová.

0: Za 5 minut 8:45 přejeme hezké ráno, mám oblíbený český film, zítra to roztočíme, známe všichni a tam Luděk Sobota se trousí z hospody někdy v noci, prospěvuje, zastaví policajti, řeknou občanský průkaz a Luděk říká, tady se bude platit pokuta. Tak asi tak bych jako uvedl teď to, o čem budeme mluvit.
1: Přesně tak, míříme do Chorvatska, míříme do Splitu, kde přátelé, teď od víkendu platí noční zákaz popíjení alkoholu.
0: Ano, a pokud budete pít, tak tady se bude platit. Pokuta.
1: Jinak bacha, no. Platí ten zákaz pouze do 15. září.
0: No tak oni se chtějí vyhnout samozřejmě těm nalitým turistům, to je úplně jasný. No. Ale děje se to, vlastně já jsem o tom nedávno mluvil, když jsem byl v Polsku, že mě tam zaskočilo, že už po 9. večer, myslím dokonce po 8. mi neprodali pivo normálně v sámošce. Prostě to zatáhnou takovou roletou tu lednici a neprodají ti to, nechtějí, aby se tam trousili opilci. Říkal jsem si, že jsem v Polsku. Mě to vlastně překvapilo a na druhou stranu si říkáš právě v Polsku.
1: Přesně tak, na druhou stranu nepřekvapí.
0: Tak na to myslete. Frekvence.

0: Frekvence 1, každé ráno hrajeme o peníze hned dvakrát, teď je to po druhý.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: A teď tam pro vás máme 6,5 tisíce nedokončená věta herečky Petry Hřebíčkové.
0: Tady Míra s Lubkou, kdo tam? Hezké ráno. Halo?
3: Halo, halo, koho pak...
0: Tak trošku máme slabší signál. Zatím ještě jednou.
3: Zatím jsem měla pocit, že slyšíme pouze sebe. Krásné ráno.
4: Je to lepší teď?
0: Jo, fantastický. Jo. Teď je to až moc.
3: ne, v pohodě je to,
0: Jak pak se jmenujete?
4: Simona z Opavy.
0: Simonko, zdravíme. Tak máme pro vás 6,5 tisíce korun a tuhle větu.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Tak.
4: Mýdlo?
3: Mýdlo. Prověříme mýdlo.
0: Zkusme mýdlo.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Bohužel, nedá se nic dělat.
4: Jasně.
0: Simonko, už jste byla na dovolené letos?
4: Byla.
0: A co jste si dovezla?
4: Hodně věcí.
3: Jo. Fakt? Kde jste byla? Jestli můžete teda... V Turecku,
4: no.
3: V Turecku,
0: jo. Takže hadříky,
3: tak
0: jo.
3: Tam se vozí.
0: Nový vlasy, jasně.
3: Nový zuby, i na zuby se tam prejezdí, mám pocit.
4: No, slyšela jsem, ale jo. To ne.
3: Do toho byste nešla.
4: Určitě ne.
0: Simčo, mějte se krásně, hezké léto.
4: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: A my přihodíme 500. Takže... Je tam 7 000, o které hrajete dneska dopoledne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: 3. srpnové ráno, přejeme vám hezké pondělí. To je vlastně první pondělí srpnu.
1: Je to tak?
0: Je to tak, no jo. No. A chtěli jsme jenom říct, že pokračují kempy Frekvence 1. Tento týden jedeme opět my a jedeme směr jižní Čechy.
1: V podstatě jedeme směr Pohoda, tedy kemp Pohoda, a spolu s námi dvěma, protože tam jedeme my dva, tam jede Adam Ďurica.
0: Je to tak. Doražte za námi, je to kousek pod Táborem, moc se na vás těšíme, je to moc hezký kemp a myslím, že bude úplně super atmosféra, podobně třeba jako minulý týden ve Strážnici.
1: Koukám, že je tam pískovna i rybník.
0: No tak jo.
1: A ještě řeka.

0: trošku zavirovaná kapela tohle. Korona.
1: Korona, no od covidu nevím, jako vlastně, že jsou spokojení se svým názvem.
2: Do té doby to bylo pivo.
1: Přesně.
2: Pak je všechno jinak. Je tady Miloš, hezké ráno.
3: Hezké ráno, přátelé.
1: Krásné ráno.
3: Vypadáte fantasticky.
2: To my vždycky takhle po víkendu.
1: Po víkendu.
3: Ano, ano, výborně. Zrovna jsem říkal, jak obdivu Míru, našeho nejlepšího cyklistu tady na Frekvenci 1. Co toho ujede, byli jsme s chlapci o víkendu. Počet kilometrů poměrně nižší, výdaj energie velký.
1: Poměrně vyšší
3: a říkal jsem, jak on může ujet ty stovky kilometrů, vůbec tomu nerozumím.
2: V tom vedru, víte, ještě tak vedru, jako teď bylo hnusný o víkendu, teda.
1: Tak, jako bylo vedro, no. Bylo to, a proto jsme všichni jeli na kolech.
2: Přesně, chtěli jsme si to prověřit, že to fakt nejde.
1: Ale je to dobrý, přátelé, infarkt nemáme, jsme na tom stále
3: tady,
1: dobře.
3: Jsme dobře,
2: tak
3: jsme dobře.
2: Jo, pojďme na zprávy.
4: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A zprávy nachystal Láďa jako hezké ráno.
5: Hezké ráno. V Praze dnes začíná festival Prague Pride. Policie bude v pohotovosti. Egypt nad ránem zasáhlo zemětřesení a Rychnovsko bude mít svou první turbokřižovatku. A tady jsou detaily. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Navídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovnosti a práv leseb, gejů, bisexuálů a trans lidí bude pak sobotní duhový průvod centrem metropole. Pořadatelé na něm čekají 50 tisíc lidí. Nahlásili to už pražskému magistrátu. Po nedávném nenávistném útoku v Berlíně při akci hrdosti LGBTQ+ lidí, kteří se vyžádali jednu oběť a řadu zraněných, provázejí festival přísnější bezpečnostní opatření. Severovýchod Egypta zasáhlo dnes nad ránem našeho času zemětřesení. Půda se otřásla silou 5,4 stupně, uvedl to Egyptský národní výzkumný ústav astronomie a geofyziky. Oběti ani škody ale zatím nejsou hlášené. Epicentrum otřesů se nacházelo asi 40 kilometrů severovýchodně od města Suez v Suezském průplavu. Otřesy, které byly cítit i v Káhiře, vycházely z hloubky 10 kilometrů. Míříme na východ Čech. Rychnovsko bude mít svou první turbokřižovatku. Pomůže plynulejší dopravě k automobilce.
6: Turbookružní křižovatka na státovce u Častolovic směrem na Kostelec nad Orlicí zatím slouží jako klasický kruháč. Jakmile se zprovozní budovaný obchvat, řidiči si tady poprvé vyzkouší způsob turbookružní křižovatky. Projíždět se tady bude po plynule vedených spirálovitě uspořádaných jízdních pruzích, na kterých je zamezeno proplétání aut. Tenhle nizozemský vynález má přinést zejména plynulejší a bezpečnější překonání křížení. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Kdo nemá školu, řidičský průkaz nedostane. Podmínky Slováci. Na kurz nově vezmou jen ty, co mají ukončenou povinnou docházku, a to je pro některé problém.
7: Novinka je hrozbou pro tých, čo to vzdajú na strednej.
8: Každé 6. dieťa neukončí stredné vzdelanie.
7: Pravý komisár pre deti Jozef Mikloško, potrebných totiž bude minimálne 10 rokov školy. Inštruktor si však na žiadného negramotného uchádzača nepamätá.
9: Boli ľudia aj zo špeciálnej školy a nemali problém.
7: Pravidlo má vyhnať cez nechápavých vodičov. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
5: A na Slovensku ještě zůstaneme, kolegové, v Bratislavě slaví 100 let rádia. Přesně 3. srpna 1926 se poprvé ozvalo halo, tady Bratislava. Bratislavu ale málem předběhly Košice. V celém Československu ale rozhlasové vysílání začalo v Praze už 18. května, 3 roky předtím, tedy v roce 1923.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Ve Strážovicích na Hodonínsku je už skoro 28 stupňů Celsia, teď krátce po 9. No a právě na jižní Moravě bude až 39. Jinde většinou naměříme do 36 stupňů. A většinou nás čeká jasno, přehánky nebo bouřky jen velmi lokálně.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: D4 u Příbramy z Písku na Prahu za sjezdem na Příbram a Kamík hlásí kolony. Úplně se nám to tam zastavilo. Kolona je od kilometru 17 až ke kilometru 12. No a pozorní buďte také u Velvar na Kladensku. Tam je nehoda. U vjezdu do města v obou směrech se stojí. No a po zprávách na Frekvenci 1 už Miloš Pokorný. Hezké ráno.
3: Hezké ráno, přátelé, tak startuje nám další srpnový týden, nebo respektive celý týden srpnový. Miloše mají dneska svátek, všechno nejlepší a my se podíváme, co se o víkendu stalo, co se dělo, máme prázdniny, nic moc toho není, ale my se vždycky pokusíme tady něco najít, aby vás to aspoň trošku zajímalo. Takže hezké ráno z Frekvence 1 v tuto chvíli.
4: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tak jak už tady padlo, o víkendu bylo opravdu hodně horko, nebylo to úplně na kolo, byť jsme si to s kamarády zrovna naplánovali, takže tak to prostě je, to člověk nevymyslí. Nicméně byly i jiné akce a například v Obděnicích na Příbramsku si fandové filmu Na samotě u lesa připomněli tento kulturní film, protože uplynulo 50 let od premiéry této skvělé české komedie. Dorazila paní Daniela Kolářová, Zdeněk Svěrák, zaspomínali na dobu, kdy se to natáčelo, nechyběla ani legendární Škoda 100, no a samozřejmě vzpomínalo se, jak to tenkrát vypadalo a dokonce tam prozradil pan Zdeněk Svěrák, že když proběhla ta první projekce, kdy se to pouštili, tak pan Smoljak uronil slzu, protože byl dojat a stříhač pan Brožek říkal, ale teď jste si to takhle napsal. Takže Ladislav Smoljak se jako vlastně sám dojal nad svým dílem, což je asi to nejhezčí, co se pro filmaře může udít nebo udát, protože on ví, co píše a pak vlastně ještě, když to vidí na tom plátně, tak o to dejme, což mě přišlo hrozně roztomilý. V každém případě byli tam fandové filmu, sjeli se tam a to je fajn si připomínat tyhle ty kultovní české filmy, jak to vlastně vypadalo tenkrát, jak vypadá, nebo vypadají ty reálie toho místa dnes. Stejně tak, jako třeba se spousta lidí jelo podívat, jak vypadá chalupa v seriálu Chalupáři, vypadá už samozřejmě jinak a místní z toho nemají úplně radost. Nicméně prostě fandové filmu prostě to chtějí vidět a nedá se nic dělat. Takže tolik 50 letům od premiéry filmu Na samotě u lesa.
1: Datart pořádá Maxi Výprode.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Ej, cože? Maxi Výprodej.
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: 4 otcové, 1 problém a 6 gramů, které mění úplně všechno.
9: Vaši synové jsou teď na lyžařském výjezdu. V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
8: Vetchý, Mádl, Pechlát, Novotný, Vlasáková a Uhlík v komedii 6 gramů.
10: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
8: V kinech od 6. srpna.
11: Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
11: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: Phil Collins na Frekvenci 1. Pokud plánujete tento týden, tak nezapomeňte, že opět tady máme kemp Frekvence 1 a tentokrát je to kemp Pohoda u Tábora. Míro, ty jako pravidelný aktér kempu Frekvence 1, jak vypadá Pohoda kemp?
1: No na Pohodu.
0: Je to na Pohodu.
1: Tam je hlavně spousty možností koupání v okolo. Tam je rybník, mahá pískovná, rybník a pak ještě řeka. Mm. A že je vlastně i částečně vodácký. Ti vodáci, kteří to nepřehnali a jsou schopni dojít asi 200 až 300 metrů, tak je potkáte i v tom kempu. Mm. Ne všichni to zvládnou takovou dálku. Víme.
0: Rozumím.
1: Ale jinak je to moc hezký kemp. Je placatej, což je dobrý, že všude vidíš. Jsou to totiž kempy, jak třeba na Vranově. Vranov je hodně členitý.
0: Jasně.
1: Víš, a tam jako jak zakopneš nahoře, tak tě zvírají až dole v té louži.
0: Tady to nehrozí.
1: Tady je to placatka pěkně, hnedka vedle Pohody je hospůdka, všechno v pořádku. Všechno. Bude tam Adam Ďurica s náma, na toho já se moc těším. Mm-hmm. Když tady byl Adam naposled, tak říkal, já jsem přesně ten zpěvák, tady u vás všichni znají moje písničky, nikdo neví, jak vypadám.
0: Jo. Zatancuj si so mnou.
1: Takže se můžete přijít podívat, jak vypadá ten, který zpívá mandolínu a zatancuj si so mnou.
0: Ano. Takže přátelé, nezapomeňte, že již tento týden středa, klasika, je to tak, kemp Frekvence 1 a opět ve 2 hodiny začínáme vysílat a večer, samozřejmě busty a tak dále, vše gratis, takže ještě navíc jako tenhle ten milej bonus, že za nic nemusíte zaplatit, co se týče Frekvence 1 a budeme rádi, když dorazíte. Počasí má být ještě jako fajn, takže si myslím, že značka ideál tuto středu.
1: No nechme se překvapit, protože Miraj přiletěl letadlem na koncert do Strážnice a letadlo zaparkoval někde na louce, vytáh z něj kolo, skládačku, složil jí a přijel na kole.
0: Fakt?
1: To nejde, to jako nepřekonáš. Jo, uvidíme třeba Adam.
0: Takhle ostrý start. To se těžko překonává.

0: Půl desátá na frekvenci jedna, Ládě je připraven, takže přátelé, malé zprávy v tuto chvíli a pak budeme pokračovat. Hezké ráno.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz. Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Tady jsou krátké zprávy v 10:30 s Láďou. Ještě jednou pěkné dopoledne. Česku míří polník jasanový, brouk, který škodí evropským jasanům. V červnu ho viděli lidi v Maďarsku, v červenci na Slovensku. Upozornil na to server iDNES. Proto Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský žádá veřejnost o pomoc. Výskyt tohodle invazivního brouka můžou nahlásit na stránkách úřadu. Kovově modrozelený polník měří až 14 mm. Energetická firma ČEZ dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 koruny za akcii. Celkem vyplatí 22,5 miliardy. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard. Kubánská energetická síť znovu skolabovala. Obyvatelé ostrovního státu, včetně hlavního města Havany, se tak podle agentury AFP ocitli úplně bez dodávek proudu. A německá policie dnes zahajuje týdenní dopravní akci, při které bude ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Takzvaný Speed Week policisté v Německu pořádají pravidelně v dubnu a srpnu. Tentokrát se do něj zapojuje 13 ze 16 spolkových zemí. Podle autoklubu ADAC, ale mezi nimi nejsou dva naši sousedé, tedy Sasko a Bavorsko.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Dejte si pozor, v Ústí nad Labem v přístavní ulici máme nehodu dvou dodávek. Bouralo se také na Hodonínsku u obce Vlkoš na silnici 54. No a další problémy nám hlásíte na příjezdu do Prahy. Zhruba 20 minut si postojíte na dálnici D11 na příjezdu od Hradce Králové do metropole. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 na Milošem Pokorným.

0: včera, přátelé, poprvé na fotbale, protože byla pauza, že? A začalo se už minulé kolo, byl jsem na Bohemce, bylo to skvělý, nádherná atmosféra. Mimochodem, Miro, potkal jsem tam tvýho kamaráda, nemůžu si to už je prostě věkem vzpomenout na jméno, ale říkal, pozdravujte Míru, on mě tutově, my jsme velký kamarádi a měl dres, měl čepici, všechno a já jsem říkal, a on, ne, o to jenom řekněte a on bude vědět, takže jestli poslouchá, říkal, udělali jsme si fotku, že ti ji pošle, tak to, no jenom říkám to z toho důvodu, bohužel teda na Bohemce včera góly nepadly, 0-0, ale hezký počasí, dobrý klobásy, všechno bylo v pořádku, plnej, takzvaně plnej dům, hralo se proti Hradci, no a prostě už to zase frčí, už lidi chodí na fotbal, je to příjemný, Spartu čeká zítra předkolo Ligy mistrů, no a budeme držet palce, protože já držím palce všem klubům českým, který hrajou prostě soutěže nebo hrajou o poháry, takže uvidíme, jak to bude fungovat. V Plzni zatím žádná velká radost, jeden z favoritů na titul, tam zatím jako je to taky takový, jakože prostě se čekalo mnohem víc, ale uvidíme. Slavie, ta zatím nemá problém, takže tam je to úplně všechno v pořádku. Ale co mě baví, že prostě se chodí na fotbal. I ženy, my jsme tam včera něco točili a spousta žen začalo chodit zase na fotbal. A já jsem tam s jednou paní bavil, nebo mladou paní. A říkám, no a vy jste chodila sama. A ona říká, ne, chodil manžel. A mně to pak bylo líto, bej doma, tak chodíme už spolu. Nevím, jestli manžel je nadšenej, ale vypadalo to, že jsou nadšený úplně všichni, ale já to říkám z toho důvodu, že je prostě fajn, že se chodí se dívat na sport, i když ty výsledky nejsou úplně takový, jak si představujeme, ale prostě něco se děje a je to v pořádku. No a ještě tam navíc člověk potká někoho, kdo říká, že je nejlepší kamarád Míry Michálka. A říkal mi to asi třikrát, říká, nezapomeňte ho pozdravovat, říkám, tak jo, tak bez.
1: Tak jsem zvědavý, kdo se z toho vyklube.
0: Kdo se z toho vyklube, myslím, že ti pošle fotografii, ale říkám, to podstatný je, že jsou stadiony se zaplňují a to je strašně dobře, že hrát před prázdnýma tribunama, pamatuju to taky, to je prostě bída, to člověka nebaví.
1: No, zrovna třeba, když byl covid a se vybavu, že na Bohemce tam byly ty žebříky, takhle postoje koukali přes
0: to. Ne, to je strašné, to je jako hrát před prázdným stadionem je strašné. Takže zaplať pámbu za to, choďte fandit, je to fajn.
2: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
3: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
4: Tohle je boží.
3: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
4: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
3: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.

užijte si to, pokud občas naladíte frekvenci 1, budeme moc rádi. Hodinka utekla, já se na vás budu těšit zítra opět při prázdninovém vysílání na frekvenci 1. Hezký den.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Kamufláž v 10.00 v pondělí 3. srpna na Frekvenci 1, protože je celá, tak si dáme zprávy.
1: 10 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: Máte připravil Láďa Jakub.
2: V Polsku i Německu museli zavřít některé pláže u Baltského moře. Nedostatek vody kvůli přetrvávajícímu suchu trápí některé menší obce po celém Česku a podvodníci vydávající se za českou policii nabízejí slevy na pokuty. Ještě jednou pěkné dopoledne s datem 3. srpna. V Polsku i Německu museli zavřít některé pláže u Baltského moře. Jsou v nich totiž bakterie s fekálií. Týkat se to má konkrétně 5 úseků pláže u města Darlovo a 2 úseků pláže u Gdaňského Března. Podle rádia Gdaňsk se zvýšené množství bakterií objevilo taky v jezerech Ostřické a Juno nedaleko Gdaňsku. Potíže se však netýkají jen Polska. Pláže se kvůli bakterii E. coli zavírají také v Německu. Podle webu Ostsee Zeitung se bakterie rozmnožila v zátoce Salzhaf u vesnice Rogo. Ještě vážnější problém ale představují bakterie z rodu Vibrio. Ty už letos u našich západních sousedů připravili o život 2 lidi. Mitteldeutscher Rundfunk MDR informuje, že kvůli nim tamní Leibnizův institut testuje systém včasného varování, který má na jejich zvýšenou koncentraci v Baltském moři upozornit. Nedostatek vody kvůli přetrvávajícímu suchu trápí některé menší obce. Na Vysočině už musí jednu z nich zásobovat cisterny s pitnou vodou.
3: Například v Putimově na Pelřimovsku podle České televize přitéká do obecního vodojemu jen asi třetina obvyklého množství vody. Obec proto pitnou vodu dováží cisternou z nedalekého Pelřimova. Nejde přitom o ojedinělý problém. Po některých víkendech voda v obci neteče vůbec. Podle starosty za potížemi stojí kombinace malého přítoku z obecních studní a zastaralého vodovodního potrubí, které se místně snaží postupně opravit. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
2: Podvodníci vydávající se za českou policii nabízejí slevy na pokutách. Překročili jste rychlost, ale když zaplatíte hned, dostanete 50% slevu na pokutu. Tak to vám často napíšou. Ve skutečnosti jde ale o trik kyberšmejdu. Upozorňují na to Novinky. Cílem není vyřešit pokutu, kterou jste často ani nespáchali. Záměr je dostat vás na podvodný web a získat vaše osobní údaje. V Chrudimsku chybí doktoři z mnoha oborů. Na jejich přilákání do východočeského regionu pracují města i kraj.
4: Například Hlinsko chce do města získat nové dětské lékaře. Nabízí jim dotace 300 tisíc korun. Žádat o ně bude možné od září do konce příštího roku. Další možností až 500 000 bezúročná půjčka pro lékaře. S Chrudimi zase píšou na zdravotní pojišťovny s žádostí o uzavření smluv. Samotné hejtmanství pak praktickým lékařům a zubařům nabízelo až 900 tisíc. Pokud si v kraji otevřou ordinaci pro dětské a dorostové psychiatry, pak má dokonce 2 miliony. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Fotbalisti Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů je čeká Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za 4. mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale kvůli zranění do duelu na Letné nejspíš nezasáhne.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: 29 stupňů je teď ve Strání na Uhersko-Hradišťsku a právě na Slovácku bude dnes až 39 stupňů Celsia. Jinde v zemi většinou do 36. Jasno a mraky s přehánkou čekáme jen výjimečně a velmi lokálně. No a zítra bude počasí jako přes kopírák.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě zdravíme všechny ty, co držíte volant. V ruce D52 z Pohořelec na Brno hlásí uzavřenou silnici na 23. kilometru. D52 tudy tedy neprojedete. Doprava je odkloněná na objížďku. D8, 60. kilometr od Ústí nad Labem na Prahu hlásí tam porouchané auto. D10, 13. kilometr z Prahy na Turnov taky. Odstavený osobní vůz. Opatrní buďte také v okrese České Budějovice u Boršova nad Vltavou. Máme hlášen nehodu 2 osobních vozů. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. A teď už taky Robinem Sobkem.
0: Tak ještě jednou krásné pondělní dopoledne, pojďme na to. Budeme hrát to nejlepší z muziky hned v úvodu, třeba Soul Sister nebo Bon Jovi a její hitovka It's My Life nám to tady odstartuje a vy už pomalu a jistě můžete posílat taky narozeninové přání na 736 300 444.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

nejlepší z muziky, tohle jsou Soul Sister, kteří odstartovali pondělní dopoledne s datem 3. srpna. Máme minutu po čtvrt na 11 a léto s námi na Frekvenci 1 pokračuje dál. Ano, i na startu měsíce srpna a stejně tak pokračují dál radiokempy, ty čtyři už máme úspěšně za sebou, které proběhly v červenci. No a nás čeká pátý radiokem Frekvence 1 a to už tuto středu. Takže za námi můžete tentokrát přijet na kemp Pohoda, přijet se podívat, jak vzniká takové živé vysílání Frekvence 1 s tím, že od 14 hodin odpoledne se na vás opět bude těšit Lubka a taky Míra. No a v 7 večer i Adam Ďurica. Středu. Další rádokem Frekvence 1. Mezi 19. a 20. koncert Adama Ďurici, kde určitě zazní jeho největší hitovka Zatancuj si so mnou. No a do té doby, než Adam Ďurica vystoupí na pódium, tak vás čekají soutěže o hodnotné ceny, taky táboráč, pekáčky, kelímky štěstí a tak dále. Až koncert skončí, tak taky afterparty a všechny zastávky našich rádiokempů Frekvence 1 najdete na našem webu frekvence1.cz. Tak se mrkněte. A pokud ve středu dorazíte, tak si to užijte.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
0: Se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybírá.

To nejlepší z muziky Enigma, máme 10.30, půl jedenácté, přejeme krásné pondělní dopoledne. Před námi třeba Dan Landa, taky Jennifer Lopez, David Guetta, ale rozhodně narozeninové okénko. Už tady vidím pár vašich narozeninových zpráv a SMSek, tak klidně posílejte ještě ty další, protože na to máte cirka čtvrt hodiny, abyste na nikoho nezapomněli, tak schválně. Kdo dneska v pondělí 3. srpna z vašich milovaných slaví narozeniny, napište a pošlete to na 736 300 44.

0: Taková jedna krásná taneční Jennifer Lopez, taky David Guetta, Save Me Tonight se jmenuje hit, který hrajeme 2 minuty po 11:30 dopoledne na Frekvenci 1. No a než budeme krájet narozeninový dort a prdneme si tady společně rychle špunty, tak si rychle dáme i aktuální dopravu a jak to vypadá takhle v pondělí dopoledne na startu toho nového pracovního a zároveň vlastně prázdninového týdne, tak to nám řekne Láďáku. Pojďme na to.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dobré dopoledne za volanty. Opatrní buďte na Pražském okruhu, kde si postojíte v koloně až 35 minut. Je to ve směru k ruzyňskému letišti. Pracuje se tady na silnicích. Další problémy jsou na D7 na Chomutovské, na prvním kilometru ve směru od Chomutova na hlavní město na příjezdu do metropole. V Litoměřicích se bouralo na ulici na Valech s koloběžkou. Osobně auto srazilo koloběžkáře. A pozorní buďte na Frýdecko-Místecku u Morávky, kde máme na silnici 47 spadlý strom. Bouralo se také v okrese Zlín, v obce Brumov, Bylnice, v ulici Kramoliše. Tam máme vážnější nehodu se zraněním havárka cyklisty. No a v Praze ještě jedna informace přišla s porouchaným vozidlem. Na ní narazíte v Cínovecké. Tak bezpečně dojďte s Frekvencí 1 Robinem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

myslil. Je to jak jsem, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: To nejlepší z muziky, tady je frekvence na 10.40 a před námi taky narozeninové zprávy a žejich je. Dneska dokonce budeme i vyzvánět, budeme volat a telefonovat. Mám tady teda několik telefonních čísel, ale vždycky voláme na jedno. Takže tentokrát jsem tady vybral číslo na Martiu Holanovou, protože to je SMSka, která dorazila jako první. Tak zkusíme, co na to. Ano, Marťa.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, je ta Marťa Holanová.
1: Ano, je.
0: Marťo, a tušíte trošku, kdo vám volá, nebo vůbec nevíte, o co jde?
1: Tentokrát tuším.
0: No a co jste vytušila?
1: No, že mi volají kolegové z práce. Aby mi popřáli.
0: Ano, a to, že jste v rádiu, to vám došlo taky, že jo? Mm-hmm. Marťo, krásné pondělní dopoledne tady mám napsáno. Chtěli bychom poprosit o přání k dnešním narozeninám pro naší kolegyňku Marťu Holanovou z Rataj. Neboj, Marťo, 40 není věk, je to úroveň zkušeností. Přejeme spoustu zdraví, štěstí, smíchu a splněných přání. Užij si svůj den. Gratulaci a teď to přijde. Posílá 11 kolegyň z nemocenského z Kroměříže. Marťo, a teď se ptám, jakože 11 tvých kolegyň z práce je na nemocenské? Nebo že pracují v nemocničním prostředí? Jak to mám rozumět?
1: Nepracuji v nemocničním prostředí, ale pracuji na nemocenském, ano. Vyplácí pracovní neschopnosti.
0: Jo, takhle to je. Já jsem si říkal, hele, taková parta lidí normálně doma na nemocenské a ještě zdraví tady Marťu, která bude tady na nemocenské, co to je za blázinec. Dobře, tak teď si mi to vysvětlila za celý tým Frekvence 1, tak je všechno nejlepší. Tak Marťo,
1: děkuju mnohokrát.
0: Tak já doufám, že se nějak potkáte, ne? Zase brzo. Co?
1: To asi jo.
0: Všechny kolegyně. A že se
1: to
0: tak
1: myslím,
0: nějak zulíbáte, anebo to nějak oslavíte třeba panáčkem, nebo jak se sluší
1: jo,
0: a patří.
1: Určitě něco jo. Proběhne.
0: Tak jo, super parta. Mějte se tam parádně teda, ještě jednou všechno nej a třeba zase za rok.
1: Ano, děkuju mnohokrát.
0: Naschledanou. My jedeme dál, dobrý den, dneska slaví 45. narozeniny taky David Schulz ze Studence. Rádi bychom mu popřáli hodně zdraví, štěstí, lásky a splnění všech i těch nejtajnějších přání. Táta, uklízečka a kolegyně mě tady napsali. Davide Schulzi, všechno nejlepší. Prý si teda na úsměv skromný, ale přitom tě sluší. No, tak to je krásná věta na závěr. Slaví taky Martina Hartigová. Zdravím, jmenuji se Tomáš Frolík a byl bych rád, kdyby bylo možné popřát mé partnerce Martince k 30. narozeninám. No, protože dneska dopoledne na rádiu asi nebude, takže má pracovní povinnosti, tady vidím, ale telefon má u sebe, aha. No jo, ale tak už jsme volali na jedno telefonní číslo. Je to škoda, ale víte co, tak já tady ještě zkusím udělat takovou, ale jako rychlou výjimku teda, když neposlouchá to rádio. A zkusíme teda udělat takovou rychlovku, jo, jak se říká, ale fakt rychlovku. Ale pokud nám to Martina nezvedne, no tak má smolíka, to se nedá nic dělat. Tak tohle zkusíme. A když tak přečteme tu SMSku do Eteru a vypadá to, že Martina na nás ale nemá čas, že maká. Takže to uděláme úplně jednoduše, přátelé, mám tady krásnou zprávu. Budeme přát všechno nejlepší, k 30. narozeninám hodně lásky, štěstí, síly lvice do dalších let, kdy má minimálně ještě další několik životů, bych řekl, před sebou, jo, takhle, abychom to upravili. Několik životů před sebou, sice už nejsi 20, ale sexy si stále hrozně moc, doufám, že si užijeme plánovanou dovču u moře v Řecku a na maximum a pak snad se v naší společné životní etapě posuneme zase o nějaký ten pátek, o nějaký ten krok dopředu v podobě plánování potomstva, tuj to, no ale to je nádherná zpráva, Martino, všechno nejlepší taky za nás. Co se týká těch známých osobností, tak dneska vypíchnu jednoho jediného a tím je pan Štefan Margita. Zanechávám stopy, aby mohl si mě najít. A pozor, tady je Štefan Margita s naší Martičkou Jandovou. Stopy se jmenuje písnička, kterou společně naspívali.
2: K tomu naproti zanechávám stopy.
0: Slovenský tenorista Štefan Margita má dneska 69 let, je to ročník 1956, tak přejeme všechno nejlepší.
2: K
3: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.

0: To nejlepší z muziky, tohle je Chumba Wamba na Frekvenci 1 za chviličku, v celou další zprávy, po nich třeba Deep Blue Something. A nebo taky s Catman John. Ale jak jsme slibovali, za pár sekund 11. hodina, to znamená...
1: 11 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: Je to tak, jsou tady zprávy a taky Ondřej Albrecht.
2: Já přeju hezké dopoledne. Žalobkyně chce pro Jiříkovského z bitcoinové kauzy 20-leté vězení. Spojené státy chtějí opět jednat s Teheránem o míru a se zdržením počítejte na dálnici D1 u Brna. Žalobkyně žádá pro Tomáše Jiříkovského za provozování darknetového tržiště souhrný trest 20 let vězení. Dalších 9 let potom za darování bitcoinu ministerstvu. Žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala celkem 4 lidi kvůli celé kauze. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dílera Jiříkovského. Kromě něj teď čelí obžalobě také bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Jeho tehdy náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Sezona dovolených je ve druhé polovině. Při cestě letadlem je důležité správně uložit elektroniku. Mluvčí pražského letiště Jiří Hanych Frekvenci 1 upřesnil, která zařízení patří výhradně do příručního zavazadla.
3: Vyloženě povinnost je to z bezpečnostních důvodů u zařízení, která mají baterie o vyšší kapacitě. Do této kategorie typicky patří powerbanky, notebooky, tablety a podobně. Pokud se jedná o drobnou elektroniku s menší vestavenou baterií, kam patří například holicí strojek nebo elektrický zubní kartáček, tak tato zařízení mohou být přepravována nejenom v příručním, ale i v odbaveném zavazadle.
2: Zařízení je ale potřeba zajistit proti samovolnému zapnutí. Teherán v současnosti nevede žádné rozhovory se Spojenými státy. Jedná pouze s Ománem ohledně dočasné bezpečné plavby v Hormuzském průlivu. Dnes to podle Reuters uvedl mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei. Jeho slova jsou v rozporu s tvrzením amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten naopak v noci na dnešek oznámil, že Spojené státy a Irán dnes začnou opět jednat. Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a v anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu. S přestupní částkou 30 milionů eur, asi 726 milionů korun, se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. Straky transfer potvrdili na klubovém webu. 24letý rodák z Vysokého Mýta o víkendu odletěl do tréninkového kempu Newcastlu ve Španělsku, aby dokončil transfer poté, co klub aktivoval jeho výstupní klauzuly.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě to může být až 38 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, při přechodné zvětšené oblačnosti se může výjimečně vytvořit přeháňka nebo také bouřka.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Se zdržením projdete po dálnici D1 u Brna ve směru od Vyškova. Kolona začíná na 204. kilometru a je zhruba na 10 minut až po 196. kilometr. A ještě stále počítejte s hustým provozem i na pražském okruhu ve směru k letišti. Je to zhruba na 10 až 15 minut od nějakého 4. kilometru po 20. kilometr. Po opačném směru je hustý provoz od D5 dál k D1. Tam je to ale jen na 5 minut. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem, pokračuje opět Robin Sobek.
0: Pojďme na to, máme 3 minuty po 11. Čeká nás poslední slovo v 11:30 s větou herečky Petry Hřibíčkové, která mimo jiné prozradila, co si přivezla z dovolené v Dánsku. Pokud na to přijdete, tak na startu tohoto krásného slunečného a zároveň prázdninového pracovního týdne získáte 7000 korun. Tohle je aktuální bank posledního slova. Tak držíme palce, taky se podíváme na výlet. No a bude toho třeba mnohem víc. I to nejlepší z muziky Jennifer Rush nebo třeba Lady Gaga nám to všechno odstartuje. Pojďme hrát.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, tohle Jennifer Rush. Na frekvenci 1 máme 11:15, krásné pondělní dopoledne. Mám tady pár věcí na srdci. Ano, musím si vyřídit tady pár osobních věcí teď. Tak jednak na naší SMS bránu mi píšete, že Štefan Margita má dneska 70 a nikoli 69. Že jsem řekl 69. Tak jednak bych chtěl říct, že na Wikipedii to mají špatně. Může se stát. No, nemělo by, ale může se stát. A druhák se mi po víkendu nemůžete divit, že myslím na 69. Víc než na 70. No, druhá věc. Teď mi tady naše ranní dvojka Míra s Lubkou předali dárek. Nejsou Vánoce, přátelé, ale přesto jsem dostal dárek od nějaké naší vynikající posluchačky, která byla na rádiokempu. A v tom dárku, představte si, je obr marmeláda z třešní. Je to třešňovka, krásná marmoška. Tak se těším, až si ji dám na chleb s máslem. A poté to zapiju pravděpodobně asi ořechovkou, protože podle barvy bych typoval, že jsem dostal vzorek ořechovky. Vůbec netuším teda, od koho to je. Já vím, že mi tady někdo na naší SMS bránu minulý týden psal něco v tom smyslu, že bych měl něco obdržet od Lubky a Míry. Tak se to stalo, ale já už teda zapomněl, kdo to byl, takže chtěl bych určitě poděkovat a tímto vás vlastně taky logicky pozvat tentokrát ve středu, tuto středu do kempu Pohoda, protože tam bude panovat Pohoda a tuto středu tam opět bude naše ranní dvojka. Zpívat bude tentokrát Adam Ďurica, dokonce přemýšlím, že až vás tam přepojím do toho kempu, takže bych za vámi taky přijel jen tak na otočku se podívat. Tak se tam třeba potkáme. My si dáme to nejlepší z muziky. Taylor Dane, taky Deep Blue Something, Mikael, to všechno. A v půl budeme už hrát o 7000 korun.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok

0: to nejlepší z muziky Taylor Dane na frekvenci 1, za chviličku 11:30, před námi je poslední slovo, budeme hrát o 7000 korun, tohle je aktuální bank, tak držíme palce, ať to dobře dopadne a jdeme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: 257-409-99, číslo sem k nám do studia Frekvence 1. Volejte právě teď. Mám tady před sebou připravenou nedokončenou větu herečky Petry Hřebíčkové. V případě, že ji správně doplníte, peníze budou vaše. Tak, jsem zvědav, jak tohle všechno může dopadnout. 257-409-99. Kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: Dobré dopoledne, tady je Dana z České Vsi.
0: No, jak se máte, Dano, v České Vsi?
3: Mám se dobře v České Vsi, jsem v důchodě, je mi dobře.
0: Platí dobře, Dano, v důchodě?
3: Jasně, jo? Stačí to k životu, jasně.
0: Tak super, jenom abych věděl, na co se mám připravit. Ta Česká Ves, kde to je konkrétně? A teď vůbec
3: Česká Ves u Jeseníku, ježiš, nahoře.
0: No jo.
3: U polských hranic.
0: A no. Tam je krásně, ale ne příroda a tak.
3: No tak ale až na tu povodeň v roce 24, no, že to byla hruza.
0: Tak,
3: no.
0: Ježišmarja. Dano, tak já mám pro vás 7000 korun, ale je zapotřebí si ty peníze vysoutěžit. Připravená?
3: Ano.
0: Tak jdeme na to.
4: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Sledě.
0: Sledě?
3: Ano.
0: Dobře. Zkusíme, co udělá tohleto krásné, poměrně originální slovo.
4: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: Ne.
3: Wow.
0: Ne, sledě to nejsou, ne, ne, ne.
3: Nejsou.
0: Nejsou.
3: Tak no. Dobře, no to nevadí, hlavně, no. Že jsem se vám dovolala, jo? Asi po 3 měsících.
0: Po 3 měsících, lepší než no, po 3 letech, Dano.
3: Jasně.
0: I takové případy jsme tady měli, že i po letech se tady dovolá někdo, protože je tady takzvaná...
3: Budu to zkoušet dál, no, to víte,
0: je tady,
3: že jo.
0: Je tady tlačenka, když jde o prachy.
3: No, no, to víte, že jo.
0: To víte, že jo. No tak jo, no tak mějte se parádně. Já moc děkuju nejenom za pokec, ale i za hru. Mějte se tam v České Vsi, krásně, upatrujte se.
3: A děkujeme za hru, děkujeme za frekvenci, jo, je to super, od rána do večera.
0: No ale víc takových Danušek z České Vsi, ale víc takových.
3: Jo, děkuju, děkuju.
0: No teda, no to je jasné toto, ale tak se tam upatrujte a zase zavolejte dřív než za 3 měsíce, domluveno.
3: Jasně, děkuju,
0: nashledanou. A já jdu přihodit. Přihazuju 500 do banku posledního slova. 7500 tam je teď aktuálně. Budeme hrát zase v 4:30 odpoledne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Je to tak, v 11:30 se aktuálně taky podíváme na to, jak to vypadá na cestách.
5: Dálnice D52 ve směru z Břeclavi na Brno je na 23. kilometru z důvodu došetřování sobotní nehody zcela uzavřena. Doprava je odklaněna po objízdné trase. Pozor si dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Na 2. kilometru došetřuje policie nehodu 2 osobních vozidel. Počítit tady se zdržením okolo 10 minut. A 10 minut se zdržíte na dálnici D10 ve směru na Prahu z důvodu prací na silnici mezi 41. a 38. kilometrem, kde silničáři uzavřeli levý jízdní pruh. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky z Catman John na frekvenci 1, za chviličku máme 11:45, letí ten čas jako bláznivý. Pojďme na výlet.
1: Na výlet s frekvencí 1.
0: Protože na telefonu v čase oběda, ostatně tak jako vždycky už je připravená kolega Tomáš Fíla, aby nás pozval na nějaké to nevšední místo, kam to bude Tome dneska. Povídej, hezké poledne.
2: Hezké dopoledne přeji a dobrou chuť k obědu. Tak dnes jsem vyrazil na prohlídku kostnice svatého Jakuba v Brně a musím říct, je to místo s neopakovatelnou atmosférou. Tyto unikátní prostory byly objeveny při průzkumu podzemí v roce 2001 a kostnice jako taková byla otevřena už v roce 2012. My teď můžeme obdivovat každý den od 9:30 do 18:00 hodiny. A kdybyste chtěli zažít něco opravdu speciálního, tak jsem se dozvěděl, že během prázdnin tady fungují takzvané páteční noční prohlídky. To znamená, že vše je tady ponořeno pouze do světel a stínu svíček a hraje k tomu taková temná originální hudba. To musí stát za to, ale i dnes je to rozhodně atmosféra, která je neopakovatelná. A vězte, že právě kostnice u svatého Jakuba v Brně je druhou největší kostnicí v Evropě, a to po pařížských katakombách. Tak co? Nalákal jsem vás, rozhodně tenhle výlet stojí za to a s dalším se přihlásíme už zítra. Tak se mějte krásně, dobrou chuť k obědu a ahoj.
3: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.

0: po správach, taky Gypsy Kings. A to trošku při pondělku nakopneme, ale dáme si činasky. Ale teď na setinu sekundy přesně.
1: 12 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A ten nám opět bude servírovat Ondřej Albrecht.
2: Já přeji hezké poledne. Samostatná divize České pošty Balíkovna se opět plně začlení zpět do pošty. Letošní letní sezóna na pražském letišti zatím probíhá bez větších komplikací. No a se zdržením počítejte na dálnici D1. Samostatná divize České pošty Balíkovna se po odchodu šéfa divize Martina Kmenta postupně plně začlení zpět do pošty. Nové vedení Balíkovny tak už Česká pošta hledat nebude. Serveru Respekt.cz to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Česká pošta spadá pod vnitro. Kment Balíkovnu vedl od začátku letošního března do konce května. Spolu s ostatními lidmi ve vedení divize odešel Kment podle pošty po vzájemné dohodě, jak už dřív napsal server E15. Letošní letní sezóna na pražském letišti zatím probíhá bez větších komplikací. Podle mluvčího letiště Jiřího Hanicha by navíc měla být výrazně silnější než ta loňská, jak řekl Frekvenci 1.
3: Očekáváme, že během celé letošní letní sezóny odbavíme přes 12 milionů cestujících, což by v meziročním srovnání mělo být o 6,6% více.
2: Samotný provoz podle letiště zatím probíhá standardně i přes rozsáhlou rekonstrukci příjezdové komunikace. Velký požár ve francouzském departmentu Var u Středozemního moře se v noci na dnešek dále nešířil. Hasiči podle AFP ale vedou závod s časem, aby zabránili vzplanutí v nových ohniscích během odpoledne, kdy očekávají zhoršení povětrnostních podmínek. Tamní úřady v neděli zrušily většinu evakuačních opatření. Dostat požár plně pod kontrolu, ale podle hasičů bude úkol ještě na několik dní. Ve Varu zasahují i čeští hasiči. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnul do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů je čeká Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale kvůli zranění do duelu na Letné nejspíš nezasáhne.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes budou teploty kolem 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě to může být místy až 38. Bude spíš jasno až polojasno, místy se ale může zvětšit oblačnost a výjimečně se vytvoří přeháňka nebo bouřka.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na D1 se zdržíte před Brnem ve směru od Vyškova na 203. kilometru. Je tam kolona zhruba na 10 minut, v opačném směru se zatím jezdí bez většího zdržení. Počítejte se zdržením také na Pražském okruhu, kde stále panuje hustý provoz, především z D5 směrem k D1, a to zhruba na 10-minutové zdržení. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak, máme skoro 3 minuty po 12. Také dneska vás bude čekat 30 let 30 hitů a dneska pro vás máme hitovku Elity z roku 2021.
4: Chýbajú nám Elity, nie sme nimi jači ty.
0: Je to písnička, která měla premiéru přesně v den, kdy No Name oslavili své 25. narozeniny. To znamená 26. srpna 2021. O dva dny později i pánové osobně představili v ranním vysílání Frekvence 1. Zajímavé je, že jako producent se na ní podílel uznávaný český producent Honza Muchov. Ale více podrobnosti od Igora Tymka ve 12:45 odpoledne. Od nás třeba filmový odborník za pár minut.
5: Frekvence. To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vník se odstěval do úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme na to, máme čtvrt na jednu a odpoledne. Chtěl jsem říct, poledne je to asi úplně jedno. Každopádně vy můžete volat do filmového odborníka na 257-400-999, abyste se stali filmovým odborníkem a odnesli si právě dnes, pondělí 3. srpna, zase nějaký ten zábavný titul, protože pro zábavu a radost to přece děláme. 257-400-999, kdo se dovolal, hezké odpoledne, kdo je tam?
3: Ahoj, Robina, je tady Jirka v raní uslaního.
2: Tak, Jirko, dvě pěkně vypečené ukázky pro tebe. Jsi připraven?
3: Tak snad jo, zkusíme to.
2: Jo, zkusíme to, pouštím první, zní takto.
4: Ty jsi couva, co? Caluška chudák od tebe měla strach. A nejsi přezutej, to se řekne. Stejně tě jednou tak seřežu. To si zkus. Dostaneš poznámku a propadneš.
2: Jirko, tak, co myslíš?
3: Mně se to trošku motá, ale to je bota jménem Melicha.
2: A to je správně. To je správná odpověď. Mě by zajímalo, s čím se ti to motá, ale...
3: Ještě s jedním, a to si nemůžu vzpomenul na název.
2: Aha, no tak to buď rád, že to nebylo naopak.
3: No.
2: To se klidně mohlo
3: stát. To se říká štěstí.
2: No to se říká štěstí. Ty jsi klidně nemusel vzpomenout na název bota jménem Melichár. Mohl si tady vypálit ten druhý název? No nic, ale ten druhý se nerozvíme, to je škoda. Zdeněk Troška vlastně režíroval tenhle ten snímek v roce 1983, byl to jeho debut, mimochodem. Tak pojďme dál, pojďme do 60. let, pouštím toto.
5: Mám se vdávat.
6: A znám ho?
5: No, teď víš přeci. Ten se zblázní.
6: Kdo?
5: No, Viktor přece. Poslal mě pro ty výšně.
6: Byly dobrý.
2: No, lepší třešinky než višně, ale proti gustu, víš co. No, a je ticho.
3: To je absolutně ticho, ale hlavně i v hlavě je ticho.
2: Jo. No ale to je škoda. To je škoda, to asi nevypotíme, jsem pochopil.
3: Ne, vůbec. Já jsem hlavně blbě rozuměl.
2: Jo.
3: Já jsem nerozuměl skoro jediný slovo.
2: Aha, no tak Jaromír Hanzlík.
3: To bylo tak zahumlaný.
2: Uh-huh. No chceš to ještě jednou pustit?
3: No, asi ne.
2: Ne, dobře. Otakar Vávra natáčel československé drama v roce 1966 s Jaromírem Hanzlíkem v hlavní roli. Samozřejmě těch herců a hereček se tam zahrálo mnohem víc, ale vypíchl bych hlavně Jaromíra Hanzlíka. No a ten snímek, ten budeš znát podle názvu určitě, ten se jmenuje Romance pro křídlovku.
3: Jo, tak to znamená, to bych to nepoznal, že jsem to neviděl.
2: Jo, no vidíš. No tak hele, poloviční filmový odborník, Jirko, to je, myslím, docela v pohodě, ne?
3: Stačí, přijde další čárka na zeď, ti tě dobrý.
2: Další čárka, ale to je půlka čárky tam.
3: Ne, čárka je poloviční, křížek je plnej.
2: Jo, ty máš...
3: To rozdělený.
2: Jasně, ty si takhle hraješ. Dobře, no tak jo. No tak v tom případě, já ti budu hrát to nejlepší z muziky. A komu to dáme?
3: Mám do rádia, všem, co poslouchá.
2: A tak.
3: Asi všechno.
2: Dobře, tak jo, tak zdravíme, měj se krásně zase někdy. Ahoj.
3: Taky, měj se, ahoj.
0: Jak se do rádia volá,
7: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
7: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
7: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
7: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
9: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
10: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
11: se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit. Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
13: Když se jmenujete Řepa, musíte být hovado.
14: Vetchý, Mádl, Novotný, Pechlát v komedii 6 gramů. 4 otcové, 1 problém a 6 gramů, které mění všechno. Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
15: Dostaneš do držky.
14: Aha, komedie 6 gramů od 6. srpna v kinech.
16: Frekvence 1.
17: To nejlepší z muziky.
16: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
17: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky Gypsy Kings a taky Voláre, za chviličku 30 let, 30 hitů, ale teď je tady Petr Jablonský.
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
2: Ahoj Pečo, Michal z Vysočiny, z Krucemburku.
1: Michale, já zdravím. S kým byste si rád pohovořil?
2: Tak s panem Babišem, jak by to šlo.
3: Ano, dobrý den, zdravím. Michale.
2: Ano, zdravím vás, pan Babiš. Chcel by som sa spýtať, že či máte ešte tie podniky na ten mesokombinát a tak podobne.
3: No, tak prosím vás, to vôbec, ako som to nikdy ani neměl, to ani neviem, co to je, si myslíte, ako, co myslíte, ako, neznám žiadne podniky.
2: No, jako výrobu parkov a podobne, viete, salami a tak, nevyrábate už?
3: Jo, tak vy myslíte ten výborný podnik, aha, no tak, tak samozřejmě, že ne vůbec, já z toho podniku nic nemám, až teprve umřu, tak potom až moje děti to zdědí a já už o to nemám žádný zájem.
2: Ale nemáte o to zájem, no to mi je jasné, protože ty vaše parky, ani ty salame, tak to už ani moje mačky nechcou žrát. Čo tam dáváte, prosím vás, do toho?
3: Počkejte, jak to je to nechceš žrát? Jak to, že to nechceš žrát?
2: No nechcu, prostě to nechceš žrát.
3: A jsou nějaký rozmazlený, ne?
2: No tak jsou, no. Ale tak víte, já když jim koupím párky, alebo keď si já koupím párky, že tak já jich zjem, ale keď mi mačka nad tím ohrně nos, tak čo mám si o tom myslet? Čo tam preboha dáváte do toho?
3: No tak prosím vás pěkně, to je z hlediska těch trendů, protože trendy jsou takové, že maso se nemá jíst. Máme být vegetariáni, takže a to je právě výhoda, že v těch párkoch není žádné maso. Takže jsou vhodné, jsou pro hodné pro vegetariány a pro biožravce a takže já radím vám, pořiďte si místo. Prosím vás, místo kočky si pořiďte kravičku, ta je vegetarián, kravička a kravička to bude chutnat. No, je to pravda.
2: To je super. No dobré, no tak si pořídím kravu, no alebo kozu, alebo něco.
3: Ano,
2: no.
3: Přesně tak. Jo, protože není správné, jako teď ten trend je takový, že se nemá jíst maso. My jsme ochránci zvířat, oni, já vůbec nevím, co to je, Agrofert vůbec. A oni jsou takový pokrokoví v tom masokombinátě, že zkrátka nedají tam maso, protože je to zdravější. Jo, ale teď už se na nic neptejte. No, tak naschledanou.
2: Dobře.
4: I letos v létě vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
5: Dopravní nehodu vyšetřuje policie na dálnici D35 ve směru na Olomouc. Na 127,5 kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Projíždějte tady opatrně. Přes půl hodiny se zdržíte na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové na Olomouc od 156. po 157. kilometr. Důvodem je dopravní omezení. A s 15 minutami navíc počítejte na příjezdu do Brna po dálnici D1 od Vyškova. Nesouvislá kolona, převážně kamion v pravém jízdním pruhu po půjíždě od 205. kilometru. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky na frekvenci na tohle je Holly. Holly Hammerstone, tak se seznamte. To Love Somebody se jmenuje hit, který hrajeme 8 minut po půl jedné odpoledne. Za chviličku, věřte nebo ne, vám nabídnu skutečný astronomický dalekohled, kterým dohlédnete až na měsíc. Je to tak? Ale ještě předtím slibovaná rubrika 30 let 30 hitů, v hlavní roli také Igor Timko. A dneska pohled do roku 2021 a to s hitem Elity. Pojďme na to.
1: 30 let 30 hitů. No Name slaví a Igor Timko
2: exkluzivně na frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodily jejich hity.
3: Ahoj, som Igor Timko, dnes vám prezradím niečo o pesničke Elity. Je jasné, že keď má človek 40, trápi ho niečo iné, ako keď má 20. A my v No Name s obľubou tvrdíme, že úspešný muzikant by mal spievať to, čo žije a žiť to, čo spieva. A tak vznikla pesnička Elity ako kulantný protest song skrze toho, že ľudia by fakt radi verili nejakým idolom, nejakým elitám, ale hold, aktuálne je ich sakra málo. Keď som prvýkrát Bráškovi Romanovi pustil túto pieseň, tak mu v aute hovorím: pripravený? Jasné, brácho, poďme na to. Ozvalo sa: chýbajú nám elity. Brata zatlačil do sedadla a hovorí: ty kokos, tak toto je iná sila. Hovorí mu: klíďo, píďo, Bráško, odvážnym sa človek nerodí, odvážnym sa človek stáva. Elity pre poslucháčov rádia Frekvence 1.
4: Chýbajú nám elity, nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec.

0: hity a taky no name 30 let 30 hitů rok 2021. No, ale pojďme zpátky do roku 2026. Máme pondělí 3. srpna, 1:45 odpoledne, za pár minut. A ve hře je skutečný astronomický dalekohled, a to v hodnotě 5000 korun, se kterým si prohlédnete krátery na měsíci. Taky měsíce planety Jupiter. Pozor, pokud netušíte, nevíte, tak Jupiter má nejméně 115 potvrzených měsíců. Schválně jsem si to teď zjišťoval. A to není všechno, klidně uvidíte i objekty hlubokého vesmíru vzdálené tisíce světelných let. No, aby toho nebylo málo, tak ve hře jsou také ceny od Hvězdárny a Planetária Brno, speciální edice vesmírného oblečení inspirovaná spojením vesmíru a folkloru, a taky vstupenky do Hvězdárny a Planetária Brno. No, je toho ve hře poměrně dost. Tak jdeme na to, mám pro vás soutěžní otázku, volejte. 257-400-999. Jsem zvědav, kdo se dovolá. V případě, že správně odpovíte, tahle celá paráda, kterou jsem zmínil, bude vaše. Kdo se dovolal, kdo je tam, hezké odpoledne.
1: Ahoj Robine, tady Mikuláš.
0: Miki!
1: Jo, přesně tak.
0: Miluješ trošku... nebo třeba trošku víc astronomii?
1: No, jako určitě mě zajímá. Je to určitě hodně zajímavý dívat se nad sebe a pozorovat všechno.
0: A fantazírovat trošku, přemýšlet, co se tam děje, jestli tam je život, není, že jo, co se tam odehrává.
1: Přesně tak.
0: Super, tak to jsem rád, že si rozumíme. Mám pro tebe soutěžní otázku, pokud správně odpovíš, tak tenhle ten skutečný astronomický dalekohled v hodnotě 5000 korun, kterým dohlédneš až na měsíc, bude tvůj. Otázka zní: jak se jmenuje obří model planety Jupiter, který je ozdobou letošního festivalu Planet Brno? Mám tři možnosti, chceš nebo víš?
1: No, zkusme možnosti.
0: Tak za A je to Gigalón, za B je to Jupík, za C je to Hopík.
1: Tak zkusíme za A.
0: Říkáš, že je to Gigalón?
1: No věřím, že ano.
0: Miki, a ty věříš? Správně!
1: Jo!
0: Tak paráda, máš to doma.
1: To je úžasný.
0: Astronomický dalekohled v hodnotě 5000 korun. Budeš koukat na měsíc, to je super.
1: To je, no, na Jupiter rovnou.
0: No, přesně tak. Já jsem schválně ještě zjišťoval ty podrobnosti, protože jsem netušil, že třeba Jupiter má nejméně 115 potvrzených měsíců. Takže to je docela jako velká paráda. No nic, hele, ať se budeš koukat kamkoliv, hlavně nesoused se do okna, tak si to užij, já ti gratuluju a vydrž mi ještě na telefonu.
1: Jasně, tak jo, zdravím všechny.
0: Ahoj.
2: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický. Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou Hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a Planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Dalekohled v hodnotě 2500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou Hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a Planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
3: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
4: Tohle je boží.
3: A taky si tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
4: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
3: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.

0: dlouho jsem neslyšel New Kids on the Block. Tonight jsme si dali na frekvenci 1, za chviličku 13. hodina. Mimochodem astronomický dalekohled v hodnotě 5000 korun už je fuč. A mimo éter mi prozradil posluchač Mikuláš, že zrovna staví barák a že si do něj vždycky takový dalekohled přál. Tak to prostě nevymyslíte. Tak nám ta výhra opět padla na úrodnou půdu. Gratulujeme ještě dodatečně a pojďme si dát taky to nejlepší z muziky. Mám tady hudební znamení. Divoký byl. Jako to se na kámen je znamení, ať víš kam jít, že křídla máš poraněný znamení. A nebo taky Cut the Moon. A za chviličku, za půl minuty další zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A pak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
4: tak
3: to.
4: Mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ano, je to tak, pojďme na ně. Připravili Ondřej Albrecht.
5: Hezké odpoledne. V bitcoinové kauze padly 4 obvinění, jedno z nich pro ex-ministra Blažka. Kubánská energetická síť v neděli opět skolabovala. Nasdržíte se na dálnici D1. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo v takzvané bitcoinové kauze bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kary Matice i podnikatele Tomáše Jiříkovského. Případ souvisí s darováním bitcoinů v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti, které podle žalobkyně mělo sloužit k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pro Blažka navrhuje 6,5 roku vězení, pro Tice 8 let a pro Jiříkovského až 20 let. Blažek, Daňhel i Tic vinu odmítají a tvrdí, že zatím nebylo prokázáno, že bitcoiny pocházely z trestné činnosti. Chrudimsku chybí doktoři z mnoha oborů. Na jejich přilákání do regionu pracují jak města, tak kraj.
6: Například Hlinsko chce do města získat nové dětské lékaře. Nabízí jim dotace 300 tisíc korun. Žádat o ně bude možné od září do konce příštího roku. Další možností až 500 000 bezúročná půjčka pro lékaře. S Chrudimi zase píšou na zdravotní pojišťovny s žádostí o uzavření smluv. Samotné hejtmanství pak praktickým lékařům a zubařům nabízelo až 900 tisíc. Pokud si v kraji otevřou ordinaci pro dětské a dorostové psychiatry, pak má dokonce 2 miliony. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
5: Kubánská energetická síť v neděli opět skolabovala, dnes o tom píše AFP, s tím, že obyvatelé ostrovní země, včetně Havany, se ocitli ve tmě a bez elektřiny. Kuba, která čelí ropné blokádě od Spojených států, což zemi odřízlo od dodávek paliva, se řadu týdnů potýká s výplatky elektřiny a kolapsem sítě. AFP také napsala, že jen 24 hodinami postihl výpadek celý západ země. Potíže souvisí nejen s embargem, ale také s chátralou rozvodnou sítí. Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastle, v anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu. S přestupní částkou 30 milionů eur, což je v přepočtu asi 720 milionů korun, se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. Straky transfer potvrdili na svém webu. 24letý rodák z Vysokého Mýta o víkendu odletěl do tréninkového kempu Newcastle ve Španělsku, aby dokončil transfer po tom, co klub aktivoval jeho výstupní klauzuly.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Dnes bude být na Moravě, může být až 38 stupňů Celsia, ve zbytku Česka 31 až 36. Čekáme spíš jasno až polojasno. Při přechodné a zvětšené oblačnosti se výjimečně může vytvořit také přeháňka nebo bouřka.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: A stále se zdržíte na dálnici D1. Je tam komplikace před Brnem ve směru od Vyškova na 213. kilometru. Aktuálně je tam zdržení zhruba na 15 až 20 minut. No a připravte se také na zdržení na Pražském okruhu ve směru k D1, za sjezdem z D5. Je tam hustý provoz a zdržení je tam maximálně do 5 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: A budu pokračovat sportem, protože dvě kola má za sebou nový ročník první fotbalové ligy v Česku. Plný počet 6 bodů si po 2 zápasech hýčká trojice týmů. Slavia, Jablonec a nečekaně i Teplice, ale více nám řekne sporták Aleš Svoboda. To už za pár minut. A taky bude pozvánka na středeční rádiokem Frekvence 1. Do té doby Ricky Martin, Teresa Kendlova nebo Taylor Swift. Je toho dost, pojďme hrát. Hezké odpoledne.
2: Frekvence z muziky a Robin Sobek.

0: Loka, to nejlepší z muziky, máme čtvrt na dvě odpoledne, jdeme za sportem, protože máme co probírat, máme co řešit. Dvě kola má za sebou nový ročník první fotbalové ligy v Česku. Už jsem říkal, že plný počet šesti bodů si po dvou zápasech Hýčka, trojice týmu, Slavia a Jablonec, nečekaně taky Teplice, ale podrobnosti má sporták. Sporták Aleš Svoboda, který fotbalu rozumí. Hezké odpoledne.
1: Hezké, horké odpoledne všem.
0: Slavia, Aleši, šla do ligy jako jasný favorit. A zatím to vlastně naplňuje. Po dvou zápasech má plný počet bodů a 9 střelených gólů, tak vydrží tohleto nastavené tempo?
1: No tak asi nebude dávat v každém zápase 4 nebo 5 gólů jako v prvních dvou kolech, ale jinak Startegy potvrdil, že Slavia hodně nabušená. Oproti minulé sezóně ještě posílila, to klíčové jádro udržela a nemá teď už žádnou viditelnou slabinu. A to zatím kvůli trestu nemůže hrát nejlepší střelec minulé sezony, Tomáš Chorý. Možná i proto je slávistický fotbal v nové sezóně zatím líbivější, více kombinační, s méně nákopy. Zůstává ale intenzita, které se málo kdo může vyzrovnat.
0: Spolu s Teplicemi odstartoval skvěle taky další celek, se kterým se na čele tabulky nepočítá. Brněnská Zbrojovka, ač měla těžký los, tak začala doma se Spartou a pak jela taky do Plzně. Ještě neprohrála a má už 4 body, kam až tohle může na konci sezóny dotáhnout.
1: No já myslím, že to je trend, který Zbrojovka vydrží celou sezonu, než by měla pravidelně porážet ty úplně nejsilnější týmy, nějaké výkyvy asi přijdou, ale na to, že jde o nováčka, tak je kádr na ligové poměry velmi dobře sestavený, skvěle koučovaný tým Martinem Svědíkem. Mísí se tam hráči, kteří královali ve druhé lize, jsou doplněni mladými hráči, ale už s ligovými zkušenostmi, plus přišlo ještě pár zkušených mazáků, Vaníček, Ševčík, Zmrhal. Mojí predikci bude Zbrojovka úspěšně bojovat o horní polovinu tabulky celou sezonu.
0: Naopak, zklamáním je zatím Plzeň, jak z hlediska výsledků, tak vlastně i předváněných výkonů. Celek, který před startem ligy vyhlásil útok na titul, má po dvou domácích zápasech jenom 1 bod, takže promítá se do atmosféry v klubu tohleto, nebo vládne zatím klid, jak to je?
1: No, promítá velmi razantně, hovoří se o narušených vztazích v klubu, to bubla. Už po porážce s Libercem se hovořilo o pozici kouče Hiského. A remíza s Brnem, teď byl výkon lepší než v prvním kole, mu rozhodně nepomohla. Hezký zatím je s Plzní spojen, ale změnu nelze vyloučit a pokud se ve funkci tenhle týden udrží, bude muset v Teplicích ve třetím kole bezpodmínečně vyhrát. V opačném případě by byla jeho pozice už podle všeho neudržitelná.
0: Říká sportovní komentátor Aleš Svoboda, uvidíme, jak to všechno dopadne. Tobě díky za sportovní novinky, ty fotbalové podotýkám a další se dáme ve středu odpoledne. Budeme se těšit na slyšenou.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Ej, cože? Maxi výprodej.
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: A to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybírá

0: To nejlepší z muziky Patrick Swayze na frekvenci 1 minutu a půl po půl druhé odpoledne. Já jenom připomínám, že dneska vlastně tady u nás jedeme v duchu dne s Hvězdárnou a Planetáriem Brno. Můžete to brát jako takovou malou pozvánku za zábavou. Můžete opravdu vyrazit na festival Planet Brno. Jehož letošní ozdobou je Gigalon, obří model planety Jupiter. Mimochodem i to byla správná odpověď posluchače Mikuláše v naší polední soutěži a vyhrál nádherný astronomický dalekohled v hodnotě 5000 korun. Ale nejenom to, taky speciální edici vesmírného oblečení nebo vstupenky do Hvězdárny a Planetária Brno. My v tomhletom duchu budeme pokračovat taky dneska odpoledne mezi 15. a 16. a to ve vysílání Jany a Vojty. Tak držíme palce, abyste opět byli úspěšní. A ještě dodám, že Hvězdárna a Planetárium Brno je nejenom kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Ale teď už se aktuálně taky podíváme, jak to vypadá v dopravě.
2: Dopravní nehodu stále vyšetřuje policie na dálnici D35 ve směru na Olomouc. Na stém 27,5 kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Projíždíte tady opatrně. A s 15 minutami zdržení počítejte na příjezdu do Brna po dálnici D1 od Vyškova. Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždě od 208. po 198 kilometr. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky UNI, Lucky Scorpions. Máme skoro 2:45 odpoledne. Já vás pozvu na další Radio Campy Frekvence 1. Co je na to?
1: Radio Campy Frekvence 1.
0: Protože ten nás čeká už tuto středu 5. srpna a tentokrát vyrazíme do kempu Pohoda. Takže se přijďte opět podívat, jak vzniká takové živé vysílání našeho rádia. S tím, že od 2 hodin odpoledne se na vás bude těšit naše ranní dvojka Lubka Ponížilová, taky Míra Michálek. A večer od 19 hodin rozezní kemp oblíbený zpěvák Adam Ďurica se svými největšími hity. Čekají na vás soutěže o hodnotné ceny Letní pohoda, táborák, špekáčky, kelínky štěstí, dokonce i závěrečná afterparty. A když už jsem zmínil tu Letní pohodu, tak se cestou můžete zastavit také na čerpací stanici OMV a ochutnat letní ledové kávy Viva, a to z výběrové 100% arabiky z Brazílie. Můžete vyzkoušet třeba espresso sunrise, espresso tonic, kokosovo-jahodové latte, vanilkové frappe nebo ledové matcha latte. Je toho poměrně dost v nabídce, takže zkuste. A připomenu taky, že až do 30. září navíc platí, že s aplikací MyStation je každá 6. ledová káva zdarma. Více najdete na omv.cz.
2: Znáte to.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Lomikare, lomikare, do roka a do dne.
4: A kde pak lomikare? Ale mádle, mádle, do roka a do dne.
3: Je to tak na den přesně po roce tu s námi bude Jirka Mádl.
4: Tak se těšte.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
5: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.

0: Michael Jackson, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1 a jeho Birit, za chviličku budou zprávy a tím přeju také hezké odpoledne Vojtovi Zenou.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
2: Ahoj.
1: Jako končit s Jacksonem, to je super, no.
0: To je dobrý, ne?
1: No, čím začínáme?
2: S tím začínáme.
0: No, abyste to nepokazili. No, tak jste to trošku pokazili.
1: Na, to je náhodou pořádku.
2: Hele, ty jsi možná drzej, ale láska umí víc.
1: No právě.
0: Já vím, já jsem to taky chtěl říct tady. To jsou
1: krásná začínat
0: slova.
1: Drive o lásce taky, ale
0: dobře. Ne, jo. Určitě, já vím, že se to snažíte.
1: Mohli jsme tam mít nějaký ten, kdo to zpívá na tom pohybu?
0: Vlastně jste kolegiální. Vlastně,
1: Edmund Kennedy.
0: Snažíte se mě vlastně podržet teď. Každý si jede to svoje. Všimáte, ne?
1: Ano,
0: já si tady povídám.
1: My si rozumíme. Tak běž domů.
0: Tak běž doprve.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Vrácení peněz za zrušené tábory dětským domovům se komplikuje. V Praze dnes začal festival Prague Pride. Potrvá do neděle. A s kolonou počítejte na dálnici D1. Vrácení peněz dětským domovům za zaplacené letní tábory, které ale organizátor na poslední chvíli zrušil, komplikuje policejní vyšetřování. Ministerstvo školství uvedlo, že zatím nedokáže odhadnout, kdy se podaří všechny nároky vypořádat. Případ se týká 15 dětských domovů, jejichž více než stovka dětí nakonec na tábor vůbec neodjela. Kriminalisté věc prověřují pro podezření z podvodu a zatím vyčíslili škodu nejméně na 450 tisíc korun. Ředitelství silnic a dálnic začalo opravovat silnici 37 mezi Osovou Bytýškou a dálnicí D1. Náklady budou téměř 40 milionů korun. Práce skončí v říjnu. Jako první bude opravená asi 1,5 kilometru dlouhá část mezi Velkou Bíteší a Osovou Bytýškou, řekl mluvčí ředitelství Jan Riedl.
4: Řidiči budou v tomto úseku projíždět Kyvadlově podle semaforů. Projede tudy denně přes 10 000 vozidel, budou se tvořit tedy kolony. Proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch vozovky do konce srpna nejpozději.
3: Na částečnou uzavírku naváže uzavření celé silnice. Práce se dotknou i nájezdu a sjezdu z dálnice. V Praze dnes začal festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovností a práv leseb, gejů, bisexuálů a translidí bude sobotní duhový průvod centrem metropole. Pořadatelé očekávají až 50 tisíc lidí. Po nedávném nenávistném útoku v Berlíně při podobné akci, který si vyžádal jednu oběť a řadu zraněných, provázejí letošní festival v Praze přísnější bezpečnostní opatření. Fotbalisté Plzně se v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy utkají s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Hapoelem Berševa a Červenou zvezdou Bělehrad. Pokud by Hradec Králové ve třetím předkole soutěže překvapivě vyřadil Bešiktaš Istanbul, zahrál by si v play-off o účast v hlavní části s horším z dvojice Dynamo Záhřeb a Žalgiris Kaunas. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Teploty dnes na Moravě můžou dosáhnout až na 38 stupňů Celsia, ve zbytku Česka to bude 31 až 36 stupňů. Většinou bude jasno nebo polojasno, v noci bude opět jasná a teplá noc. Teploty v noci budou kolem 22 až 17 stupňů.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Na D1 se stále připravte na kolonu, která je od Vyškova ve směru na Brno, zhruba na 5 až 10 minut od 203. kilometru. Na 10 minut je potom taky průjezd po Pražském okruhu, konkrétně kolem 20. kilometru v obou dvou směrech. No a s menším zdržením potom počítejte ještě také při průjezdu Litomyšlí, dál ve směru na Mohelnici, tam necháte asi 5 minut. Ve směru na Vysoké Mýto to je na 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu, teď už slovo přebírají Jana s Vojtou.
5: A my vás zdravíme krátce po 14. hodině, máme za sebou krásný prodloužený víkend, volno a... My jsme měli volno?
2: My jsme měli v pátek volno.
5: Měli pátek volno. Aha, já ne. Jak kouka?
3: Co no. Si říkal?
2: Jani byla v Barceloně a v Trutnově. Kde je líp?
5: Kde je líp? Já vám to povím.
3: Ty bylo větší vedro, no?
5: No pozor, ne, ale no.
2: No já myslím, že v Trutnově.
5: Teď jsme se bavili o tom, že v Barceloně bylo asi o 5-6 stupňů míň než tady v České republice.
3: Nová doba, budeme se do Egypta lítat schladit, že
5: jo? To je ale vlastně jako zvláštní, no. To je zvláštní úkaz.
2: Ale pozor, naši známí byli teďko v Egyptě. Já teda považuji letat do Egypta v létě na dovolenou jako čirý nerozum, jo.
5: Ale prostě musíš toužit jenom hodně opálit,
2: no,
5: jo.
2: No, možná vypadat jak křížalka po tom týdnu, ale oni byli v Barsa Alam, to je u Rudýho moře, pokud se nemýlím. A to moře prý mělo 38 stupňů. To už je jak člověk, když leze do vany, že jo?
5: To si může dát mnou rybí polívku tam.
3: Hodíš vajíčka a to hodinky přijdeš, máš na tvrdo, to jo.
5: No, to je jako
2: udlaci v moři ztracený vejce.
5: Ale víš, co je hrozný, že my se tomu teď tady jako smějem, ale já si myslím, že za pár dnů, nebo teda ne za pár dnů, ježiš, za pár let to bude jako opravdu s vykřičníkem.
2: No to samozřejmě, no. Já jsem dokonce teďko četl takovou úvahu, že jak třeba lidi si skupujou různé nemovitosti u moře, třeba v Itálii, ve Španělsku, v Řecku, Albánii. Takže vlastně u toho moře je to teď jako ještě snesitelný, protože to moře má nějakou vlhkost, teplotu, že jo, a ten vzduch je tam lepší. Ale za pár let i to moře bude tak horký, že i tam bude nesnesitelné. No.
5: Kam všichni půjdeme do hor, no?
3: Já si myslím...
2: Laponsko.
3: Já myslím, že naštěstí máme tak schopné ministerstvo životního prostředí, že to prostě zakážou.
5: A to jsem přesně chtěla, aby se zakončil.
3: O toho.
1: Jana Knížková a

0: Anastasia, I'm Out of Love na frekvenci 1, 14 hodin 12 minut. Máme pro vás teď jednu, skoro bych řekla, až exkluzivní novinku.
1: No vlastně jo. Říkám si, že náš hudební dramaturg nám vlastně dal tu výsost otevřít naše vysílání novinkou od Marka Ztraceného. On totiž za několik málo dnů má takovou jako velkolepou akci a myslím, že si trošku zapřeháněl, ale to se teprve uvidí.
0: Jo, tu letenskou pláň myslíš, že?
1: No, to...
0: hele, Marek Ztracený is the new Michael Jackson, by se dalo říct.
1: Přesně, tak ještě, že tam má milion chvilek nějaký setkání.
0: No, jasně. Lidi jsou zvyklí tam chodit. Každopádně Marek Ztracený 31. července, to znamená v pátek, vydal z Brusu nový single Obuj si mý boty. Má 3 minuty 50 vteřin.
1: Víš, co je zvláštní, co oni mají furt s těma botama, vič? Činásky mají taky písničku s botama.
0: Ne, ty mají, měl bych si boty zout.
1: Já tyhle ty si obouváš.
0: No, a tady ty si obouváš. I když teda, takhle, možná jsou mezi námi tací, kteří by si chtěli obout boty po Marku Ztraceném.
1: Ne, já nevím.
0: No, kolikátku má vůbec?
1: Já když na něj tak koukám. Ne, prosím vás.
0: 38.
1: Tuhle tu písničku on natočil ve Vídni a je to, jak to napsáno, vlastně taková zpověď, ve které nechává nahlédnout do svého nitra.
0: Ano.

0: Ono je to o tom vlastně obojí si mý boty, že spousta lidí ho soudí za něco, o čem nevědí, co je zatím.
1: To je, jasný,
0: to je takový jako obecný princip dnešního světa, bych řekl. No.
1: To je takový to, jak prostě na někoho koukáš a buď ho kritizuješ nebo mu závidíš, ale přitom vůbec nevíš, co je vlastně v pozadí.
0: A čím je to vykoupený, čím je to všechno, jako, že třeba si na někom řeknete, ježiš, ten se má dobře, no jo, ten se narodil se zlatou žičkou
1: v pozadí.
0: V ústech, že jo, třeba.
1: No. A... já měla lepší napad.
0: A myslím, že ty ústa budou příjemnější.
1: No, jak se to vezme?
0: Ale že ten člověk třeba opravdu od 16 chodil na brigády, držel a stálo ho to vlastně jako třeba i část zdraví, to už zatím
1: jasně,
0: nevidí.
1: Jako je to vykoupený, jako není to jen tak. Já jsem zrovna nedávno jsme to řešili, že vlastně být jako úspěšný zpěvák není žádná výhra, teď nemá žádný víkendy, furt musíš vymetat někde nějaký koncerty, hraješ to furt dokola, do zblbnutí, že jo. Teď ty faninky nenechají tě si dojít ani pro drink, prostě nemůžeš si koupit normální lítačku, jezdit si po Praze, dávat si pivo a
0: v klidu se projít po Letný.
1: No, to prostě jako nejde, takže je to něco za něco.
0: Marek Ztracený a jeho novinka Obuj si mý boty.
1: Já myslím, že takovýhle antre.
0: Myslím, že už teď Smolý korespondent s děkovnou řečí.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Tak pokud v sobotu vyrazíte, tak si to užijte.
1: Marek Ztracený, Obuj se mý boty, úplná novinka exkluzivně na Frekvenci 1. Teď bych se s dovolením vrátil o tom, o čem jsme mluvili na začátku našeho vysílání. Tady padla taková ta myšlenka, že spousta lidí si kupuje nemovitosti v zahraničí u moře a zmínili jsme Řecko.
0: Já jenom taky, ještě než se do toho pustíš, jo, tak Vojta to má hrozně rád a furt tady jako kouká na ty inzeráty a nejradši by si někde v Toskánsku koupil nějaký barák.
1: Ano, ale v dojezdové vzdálenosti k moři.
0: A ty jsi mě minule zeptal, nemáš navíc, kolik jsi chtěl, 11 milionů?
1: No, ale to byla jen taková pastou. Že já když už tak olivovej háj a vinici k tomu, že? Prostě Russell Crowe v dobrým ročníku, ale v Itálii.
0: A to Řecko co?
1: Řecko, přišla nám zpráva. Z pozice majitele domu na řeckém ostrově musím zmínit, že nejen, že už teď tady máme nižší teploty než v Česku. Tady je 30 a u vás 40. Ale navíc jsme tu na vedro tak nějak lépe vybavení ve smyslu v každé místnosti klimatizace a po práci hned do moře. Prostě si teď říkám, že když už se mám někde potit, tak radši v Řecku než v Pardubicích.
0: No, a to ti psal někdo na jako SMS-ku?
1: Na Instagram. Od našeho posluchače, děkujeme.
0: Ale to máte pravdu, no. Vy jste na to prostě líp připravený. My s tím tady ještě pořád bojujeme.
1: No jasně, no.
0: Prostě klimatizace ještě, nejsme na ní. Teď se vrátím k té Barceloně, tam vlastně jsou ty klimatizace všude, že jo? Tam přijdeš do metra, tam je prostě fakt zima, vylezeš a nějak jsou na to zvyklí, tak jim, s nima to nic nedělá a nás prostě pálí v nose, protože prostě přijde rýma.
1: No jasně.
0: To tělo je otřesený, že jo?
1: Bavil jsem se o tom teďko o víkendu s jednou kolegyní z veřejnoprávního rozhlasu, se kterou jsem se potkal. A bavili jsme se o tom, že zas mají přijít ty vedra a ona říká, to je skvělý. Já jsem říkal, v čem je to jako skvělý, když bydlíš v centru Prahy, v podstatě a ona. No, to je taková ta drobná kaňka na tom všem, ale já mám ráda, když je horko. Já jsem říkal, no a když jdeš do práce, z práce v tom horku, a ona říká, to přejdu a tam je klimoška.
0: Jasně, no. Chodíš z klimošky do klimošky. No. I na tohle si asi jako my, Čecháčci, zvykneme.
1: No, prostě z nás musí být takový jako terminátoři s otupenýma sliznicema, jako nic jiného nám nezbývá. Je,
0: že otupená sliznice.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozování provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň, chtěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá.

0: Headway, What is Love na frekvenci 1:30 přesně.
1: Dáme slovo Ondrovi, ten má pro nás právě teď zprávy.
2: Hezké odpoledne, poblíž Nalžovic na Příbramsku hoří les. Podle prvních informací hasičů zasáhl po plochu asi 4,5 hektaru. Hasiče kvůli tomu vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Do hašení jsou zapojené také 2 vrtulníky. Ve španělské Seutě je stále 3 až 5 tisíc migrantů, řekl dnes starosta. Ve čtvrtek jich podle něj přišlo z Maroka až 80 tisíc. Dříve uváděl číslovku kolem 60 tisíc. Fotbalisté Jablonce se podle dnešního losu v případě postupu přes RFS Liga utkají v závěrečném čtvrtém před kole konferenční ligy s Bialystokem nebo Glasgow Rangers.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Se zdržením na odjezdu z Prahy počítejte na dálnici D11. Mezi 10. a 16. kilometrem je aktuálně kolona zhruba na 20 minut. A zhruba na 10 až 15 minut je kolona také před Brnem na dálnici D1 od Vyškova od 24. až po 96. kilometr. Tak pevné nervy a šťastnou cestu.
1: Dáme vám příběh. Budeme si povídat o něčem, co bude hrát hlavní roli v tom příběhu.
0: Budeme si povídat o jednom nebohém Vorvaňovi.
1: Vorvaňovi,
0: no.
1: Teďka jsme byli v té Barceloně, tak se taky vyplaval tam na pláž jeden takový Vorvaň. Ne, protože oni byli strašní vlny jeden ten den.
0: No.
1: A my jsme leželi na té pláži a já jsem vlastně zjistila, že mě hrozně baví pozorovat lidi.
0: No.
1: A byla tam taková holčina. Ona nebyla schopná přes ty vlny vstoupit do toho moře.
0: Jakože se bál? Nebo prostě, ten proud byl tak silný?
1: Prostě byl tak silný, ona si evidentně nebyla jistá, nebo já nevím, nebo prostě nebyla tak stabilní, ale prostě kdykoliv udělala nějaký krok do těch vln, tak jí to prostě smetlo. Vždycky to jako vyvorvanilo ven.
0: Moře jí odmítlo.
1: A já říkám, Míšovi, běží pomoc. Ne, ujal si jiný, ale říkala jsem si, že je to, no, že prostě některý lidi nemají talent.

0: Krištof a Dominiky Aládžia na frekvenci 1, 6 minut po půl třetí. Pojďme na příběh, dneska bude od moře, z pláže a bude trošku morbidní.
1: Takže Vorvaň, jo.
0: A v hlavní roli Vorvaň. Protože, dejme tomu, před 50 lety se teoreticky mohlo stát, teď jde o to, jestli je to pravda, nebo jsem si to vymyslel, že v Oregonu na pobřeží se objevil mrtvý Vorvaň. Normálně ho vyplavil oceán, že? Dlouhý asi 14 metrů, vážil tehdy kolem 8 tun. A protože taková mrtvá velryba na pláži není něco, co napíchnete na příložník, hodíte do pytle a odejdete s tím, že jo? Tak přemýšleli, co s ní. A dát jako soupat nějak zpátky do moře, aby jí to moře zase vrátilo, jim přišlo nesmyslné. A někdo přišel s řešením. Pojďte toho Vorvaně chudáka, když už teda bohužel je po smrti, vyhodit do vzduchu dynamitem. On se rozpadne na kousky a radci to uklidí. Prostě přirozený jakoby přírodní koloběh, že jo. Přinesli dynamit, naládovali Vorvaně, půl tuny dynamitu.
1: Nekecej. Taky si to
0: dokonce z toho byla atrakce. Lidi prostě se přijeli podívat. Bum.
1: A?
0: Velryba explodovala, jenomže místo malých kousků, se kterými se počítalo, se roztrhla na několik větších kusů a na lidi začal pršet Vorvaň.
1: Ty krás.
0: A dokonce to několika lidem zlikvidovalo i auto. Se přijeli podívat a prostě kus Vorvaně spadne na kapotu a je po autě, že jo.
1: No, takže žádný filetky.
0: No, takhle, ono, jako čekali, jestli ty radci se jako chopí své činnosti a od té doby na té pláži neviděl nikdo ani jednoho
1: radska. Ty kusy masa zabily všechny radsky.
0: Takže to vlastně skončilo tím, že tu velrybu stejně museli tím příložníkem do toho pytle dát a zlikvidovat to tímhle způsobem.
1: To je strašně smutný příběh, tak. Ale myslím si, že nekecáš.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
0: Rok 1970, pobřeží amerického Oregonu, poblíž města Florence. Vymyslel to nějaký inženýr z Velké Británie. Od té doby spolu mají spory.
1: Nějaký inženýr s velkým I. No. Takže idiot.

0: skvělé doporučení na výlet.
1: Tomáš Fíla je náš vrchní doporučovatel, který vám vždycky umí doporučit tu správnou destinaci.
2: Není tam toho doporučení málo.
1: Doporučujeme poslouchat Tomáše Fílu právě teď, protože i dneska na výlet vyrazil.
2: Ano, tak co nám doporučuješ? Ahoj Tome.
3: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto. Tak dnes jsem vyrazil do kostnice svatého Jakuba v Brně a musím říct, že tenhle výlet opravdu stojí za to. Za prvé, úžasný chládek podzemí, ale to nejdůležitější je ta neopakovatelná atmosféra, kterou tady člověk zažije. Celé tyto prostory byly objeveny při průzkumu podzemí v roce 2001 a už od roku 2012 jsou přístupné i pro veřejnost. Zajímavostí je, že jde o druhou největší kostnici v Evropě, a to po pařížských katakombách. Dozvěděl jsem se také, že během léta a prázdnin jsou tady speciální páteční noční prohlídky, což znamená, že celé ty prostory jsou tady osvětleny pouze svíčkami. No a musím říct, že i při tom klasickém umělém osvětlení to tady působí dost ponuře a temně, a při svíčkách, no, aby jsme se nezačali bát. V každém případě celý ten dnešní výlet opravdu stál za to. A s dalším se přihlásím už zítra. Tak mějte krásný zbytek dnešního dne a ahoj.

0: pro vás.
1: V pondělí ve 20 hodin a 10 minut vyvrcholí novodobá májovská trilogie filmem Vinnetou Poslední bitva. Old Shatterhand sice pro sebe našel štěstí v soužití s krásnou Nšoči. Vše ovšem skončí ve chvíli, když se během kopání studny na apačském území narazí místo na vodu na ropu. Vinnetua a Old Shatterhanda čeká boj proti lidské zlobě, motivované hrabivostí. V úterý ve 20 hodin a 10 minut uvede televize Seznam českou kriminálku Pozor je ozbrojen. Příběh osudového prolnutí dvou životů, poručíka Milana Horáka a recidivisty Denka, který je na útěku z vězení. Poručík Horák přijde při střetu o přítele a tak se nakonec na vlastní pěst pustí do Denkova dopadení, až se málem stane jeho čtvrtou obětí. V hlavních rolích české kriminálky z roku 1984 září jako policista Horák Jiří Bartoška. Roli prchajícího Denka si zahrál Pavel Trávníček. Od středy večer pokračuje od 20.10 už 11. dílem seriál Strážmistr Topinka. Při příležitosti chystané výstavy v místní knihovně vyjde najevo, že byla odcizena památná medaile Františka Josefa I. Případu se opět ujímá se zápalem sobě vlastním Tomáš Topinka. Znovu ukáže, že sympatický policista v podání Roberta Mikluše dokáže i zdánlivě obyčejný případ rozplést po svém. Nebudou chybět ani Miroslav Donutil nebo Jiří Bartoška. Ve čtvrtek ve 20 hodin a 10 minut vysílá televize Seznam českou komedii Duše jako kaviár. Mozaika osudů se skládá střípek po střípku a divákům je předkládána s přesným množstvím nadsázky a humoru. Duše jako kaviár je film o cestě za štěstím, na níž člověk udělá stokrát stejnou chybu, aby ji až po stoprvé napravil. Nechybí ani skvělé herecké obsazení v čele s Tatianou Dykovou, Janem Budařem, Vilmou Cibulkovou a dalšími. Poslední bitva, česká detektivka Pozor je ozbrojen a česká komedie Duše jako kaviár. To je váš týden na televizi Seznam.

0: Brian Adams na frekvenci 1 je 15 hodin.
1: Po 15. hodině pro vás máme bezvadnou muziku. Tohle je moje oblíbená Daft Punk a Pharrell Williams.
0: Taky budou činasky.
1: A nebo Enrique Iglesias.
0: A Ondra se zprávami už za chvíli.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to s nimi Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne, při odletu na dovolenou v Praze na terminálu 2 nemusíte vytahovat elektroniku z kufru. Výbor hnutí ANO schválil všechny kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb a zdržíte se na dálnici D1 i D11. Začala druhá polovina letních prázdnin a řada lidí se teprve chystá na dovolenou. Při balení příručního zavazadla je přitom potřeba počítat s tím, že pravidla pro přepravu tekutin se na pražském letišti liší podle terminálů. Jak frekvenci 1 upřesnil mluvčí letiště Jiří Hanych, přísnější omezení dál platí na terminálu 1.
6: V terminálu 2 máme k dispozici na centrální bezpečnostní kontrole CT rentgeny, které umožnily jaksi uvolnit limity na tekutiny. Díky tomu cestující, kteří odlétají terminálu 2 si mohou vedle těch standardních 100 ml lahviček v sáčku do maximálně 1 litru vzít ještě jednu nádobu navíc, a to až do objemu 2 litrů.
5: Na terminálu 2 navíc cestující při kontrole nemusí z příručního zavazadla vyndávat elektroniku ani tekutiny. Na terminálu 1 dál platí nádoby do 100 ml uložené v průhledném sáčku o objemu maximálně litra. Výbor hnutí ANO schválil všechny kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb, včetně té pražské, na které je kandidátem na primátora současný člen městského zastupitelstva Jan Hušbauer. Na dotaz ČTK to dnes uvedl první místopředseda ANO a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Hušbauer nahradil dřívějšího pražského lídra hnutí Ondřeje Prokopa, který po článcích o nejasnostech kolem majetkového přiznání odstoupil z čela kandidátky i z místa předsedy pražské organizace. Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší vyzval rodiče, aby nechali své děti očkovat proti spalničkám. Jeho výzva přichází poté, co počet nakazených ve státech překonal 35-leté maximum. Kennedy přitom v minulosti patřil k nejznámějším kritikům očkování a opakovaně zpochybňoval bezpečnost i účinnost vakcín. Naopak často propagoval alternativní způsoby léčby. Nyní ale uvedl, že očkování proti spalničkám je účinné přibližně z 97% a dětem může zachránit život. Fotbalisté pražské Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů s vítězem dvojzápasu mezi Fenerbahče Istanbul a Štýrským Hradcem. Sparta by začala závěrečné předkolo elitní soutěže 18. nebo 19. srpna venku. Odveta by pak byla na programu o týden později v Praze na Letné. Pokud by český vicemistr proti Lyonu ve 3. předkole neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Dnes v noci bude opět jasno nebo polojasno, s teplotami kolem 22 až 17 stupňů Celsia. Zítra potom bude teploměr opět stoupat, místy až na 30 stupňů Celsia, místy až na 39 stupňů Celsia. Očekáváme totiž opět jasno až polojasno. V Čechách odpoledne a večer můžou přijít lokálně bouřky.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Na 20 minut je zdržení na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové mezi 10. a 16. kilometrem. Zdržení zhruba na 5 minut je potom taky na dálnici D1 od Vyškova na Brno až po 196. kilometr. Necháte tam celkem 5 až 10 minut. A také se zdržíte konkrétně na silnici číslo 50, a to před Starým městem u Zlechova. Je tam kolona zhruba na 15 minut v obou dvou směrech kvůli práci na silnici. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Jana a Vojta.
0: 4 minuty po 15. Hezké odpoledne přeju. V kolika letech jste si dali svoje první kafe?
5: Jo,
1: to si nepamatuju.
5: Ale pamatuju, nevím, že to nebylo první určitě, no. Ale to jsme byli s našima, s rodinama na nějaké chalupě. No. My jsme tam testovali jako dětská kávovar, tam byl presovač. My jsme byli nadšení z toho, to ještě úplně nebylo to. Nám nedošlo, že vlastně v té kávě je kofein. My jsme testovali, už tam dáme tolik kávy.
1: Jo. A pili jste to.
0: Pak vás sundávali ze stropu.
5: Člověče, já jsem měl třeba 8, mě bylo třeba 13, 14. Takže potom se začal klepat ruce, že jo, začal jsem vidět zvuky.
1: Vidět zvuky?
5: No, jako se říkám ze srandy.
0: A slyšet pohyby.
5: No, a 2 hodiny jsme chodili prostě kolem baráku, ať to vychodíme. pili jsme pod vodu, že je to naředíš.
1: A ty nejsi o tolik mladší než já, ale moje první kafe je takovej ten, nevím, co to bylo, nějaký velvet, nějaký rozpustný kafe. My jsme jako presíčko, jako takový jsme vlastně vůbec nepili.
5: To je velký zážitek, jako z první větší.
1: Jasně, protože to je fakt silný kafe. Když si dáš tady nějaký to rozpustný, tak to podle mě asi nemáš tolik kofeinu.
0: Já se na to ptám, protože u nás o víkendu došlo k historické události. Náš téměř 16-letý syn, za měsíc přesně mu bude 16 let, v neděli ráno prý vstal. Já jsem bohužel teda nebyl doma u toho historického okamžiku. Vstal, přišel dolů a říká mé ženě, mami, uvaříš mi kafe? Ona na něj koukala a říká, kafe? Já bych to chtěl ochutnat. Hmm. Tak mu uvařila kafe, on se napil, asi půl minuty se klepal. A pak říkal, ty to chutná, jak kdyby to byla vyvařená kůra ze stromu. A žena mu říká...
1: Tak počká, ti tam dám rum.
5: Na vykeše.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: No ale abych to dokončil, tak on normálně...
1: Dal
0: si do toho kafe mlíko a cukr. A dneska ráno, když jsem byl ještě doma, tak on vstal a říká, uvaříš mi kafe.
1: Takže chutnalo.
0: Takže normálně...
1: Takže chutnalo i bez rumu.
5: Počkej, přijde s pivem.
0: To bude peněz.
1: Porádu.

0: Enrique Iglesias na Frekvenci 1 a my jdeme volat, my jdeme proplácet účtenku.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: A komu dneska zavoláme?
0: Dneska voláme Jaroslavovi.
3: Jaroslav. Škoda, že to není Miluše, ta má dneska svátek. Moje teta má dneska svátek. Tím pádem.
0: Taky jsem, no. Taky
3: maminka jsme. Našeho společného známého.
4: Aha.
3: Dobrý den, Jaroslave, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
3: No jistě.
0: Je to tak. My vás moc zdravíme. Máme tady v ruce vaši účtenku a zdravíme do Mostkovic. Do Mostkovic, je to tak?
4: No.
3: Takhle, vím, kde je Most. Vím, kde je Most, vím, kde je Mostek, ale kde jsou Mostkovice?
4: Mostkovice jsou prostě ova.
3: Uprostějova, takže na Moravu zdravíme.
0: Jak tam... to tam máte? Vy tam máte teplíčku asi docela, co?
4: No, i víte teplíčko.
3: No, my tady proti vám máme chládeček.
0: Já
3: teda,
0: si
3: co
0: myslím,
3: jsme
0: no.
3: Tak jako...
0: Nekoukal jste si, kolik je tam stupňů?
4: Můžu se podívat.
3: Tak se podívejte.
0: To budeme mít úplně přeaktuální informace.
3: Čerstvé informace, kam se hrabe čehom.
0: Protože jak... 37.
4: Ne,

0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
2: Čekáme na údaj.
0: 37.
2: Já jsem z toho upadli.
1: To není málo, no. Ale pojďme k té příjemnější záležitosti. A to jsou peníze, které vám vrátíme za vaši účtenku. Za co jste utrácel?
0: Já jsem posílal poslední, teď je to 2 hodiny zpátky, 3 možná, za kameru.
2: No, tak to je ona.
1: To jsme takhle rychlí, jo.
2: Množí se nám tady zloději, dávám další kameru. Tak my vám proplácíme.
0: Zrovna ji montuju, jo.
2: Zrovna ji montujete, vidíte. A to je nějaká levná kamera. To stojí pár stovek, to jsem si vždycky myslela, že...
0: Jestli bude fungovat, no.
1: A je to taková ta, kterou si propojíte s telefonem a můžete třeba, když jste někde na dovolený nebo někde jinde koukat, co se děje u vás před barákem?
0: Je tak.
2: To, jo. To si nemyslím. Vzhledem k tomu, že stále jenom 799 korun.
1: Ne, ale právě
2: korun.
1: Jsou oni to.
2: Fakt, to není tak drahý.
1: Aha.
2: No tak důležitý je, tak takhle. My vám přejeme, abyste kameru dával zbytečně, aby zloději nepřišli.
1: No, aby jediný pohyb, který ji spustí, bude kočka, která půjde náhodou kolem. No?
2: A vrátíme vám 799 korun. Tak vás moc zdravíme, ať vám jde instalace, mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
2: Tak, ale jaký horší signál, že?
1: Asi jo, trošičku.

0: Spice Girls, Viva Forever na frekvenci 1 za 10 minut půl čtvrté.
1: My jsme si dopřáli prodloužený víkend letecky, hrozně dlouho jsem neletěla.
0: Takže hoch jste si žili.
1: Trošku jo. A když jsme se včera vraceli, taková docela vtipná situace nastala. Prostě děti na palubě jsou někdy opravdu radost, někdy trošku starost, ale já jsem seděla zrovna v řadě, kde byly docela jako takový fajnový děti, ale vtipný bylo, jak oni komentují to, co se jako děje v tom letadle. Jo. A teď jeden ten klučina, jsme přistávali a jeden ten klučina zařval. Konečně padáme! Střih za 2 vteřiny. Teď bude náraz!
0: Kolik lidí propuklo v hysterii, by mě zajímalo v tu chvíli.
1: Já se říkám, tyhle ty hlášky dětí, ty jsou teda jako fantastický. No. A já vlastně obdivuju ty rodiče, co s těma dětma prostě lítají. Tohle byli kluci ještě, dalo by se říct, jako ve věku, kdy se to ještě dá, jo. No. Nevím, třeba 3 roky si myslím, 3-4.
0: Ale já si myslím, že tam můžou jako hrát roli 2 věci. Za prvé, vhodná medikace, aby člověk usnul.
1: A nebo mobil.
0: A nebo...
1: Ne, pozor.
0: Ne, tady... Nemyslím, že by uspali ty děti. Ty rodiče, že si lupnou prášek.
1: Jo, rodiče.
0: A nebo kvalitní špunty do uší.
1: No pozor. Ty vlastně jako, ty jako rodič seš tam zodpovědný za ten klid, takže no. Ty vlastně neustále musíš ty děti jako umravňovat, aby tam neřvali, oni tam mají tendenci trošku i lítat, že jo. No. A jako funguje mobil. Představ si, že ty dva kluci byli prostě vypnutý tím, že měli v ruce jeden tablet, druhý mobil, hráli tam nějaký hry a 2,5 hodiny o nich nebylo vidu ani slechu, až teda v momentě, kdy jsme padali.
0: Konečně. A on přitom nekřičel jako na letadlo, ale hrál nějakou hru.
1: Ne, to už musel mít vypnutý. Ale přišlo mi to vtipný a říkala jsem si, jako, že opravdu rodiče, co lítají s dětma, mají můj obdiv a vlastně, jak jsou to děti jakýhokoliv věku. Jo. No. Udržet je prostě 2,5 hodiny sedět. A teď lítají děti i větší dálky. Ty rodiče vemu třeba na let, já nevím, až do zámoří, za zámoří, že na těch 8 hodin. No. Teď se tam prostě nutíš 8 hodin dítě sedět na zadku. To je prostě... To je nadlidský úkol.
0: No samozřejmě, jako to je nadlidský úkol i pro dospělého člověka 8 hodin sedět na zadku, že jo?
1: Ale... Tak já si myslím, že třeba mezi našimi posluchači máme někoho, kdo by nám mohl vyprávět.
0: Nějakou hezkou, veselou historku s dětma na palubě letadla.
1: Jako musel přidusit, aby to všichni ostatní vydrželi.
0: Takovej ten, to bylo v nějakých těch komediích nebo špionských filmech, jako použít takovej ten chmat na krk, aby to dítě nedostalo.
1: Tak snad takhle ne, ale nás by zajímalo, no, jestli zvládáte létat s vašimi dětmi a jaký máte triky a tipy na to, abyste je vlastně udrželi na tom zadku tam sedět.
0: No, možná tím inspirujete někoho dalšího, koho třeba čeká zadečku. První let s dětma, že jo?
1: No. Tak nám můžete vyprávět.
0: Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1, to jsou profily na Instagramu, kam můžete psát.
1: Můžete psát na číslo 736-304-44, SMS-kový číslo.
0: A taky můžete namluvit hlasovou zprávu do aplikace Frekvence 1.
1: A nebo Facebook.
2: Tatart pořádá Maxi Výprod. Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2,500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Dej, cože? Maxi Výprodej.
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: 4 otcové, 1 problém a 6 gramů, které mění úplně všechno.
7: Vaši synové jsou teď na lyžařském výjezdu. V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
6: Vetchý, Mádl, Pechlát, Novotný, Vlasáková a Uhlík v komedii 6 gramů.
8: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
6: V kinech od 6. srpna.
2: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2001. Gratulujeme.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Tohle byli Kalči Beat a tohle je Ondra, který pro nás má další informace.
1: Abyste věděli, co je nového, a hned po zprávách informace o počasí.
2: I letos vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audio vizuální zázraky.
3: Hezké odpoledne. Vojenská policie prověřuje zřícení armádního vrtulníku Venom na základě v náměště nad Oslavou na Třebíčsku, a to pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Španělská tajná služba minulý měsíc několikrát varovala ministerstvo vnitra před možností velké migrační vlny z Maroka do Seuty, která leží na severoafrickém pobřeží. Španělský ministr vnitra ale tvrdí, že o tom nevěděl. Evropská fotbalová unie UEFA pohrozila šéfovi Mezinárodní federace FIFA Infantinovi právními kroky kvůli jeho kontroverznímu plánu na prodej podílu na světových šampionátech soukromým investorům.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Ještě stále hlášená kolona na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové mezi 10. a 16. kilometrem, aktuálně zhruba na 25 až 30 minut. U Brna je potom kolona asi na čtvrt hodiny od 210. po 200. kilometr. Tak šťastnou cestu a pevné nervy.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
0: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Úterní den přinese další nárůst teplot vzduchu a vypadá to, že právě úterý přinese vůbec ty nejvyšší teploty z celého týdne. Na jižní Moravě budeme atakovat hranici 40 stupňů Celsia. Hodně teplo ale bude i na zbytku území Česka, naměříme teploty nejčastěji mezi 35 až 39 stupňů Celsia. A převládat bude jasno až polojasno, během dne se velmi ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat dešťové přehánky nebo také bouřky, a to zejména v horských oblastech. A když jsme u těch teplot, tak naši pocitovou teplotu bude ještě výrazně zvyšovat vlhkost vzduchu, která bude vyšší než v minulém týdnu. Očekáváme takzvaný dusný den. To je nejhorší předpověď, se která může být.
1: No, to já vlastně jako, já nemám rád, když je dusno. Jako to, že je horko, já se teda přiznám, pravda, 40 stupňů v Praze už je moc, ale mě to vlastně jako vadí míň, než když je takový to dusný horko.
0: Jak si takový blbě dejchá, že jo, jsi takový ulepanej, prostě takový jako...
1: A máš pocit, že vlastně to, co dejcháš, ten vzduch, že to není lehký, že do sebe dáváš něco těžkýho a je to jako nepříjemné.
0: Takový, kdyby si dejchal kaši.
1: No a ještě k tomu hrachovou. Fui.

0: Činenské selhání na frekvenci 1. Budeme si teď trošičku hrát.
1: Přátelé, my pro vás máme naprosto fantastickou soutěž o ještě fantastičtější výhru.
0: My pro vás totiž máme, a teď, když se blíží éra Perseidu, jo, tak si myslím, že to je jako velmi jako hodnotná cena. Máme pro vás skutečný astronomický dalekohled v hodnotě 5 000 korun.
1: S ním si můžete prohlédnout krátery na měsíci, měsíce planety Jupiter i objekty hlubokého vesmíru vzdálené tisíce světelných let.
0: Jinými slovy, můžete se sami podívat do minulosti.
1: Jinými slovy, můžete se podívat daleko.
0: Ano. A ve hře jsou k tomu také ceny od Hvězdárny a Planetária Brno. Takže kromě toho astronomického dalekohledu pro vás máme speciální edici vesmírného oblečení inspirované spojením vesmíru a folklóru.
1: A taky vstupenky do Hvězdárny a Planetária Brno. Takže volíte právě teď 257-400-999. Máme pro vás soutěžní otázku. Musím říct, že není úplně jednoduchá.
0: Ale zas na druhou stranu ta cena je tak exkluzivní, že je dobré trošičku se posnažit.
1: Byl jsi někdy ve Hvězdárně?
0: Byl.
1: A?
0: Jako malý chlapec. Já jsem, takhle, mě vesmír fascinuje od malička. Já jsem dokonce měl i hvězdářský dalekohled. Jmenoval se Astrokabinet 90. Mm-hmm. A byla to taková plastová skládačka, ale byly tam čočky a jako přibližovalo to. Ale že bych prostě se mohl podívat, já nevím, jako na mlhovinu oko, jo, tak to opravdu ne.
1: A proč už nemáš?
0: No protože, jako já bych si ho třeba koupil, mě k tomu inspiroval kamarád, protože on ho koupil svému tatínkovi k Vánocům a já jsem si říkal, to je věc, kterou bych možná taky...
1: To je dobrý, já se si musím napsat,
0: no,
1: jako tohle, když
0: mi ho koupíš.
1: Ne, tobě ne. Ale tyjo, to je výborný, protože to asi napíšu, já si některý tyhle věci...
0: A když se tak vezme, že vlastně se můžeš podívat...
1: Dárek k Vánocům.
0: Že se můžeš podívat takhle daleko do vesmíru a vlastně do minulosti zároveň s tím, tak těch 5 000 korun je celkem stravitelná cena.
1: To víš, určitě, jako, no. Tak jako na Vánoce se vždycky trošku jako plácneš přes kapsu.
0: No, tak prostě hold bude o 5 kg salátu mín. No.
1: Tak kdo se dovolal? Dobrý den. Slyšíme se?
0: Slyšíme se, dobrý den.
2: Ano, slyšíme se, dobrý den.
0: S kým pak máme tu čest?
2: No, s Tomášem.
1: Tomáši, vy zníte, že budete rozumět hvězdám.
2: No, jak se to vezme?
1: To se teď ukáže. Máme totiž pro vás takovou jako vlastně trošku složitější otázku. Nebo nevím, jestli je úplně složitá, ale já bych třeba nevěděla odpověď, se přiznám.
0: Takhle, existuje, a to je myslím důležité slovo, mezihvězdná sonda, na které je uložen český pozdrav, který putuje vesmírem už téměř 50 let.
1: Tak a my se vás ptáme, jak se tato mezihvězdná sonda jmenuje? Za A je to Voyager.
0: Za B je to Magion.
1: Za C je to Vega.
0: Upozorňuji, že Magion...
1: Byla výborná, to byl Magion, pořád.
0: Ne, Magion řídí Jan Rosák a Vegu Standa Hložek.
1: Jo, přesně, přesně.
0: Takže co myslíte?
2: Já bych řekl, že Voyager.
0: No, jistě.
1: Je to vaše. A k tomu vám, pozor, k tomu vám ještě pustíme je něco. Perfektní. Pozor, teď uslyšíte něco, co vlastně už... Nebo nevím, jestli už, ale ještě.
0: Pořád ještě to putuje vesmírem. Je to prosím pěkně zvuk, který
1: sonda Voyageru.
0: Ano, který na Voyageru pluje vesmírem. A ten zvuk v roce 1977 namluvil Václav Kostroun.
1: Takhle to zní.
3: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
0: A to mimozemštěni uslyšej jako první.
1: Pust to ještě jednou.
3: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
1: Ještě jednou.
3: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
0: Všichni příjemzáci mají na rozky.
1: A my vám každopádně moc gratulujeme, protože tahle krásná výhra je vaše.
0: Vydržte nám na telefonu.
1: Mějte se zatím naslyšenou.
0: A když už dneska cestujeme vesmírem, tak připomínám, že Hvězdárna a Planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem.
1: A to pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.

0: Tohle Michael Field. Na frekvenci jedna, my si dneska povídáme o cestách letadlem s vašimi dětmi. Jo. Mám tady jen takový delší příběh a píše nám ho, to je na tomto úplně nejvtipnější, Míša z Velsu.
1: Z Velsu?
0: Z Velsu. No, ahoj, Janě, Vojto. Před mnoha lety jsem letěla sama s dětičkama ve věku 2,5 roku a 11 měsíců. Oba se výborně cestou na brněnské letiště v autě vyspali, nabili baterky a mě s nimi čekal let do Londýna. Už na letišti mi bylo úplně jasný, že to nebude jednoduchý. Jo, to je jasný, no. Když se zrovna 11-měsíční dcera naučila chodit, celý let obařovali, křičeli, všude lezli, se vším si chtěli hrát, tablet ani mobil je nezajímal. Tehdy jsem ale pochopila, jak je možné někoho moc milovat, ale zároveň ho vlastně chtít tak trošku zabít. Po přistání slečna, co seděla před náma, prohlásila: no, tak takhle zlobivé děti a neschopnou matku jsem v životě neviděla. Ty jo, slečna si myslela, že jí rozumím, nebo respektive nerozumím, jo, takhle. Tak jsem jí jenom řekla: ne, tak se podívejte, klidně si je vemte, vychovejte je, mi je lépe. Mně totiž dělalo náramnou radost, že ti moji smradí dělali takový bordel. Řekla tady Míša té slečně. To jsi řekla hezky.
1: To jsi řekla hezky. A já teda bych to s dovolením Míše hrozně rád jako podepsal, protože my máme vlastně velmi podobný zážitek, když našemu klukovi byly sotva 3 roky. Nebo 3 roky mu byly čerstvě. Letěli jsme na Krétu. A on vlastně poprvé letěl letadlem. A když jsme letěli zpátky, on se hrozně těšil, protože ten let tam se mu líbil. A jak byl nadšený, tak vlastně pořád, jako ne, že výskal, ale pořád nahlas jako: já letím, a to je hele mrák, že jo. A my jsme mu říkali, jako hele, trošku tišej, nejsme tu sami. On se vždycky sklidnil a pak se znovu neudržel.
0: No, jasně, no.
1: Přistávali jsme v Praze a před náma nějaká brýlatá paní se otočila a říká: vy to s tím chlapcem v životě budete mít velmi těžké.
0: Nekecej! To řekla!
1: No,
0: a co jsi, jak jsi zareagoval?
1: Já jsem na ní koukal, nadech jsem se a v tu chvíli se ozvala moje žena: s váma museli mít peklo.
2: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2,500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.

0: Ve studiu Frekvence 1 dnes vítám Jiřího Duška, astronoma, ředitele Hvězdárny a planetária Brno, velitele stroje na zázraky a komandéra kontaktního centra pro mimozemšťany. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tyhle všechny funkce opravdu zastáváte?
1: Ano, tak nejdůležitější je samozřejmě být ředitelem, ale i to kontaktní centrum je důležité. Co kdyby náhodou přiletěli, kde se mají hlásit?
0: Přesně tak. Tento týden v Brně bude festival, během kterého v parku na Kraví hoře opět ukážete své obří modely vesmírných těles. Tak nám prozraďte, na co se mohou lidé přijít podívat.
1: Tou největší ozdobou bude Gigalon, což je model planety Jupiter. Ten doplní potom další naše modely, jako je třeba temná luna, heliosféra nebo planeta Země či Mars.
0: Kdy je podle vás nejlepší přijít se podívat?
1: Tak samozřejmě, když bude pěkné počasí, protože instalaci těch modelů ovlivňuje vítr. Když hodně fouká, tak nejsme schopni nic nafouknout, ale za pěkného počasí od 2 hodin odpoledne až do 11:30 večer ukazujeme naše modely. Nejhezčí podívaná je kolem 8 hodiny večer, když to sluníčko zapadá a krásně obarví.
0: Festival ale není jenom hezká podívaná. A co když jsem do vesmíru skutečně zažraná?
1: To by bylo dobře. My samozřejmě nabízíme možnost udělat si krásná selfiečka, ale také to, že se člověk něco dozví o tom vesmíru. Máme výstavu o planetě Jupiter, o černých dírách, máme tam přednášky pro veřejnost, ale i třeba pořady v našem digitálním planetáriu pro malé děti i dospělé.
0: Vy prý máte dokonce černou díru.
1: Ano, máme černou díru a nebojíme se ji ukázat, jak říkáme. Je to model černé díry o hmotnosti planety Jupiter a je to vlastně černá kole o průměru zhruba 6 metrů.
0: Mám pejska, můžu přijít také na výstavu?
1: Celá ta akce se odehrává v parku, takže můžete přijít s pejskem, s dětmi a dokonce i s mimozemšťany. A nemusíte platit žádné vstupné.
0: Nejdůležitější rada.
1: Všechno důležité se dozvíte na stránkách www.festivalplanetbrno.cz a ta úplně nejdůležitější rada je přijďte pěškobusem, anebo jak říkáme v Brně šalinou, protože v okolí toho parku na Kraví hoře nezaparkujete.
0: Naším hostem byl Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno, velitel stroje na zázraky, komandér kontaktního centra pro mimozemšťany. Ještě jednou děkuju a někdy příště zase naslyšenou.
1: Vesmíru zdar.

0: Na frekvenci 1 rok set krátce před 16.
1: A po 16. třeba Olga Lounová.
0: Taky bude Miles Smith.
1: A nebo Lee Kelly.
0: A bude i Ondra za chvilku.
2: A raz, dva, tři, 4,21. Mbank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mspořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. Mbank. Velká malá vítězství.
3: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Jak bylo řečeno s Ondrou Albrechtem, hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Vrchní státní zastupitelství obžalovalo v takzvané bitcoinové kauze celkem 4 lidi. Španělská tajná služba varovala ministerstvo před možností velké migrační vlny z Maroka. A zdržíte se na dálnici D11. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo v takzvané bitcoinové kauze bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daniela a advokáta Káry Matice i podnikatele Tomáše Jiříkovského. Případ souvisí s darováním bitcoinu v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti, které podle žalobkyně mělo sloužit k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pro Blažka navrhuje 6,5 roku vězení, pro Tice 8 let a pro Jiříkovského až 20 let. Blažek, Daniel i Tic vinu odmítají a tvrdí, že zatím nebylo prokázáno, že bitcoiny pocházely z trestné činnosti. Stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku, který odvede z města transitní dopravu mezi Jižní Moravou a Slovenskem, nezačala pyrotechnickým průzkumem. Proč je takový průzkum nezbytný, řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníků procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Přes oblast postupovala sovětská a zároveň rumunská vojska, zatímco ustupující německá armáda zde vedla obranné boje. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice, především dělostřeleckých granátů.
4: Samotná stavba, jejíž cena je asi přes 3 miliardy korun, by měla začít příští rok na jaře a skončit v roce 2029. Španělská tajná služba minulý měsíc několikrát varovala ministerstvo vnitra před možností velké migrační vlny z Maroka do Seuty, která leží na severoafrickém pobřeží, kam právě ve čtvrtek minulého týdne vtrhly desítky tisíc běženců. Varování žádné datum nezmiňovalo, ale upozorňovalo, že taková možnost je velmi pravděpodobná. Ministr vnitra Fernando Grande Marlaska už dříve řekl, že on ale varován nebyl. V kompletním složení, včetně hlavních letních posil Davida Kempa a Janise Jakse, dnes zahájil další část přípravy na extraligovou sezónu hokejisté Litvínova. Pod vedením trenéra Roberta Reichla se bude snažit neopakovat výsledky z předešlého ročníku, kdy se mezi elitou zachraňovali až v baráži.
6: Určitě dobrý, že jsme se vrátili na led. Myslím, že kluci jsou jinak mentálně připravení, než byli, když jsme to přebírali. Mají chuť, což jako je hodně dobrý a věřím, že to musí být složený dobře, že tady máme nějaký lídry, který usměrní ten tým a budeme pokračovat v tom, co jsme dělali před baráží.
4: Litvínov v přípravě odehraje jen 6 utkání, 4 proti extraligovým soupeřům, 2 pak na turnaji v Itálii.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: V noci bude opět jasno až polojasno s teplotami kolem 22 až 17 stupňů Celsia. Zítra potom bude 34 až 39 stupňů Celsia. A také zítra očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer můžou přidat občas také lokální bouřky nebo přehánky.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Při vjezdu z Prahy po D11 je ještě stále hlášená kolona, a to zhruba na 5 až 10 minut, konkrétně po 16. kilometr. Dopravní nehoda je potom také na dálnici D1 ve směru na Brno, na 45. kilometru taky nepřehlédněte. Na 10 minut je potom zdržení na Pražském okruhu směrem k letišti až po 20. kilometr a u Brna je kolona na dálnici D1 od Vyškova od 25. po 96. kilometr asi na 10 minut. Tolik zprávy, pokračuje Jana s Vojtou.
0: Jo.
1: A teď jak, viď, no.
0: Tak, přátelé.
1: Vedro, no.
0: 16. je za námi.
1: Potíme se.
0: Jako vedro je jak... dost, no. Ano. Ale já myslím, že vedro je každému.
1: A prostě. Já myslím, že to je vlastně jako ideální start konverzace třeba někde, když potkáte někoho milého a se slečno, taky se potíte jako kůň.
0: Já už myslím, že se zeptáš jinak. kůň.
4: Jo, takhle, aha.
0: Hele, ale to jenom jsem se vás chtěla zeptat, jestli když si tady v tom vedru dáte pivo, tak se potíte taky víc.
1: No, jo. Asi jo.
0: Že jo? Jak jsme právě teď byli o víkendu pryč, tak jsme si dopřáli občas nějaký to pivko a jsem měla prostě pocit, že jako vypiješ to pivo, no tě to sice trošku jako ochladí, no. Ale jak kdyby to hned vypotil.
4: No. Tak ono, když to hlavně jako zvedne tep, že jo? Takže když si dáš třeba 3 pivka, tak potom i v noci máš třeba klidně o 15 vyšší tepovou frekvenci a kvůli tomu je třeba i větší teplo a vlastně jako je celé takové jako propojené. No.
0: Je lepší nechodit spát prostě.
4: No, anebo si dát těch piv 10 a pak jít to jedno, že jo?
1: Tady vidíš, čemu jsou dobrý chytrý hodinky.
4: No ano.
0: Jo, vlastně jo.
4: No. Já to sleduju, to je takhle, no. Mám furt tepovku z toho.
3: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: MC Erika Barbara a jejich sen na frekvenci 1, minuta po 4:15. My jsme se bavili o tom, jak zvládnou let s dítětem. Mm-hmm. A mně přišel odkaz na pár jednoduchých rad, jak let s malými dětmi zvládnout a třeba i delší. Jakože to je vlastně, jako je to výtah z blogu.
1: Dádo do zavazadlu.
0: Spacekama. Do těch klecí.
1: To byl nejapný fór.
0: Co by ne, to si bude spacekama hrát. Nedávejte je vedle tigrů.
1: No tak.
0: No, takhle, důležité je u dětí, zejména u těch jako hodně malých, prevence tlaku v uších. To znamená třeba dudlík nebo cucavej bonbon.
1: Jasně, no, ale to je podle mě i ale u dospělých. Já třeba já s tím osobně mám docela problém. Jako no. Lidi v mém okolí to vůbec neřeší, ale já mám prostě pocit, že mi úplně praskne hlava, jak mi to nějak nebere ta Eustachova no. trubice, tak furt dělám dole. Jako kapr.
0: Kapřík, no.
1: No.
0: Hele, a dávají ještě v letadlech bonbony?
1: Ne. Jako v letadle už ti nedávají, tady na těch krátkých letech ti vlastně nedávají téměř nic, ty všechno už si musíš koupit.
0: Jo. Ale až potom jakoby za přepážkou to znamená, že ty bombary stojí 430 korun.
1: No ale počkej, to mě docela překvapilo. Je to levnější než na letišti.
0: Fakt, jo.
1: No, normálně jsem na to včera koukala, že bych si teda třeba tam něco dopřála, nakonec k tomu nedošlo, no. Ale důležitý je, že opravdu ta cena za, dejme tomu, já nevím, pro Čecha nejlepší, že jo, příklad, tak plechovka piva vás vyšla třeba na 65 korun.
0: To je hrozný není.
1: To mi nepřijde tak strašný.
0: Jako. Jako bývaly doby, kde tam pivo stálo 140, jo. Tak asi šli do sebe, a nebo jim to nikdo nekupoval. To
1: nebo zmenšili tu gramáž, no.
0: Takhle, důležitá je zábava a rozptýlení podle toho vlogu. To znamená, že když jim chcete vzít hračku do letadla, tak by to měla mít hračka, kterou ještě to dítě nevidělo.
1: Nějakého obrovského plišáka.
0: Takovýho toho medvěda, co zabere dvě sedačky, že jo. No. A digitální technologie používat opravdu až jako poslední záchranu.
1: Jo, říká se, no. Že jako když už je nejvíc ousko, kdy už jako nevíš, kdy už nic nefunguje, tak prostě pustíš toho hada.
0: Hrozně mě baví jakoby poslední dvě rady, které tady jsou, jo. Za prvé, buďte trpěliví a zvládněte klidný přístup. Aha. A rada číslo 2, před letem zvažte, zda dítě musí letět s vámi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2,500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
3: se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
2: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: Tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Springsteen na frekvenci 1, krátce před půl pátou.
1: V půl páté zprávy a po půl páté poslední slovo.
2: Hezké odpoledne. Vláda je podle ministryně financí Aleny Schillerové připravena jednat s odbory o platech ve veřejné sféře. Termín ale neuvedla s tím, že formování rozpočtu teprve začíná. Tisíce lidí se v Dublinu účastní veřejného rozloučení s irským zpěvákem Glennem Hansardem. Ten zemřel minulý týden ve věku 56 let při nehodě na motorce. Mnoho lidí vypráví příběhy o setkání s ním a popisuje ho jako jednoho z největších irských hudebníků všech dob. Hokejisté Kladna dnes zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezónu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona na dálnici D11 se zmenšila, a to v obou dvou směrech. Aktuálně tam menší zdržení při příjezdu do Prahy po 11 na 18. až 16. kilometru asi na 5 minut. Naopak u Brna se problém zvětšil, a to na 20 minut na obou stranách. Zdržíte se od Vyškova dál na Prahu na 208. až 196. kilometru. No na dálnici D2 při příjezdu do Brna vás čeká kolona už od 17. kilometru, prakticky až po 0. kilometr, a tam necháte přes 15 až 20 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Je čas zvednout telefon.
0: Sorry.
1: Povídej. Řekni to číslo.
0: Zavolej 257-400-999. Zavolej 257-400-999. Čekám tady na tebe.
1: A vyhraj peníze.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Anička z Mělníka.
2: Anička, tak Aničko, my tady pro vás máme 7500 korun.
3: Ano, za doplnění správného posledního slova do věty herečky Petry Hřebíčkové. Jdeme na to.
4: Tak, ano.
3: Tak.
2: To slovo musí pasovat do této věty.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
4: Marcipán.
2: Marcipán, tak zkusme, jestli je to slovo, které hledáme.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Není, marcipán to není.
2: Není toto slovo.
3: Bylo by to sladoučký, ale bohužel.
2: Děkujeme moc za pokus. Mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A my jsme marcipán ohodnotili 500, takže zítra ráno s Lubkou a Smírou budete hrát 8 000 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: To je písnička k táboráku, panečku. Ta by se tam vyjímala.
1: U stánku na levnou krásu.
0: A všechny lidičky se znají. Radio Campy Frekvence 1.
1: Znají.
0: A po cestách dál. Na kameni kámen.
1: Tu mám ráda.
0: Jo.
1: Na kameni, já mám.
0: Budem o něco se rvat.
1: Já mám ty tramský písničky ráda.
0: To nezůstane stát.
1: A proč o tom mluvíme?
0: Protože potom amen.
1: K ohni patří
0: písnička.
1: Písnička.
0: A bůř.
1: Přesně tak.
0: A Lubka s Mírou.
1: A Lubka s Mírou. A tohle všechno na vás čeká tuto středu. Je tady totiž další termín pro Radio Camp.
0: Ano, ve středu 5. srpna, to jest pozítří o 14 hodin, to vypukne v kempu Pohoda v Roudné u Tábora.
1: Hele, já tenhle kemp vůbec neznám.
0: Já taky ne.
1: Ale myslím, že kolegové říkali, že tam byli a že si to chválili. Že to je moc hezký místečko.
0: Je to prýma, ale doporučuji alternativní trasu, protože v Benešově se kousnout nechcete.
1: Wow.
0: Jako jestli existuje na českých silnicích
1: můžete se stavit
0: místo,
1: na Čepím
0: který mi naplňuje hrůzou, tak je to Benešov a potom no, Čapák. Ale tam už je teď obchvat, tam se jede rychleji.
1: Takže s tím počítejte, no, jestli pojedete tímto směrem, že to jako asi bude trošku delší cesta než kratší. No ale každopádně to bude stát za to, tato cesta.
0: Rozhodně, živé vysílání s Lubkou a s Mírou, jak jsme říkali, ve 2 odpoledne, v 18 hodin oheň a buřty.
1: Oheň! Ajajaj!
0: Takhle, jako pokud bude takový počasí jako dneska nebo zítra,
1: tak to oceníte.
0: Tak možná ten oheň nebude potřeba, stačí si to tam položit na lavičku a tam buřce vám opeče
1: sám. Nebo na to naše žlutý auto.
0: No, na kapotu. A také v 19 hodin živý koncert. A tentokrát to bude, řekl bych, jako very exclusive.
1: Very exclusive.
0: Nebo velmi exkluzivné.
1: Dadam Jurica. Ne, je to Adam Jurica.
0: Ano.
1: Adama Juricu všichni moc dobře známe. Já ho teda mám spojenýho hlavně s tou jednou písničkou.
0: Zatancuj si se mnou.
1: Která mi vzní v uších a já považuji za moc hezkou.
0: Mimochodem, Zatancuj si se mnou je písnička. Já ji říkám taková námluvová
1: písnička.
0: On to říká,
1: on hlavně říkal, že jí vůbec nedával žádný šance, že jo?
0: Jo.
1: On ji nevnímal jako něco, co by se jako mezi lidma úplně takhle rozšířilo. Prostě dobrý, no tak jí tam dejte.
0: Ale ono to tak je. A navíc, když si tu písničku poslechnete fakt pozorně, tak ona začíná vlastně tak jako jednoduše, ale vlastně během celé té písně se jakoby stupňuje tlak.
1: Jako, když, jako válí, když máme tohle teplo, tak já mám úplně nejlepší metaforu, když vemete prostě malou kuličku sněhu a válíte a na konci je sněhulák. Čo?
0: A pak do toho vrazíte mrkev.
1: Tak doufujeme, že se nás aspoň trošku uchladili. Takže jste zváni 5.8. na náš radiokemp, což je v pořadí...
0: No to už bude pátý. A pak nás čekají další 3, ale o těch si něco řekneme víc ve čtvrtek.
1: Takže přátelé, jste zváni 15.8. do kempu Pohoda na jihu Čech, je to u Tábora a věříme, že to bude stát za to.

0: David Guetta tady svým a Tone Cena je na frekvenci 1, 17. hodina před námi.
1: Velké hlavy zahrajou Justina Timberlake.
0: Taky bude Belinda Carlisle.
1: A můžete se taky těšit třeba na Kateřinu Marii Tichou.
2: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
0: Takže trochu deprese, no.
1: Ne, to je hezký byt, teda hezký byt. To je hezká písnička.
0: Krásná,
1: od bytí 66.
0: Nechte si ji zahrát.
1: Co? Pozor, Honza?
3: Depresivní, přišel jsem zavčasu.
1: Honza, vždycky přijde s dobrou náladou.
0: Honza Homolka, to je naše esence nihilismu. Za chvilku pro vás bude víc zprávy.
1: On je tím znám, víš? Jak
3: tím nihilismem, jo? No.
1: Když svítí sluníčko, ty si prostě rád.
4: Znáte to.
5: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
4: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
6: Lomikare, lomikare, do roka a do dne.
7: A kde pak lomikare? Ale mádle, mádle, do roka a do dne.
6: Je to tak na den přesně, po roce tu s námi bude Jirka Mádl.
7: Tak se těšte.
5: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
5: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo má Honza Homolka. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na Moravě padl rekord. Letiště má nového předsedu a Sparta se připravuje na Lyon. Odpolední teplota ve Strážnici na Hodonínsku už před třetí hodinou překonala rekord Moravia Slezska. Meteorologická stanice tam naměřila 39,9 stupně Celsia. Dosavadní maximum pro Moravu a Slezsko 39,7 stupně pocházelo z 8. srpna 2013 z Brodu nad Dyjí. Představenstvo letiště Praha zvolilo svým předsedou Radomíra Lašáka, který do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu na základě dřívějšího rozhodnutí ministerstva financí. Lašák bude odpovědný za strategické řízení a další rozvoj pražského letiště. Ředitelství silnic a dálnic začalo opravovat silnici 37 mezi Osovou a Býtýškou a dálnicí D1. Náklady budou téměř 40 milionů a práce skončí v říjnu. Jako první bude upravený asi 1,5 kilometru dlouhý úsek mezi Velkou Býteší a Osovou Býtýškou, řekl mluvčí ředitelství Jan Riedl.
8: Řidiči budou v tomto úseku projíždět Kyvadlově podle semaforů. Projede tudy denně přes 10 000 vozidel, budou se tvořit tedy kolony. Proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch vozovky do konce srpna nejpozději.
3: Na částečnou uzavírku naváže uzavření celé silnice. Práce se dotknou také nájezdu a sjezdu z dálnice. Rozsáhlý lesní požár západně od francouzského Bordeaux v posledních dnech obnažil desítky granátů z druhé světové války. Některé z nich i vybuchly. V evakuované vesnici Le Porche, kterou živel, postihl nejvíc, jsou v plném proudu práce na odminování, aby se její obyvatelé mohli bezpečně vrátit do svých domovů. Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske přiznal, že s přípravou na úterní úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem pomáhal také Adam Krabec, ofenzivní záložník, minulou sezónu působil v Olympiku. Po konci hostování vrátil na Letnou. Dánský kouč věří, že český reprezentant nebude přemotivovaný. Priske na tiskové konferenci řekl, že si nastudoval také nedávný přípravný zápas Lyonu se Slavií.
5: Frekvence 1.
4: Počasí.
3: Zítra očekáváme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách pak kolem 30.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
9: Požár vozidla na 98. kilometru nám zastavil provoz na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Jaroměře. Sjet z dálnice můžete exitem 95 Plotiště. Na dálnici D11 havarovaly dvě dodávky na 15. kilometru ve směru z Hradce do Prahy. Kolona je od 18. kilometru a zdržení je čtvrt hodiny. S kolonou počítejte také na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna. Zpomaluje se na 201. kilometru, popojíždět budete do omezení u bratislavské dálnice D2. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
3: Marcela, vidíš to? Martina nebo Marcela, svátek má Miluše, já se v tom ztrácím v těch ženských. Tolik zprávy.
1: Je hodně, víte, jasný.
3: A teď už velké hlavy.
10: Frekvence 1, 17 hodin. Velké hlavy jsou tu.
1: Dobrý den.
11: Dobrý
12: ahoj.
11: Normálně věděli jste, že dneska je 3. augusta a do konce roka zůstává už iba 150 dní.
12: Strašně se těším na Vánoce.
0: Já už nakupuju.
1: Jako hrozně to letí. Prostě, všimáte si, jak to letí?
11: Letí, Janě. No. Už tak, ti to letí.
1: Co budeme dneska řešit, pánové?
12: Máme den melounů.
10: Dokonce je den čisté podlahy.
11: To jsou věci.
5: Velké hlavy. Frekvence 1.
11: Jak často sa vám stáva, že máte nejaký přeřek, akože chcete niečo povedať a pritom ale poviete niečo úplne.
1: To už začalo.
11: To ja schválne.
1: Aha, no.
12: Ja veľmi často v poslední dobou.
1: Jako vlastne som zistila, že když si v hlavě připravujú nejakou řeč, tak je to horší, než když si nic nepřipravujú.
12: Třeba, že? No. Máte rohlík, teď to říká předtím, že říká, pak to splete a řekne, máte housku.
0: Ale pije do pivu.
11: Prečo o tom hovorím? Ja som včera bol so synom na koncerte kapely Psaná fixa. Uh-huh. Ja som syna vyzvedával u babičky. Babička, kam jdete? Ideme na koncert Vypsanej fixy. Tak si to užijte. A vrátili sme sa. A prvá veta babičky. Tak jaký bylo to gumovací pero?
5: Veľké hlavy.
4: Jana

0: Den čisté podlahy je podle mě krásný den.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Ještě hezčí je, když ji vidíš, jak ji čistí.
0: Jakože...
3: Jo, dívat se na to, tak.
2: Nebo ne?
0: Jako ty jako žena vidíš, když muž čistí podlahu,
2: no, nebo,
0: to ti přijde zajímavý.
2: Mně to přijde taky, jako já jsem si myslela, že ty koukáš na ní, jak ona...
3: Když muž podlahu čistí. Čistá, že sa z toho dá snídat. Je to 15 rokov, čo sa robil veľký prieskum v Česku, že v ktorom sa žien pýtali, že ktorý čistiaci prostriedok im príde najúčinnejší. A až 85% žien sa zhodlo na jednom a tom istom prostriedku, na ktorom?
2: Ocet.
3: Jar.
2: Sova, savo. Jedlá soda.
3: Jani, nemeň odpovede.
2: Ocet.
3: Tak, vieš, že máš pravdu.
2: Ocet,
3: no.
2: Ocet. Tak máš?
0: Savo.
2: Mieknou, teda.
3: Je to ocet.
0: Mieknou. Ocet? No. Fakt ocet, ocet. Jo.
2: No?
3: Že keď tam dáš ocet, je to čisté.
4: V živote bych nevytýral podlahu nejakým octem.
0: No, pretože to bys podľa mňa týral podlahu.
4: No, presne, to smrdí.
1: Když muž se ženou snídá
3: a podlahu hlídá,
2: než se ten rozhostí. Vidíš, měli sme pro nej námět. Bohužel.

0: víte, co řeknu? Dámy a pánové, ve velkých hlavách si teď rozebereme meloun.
1: Miluju meloun.
0: Řekněte mi, kdy jste měli naposled meloun?
1: Já včera, předevčírem, předevčírem.
2: No man, když tady kolega říkal ve scénáři, že je den melounu, já myslel, že když je to léto, jakože to nemá nic společný, já myslel jako den melounu. Jako...
0: Aha, jo, takhle, holky. Já vám něco řeknu. Já třeba meloun nejet už 5 let.
2: 5 let si nelet.
0: Jenom se dívám.
3: A víš proč, nebo však Mikeš, vysoký vek, strašně se potom čurá, hlavně v noci.
4: Velké hlavy, frekvence 1.
3: Ako všetci to vedia, ale já sa aj tak opýtam.
2: Zelenina.
3: Dobré, poďme na druhú otázku.
2: Lepší než Google.
3: Slovo melón pochádza z Grécka a v preklade znamená...
1: Kulatý.
3: Sú to dve slova u nás.
2: Melón.
0: Melón.
3: Melón. Grécko v preklade znamená zralé...
1: Ovoce.
0: Ovoce.
3: Jablko.
0: Zelenina.
1: Aha, vidíš to.
3: Ako znie, a to takisto budete vedieť, jak tú zeleninu, ako znie jedno talianské príslovie, ktoré obsahuje slovo melón?
2: Jo, meloun na pizzu nepatří.
3: Nie, je to spojené s nežným pohlavím, to príslovie.
0: Aha, už sme u toho.
2: Už sme u toho. No, no jo, na ženách sú krásne melouny.
3: Jani, to musíš vedieť.
1: Krásne melouny, míti, lehčí život.
3: Dobre, naťuknem dve slova. Do ženy...
2: Nepatří meloun.
3: Páni, vy ste úplne prvý.
1: Do ženy nevidíš ako do melounu.
3: Presne, do ženy a do melounu nevidíš.
2: No, jo, ale môžeš... Můžeš jí rozkrájet.
3: Jezus, a už vidíš.
5: Už tam budem, nech toho.
6: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Tam bude.
7: Přestaň, štíl mě vedro.
6: Pohodová cesta. To chce kuře.
5: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl

0: Znáte Jamesa Hetfielda?
1: A je výborný, on je výborný.
2: Já ho si neznám.
0: Zpěvák Metallicy.
2: Tak to asi znám. No a on tam co? Zpívá?
1: On má dneska narozeniny.
0: No takhle, zpívá tam, ano.
1: A já mám na něho jednu velmi nezvyčajnou otázku.
2: Za chvilku? Za chvilku.
0: A on přijde, nebo co, že se budeš
1: ptát? Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Požár vozidla na 98. kilometru nám zastavil provoz na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Jaroměře. Sjet z dálnice můžete exitem 95 Plotiště. Na dálnici D11 havarovaly dvě dodávky na 15. kilometru ve směru z Hradce do Prahy. Kolona je od 18. kilometru a zdržení je čtvrt hodiny. S kolonou počítejte také na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna. Zpomaluje se na 201. kilometru, popojíždět budete do omezení u bratislavské dálnice D2. Zdržení je tam na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
3: Velké hlavy Frekvence 1.
0: Zpěvák Metallicy má dneska narozeniny.
1: James Hetfield, 63 rokov. On má velmi originálním způsobem na těle vytetovaný rok narodenia. Hej, bavíme se o roku 1963. No jak to vytetoval na tělo?
5: Jako kam nebo jak?
1: Ne, jak, nie je důležité kam, ale jak to číslo...
5: Podle mě to, já vím jak, římskýma číslicemi.
0: Ne.
1: Blízko, ale nie, jsou to tak...
2: Tou morzovkou.
0: Nie. On tam má jenom šestku, ale ta trojka je v tom tak jako, že tučněji.
1: Nevymýšlej hluposti.
0: No, hovadina.
2: Nevím.
1: Takže on má rok 1963 vytetovaný v podobě hracích kariet.
2: Aha.
1: ESO, 9, 6 a 3.
2: To je dobrý.
0: Ty krásný.
2: Je nápaditý.

0: La Scalu všichni známe, je to skoro 250 let, co to otevřeli. Jaký to tenkrát, Mikeši, bylo?
1: No, seděl jsem v první řadě. Velké hlavy,
2: frekvence 1. Teď jaká je kapacita hlediska v La Scale v Miláně?
3: 250 tisíc.
1: 5 tisíc.
2: Ne. To je normálně zatvorené vovnutry, to je jak
1: 5 tisíc.
0: Ne, 320 lidí.
2: Trošku si, ale bude. Koliko si hodno to máš?
0: 320 lidí. 5.
3: Jako Lucerna naše.
2: 2800 lidí, no tak jako Lucerna.
0: To je takhle velký, jo.
2: A víte, koliko účinkujících se vojde v jednu chvíli na javisko La Scale?
1: 5 tisíc.
3: To ne. Podle mě třeba 27.
0: Podle mě, když
2: 27 je 27 iba?
1: Ježíš, tam musí být tak 200 lidí.
0: Když je naskládáš na sebe, 300.
2: Všichni. 400 lidí. Tam možná být jednu chvíli.
3: Co tu hrajou?
1: No. Tam je přesilovka.
2: No tak, ale to je opera, tak tam musí být veľa lidí. No.
1: To hrajou.
0: Tam bych si mohl i zahrát, tam bych se ztratil, ne?
3: Skala.

0: Štefan Margita, všichni víme, operní zpěvák, z Košic, Slovák, s mizernou češtinou, ale úžasný, má narozeniny.
1: Mohli se potkat.
2: Je starší Štefan Margita, alebo plechovka od piva?
0: Je mu přes 70, ne?
2: No, on má rovnu.
0: 80?
3: Na 80.
2: On má rovnu 70.
0: Pane Margita, pardon.
4: Počkejte, plechovka musí být starší. V Americe už ji měli. V Americe měli plechovku.
3: Já si taky myslím, že plechovku už měli.
0: Plechovka, to je mladá záležitost, přátelé.
2: No jistě. Ale Mikeš to odpálil na prvou dobru, je z Ameriky plechovka a má už 91 rok.
0: Je mladá ta plechovka.
3: Už před tolika lety si lámali nechty.
2: No, lámali.
3: Hele, a víte, že Štefan Margita má písničku s naší kolegyní Martou Jandovou?
0: Fakt?
3: To vůbec nevěděla.
4: Jak se jmenuje?
3: Jmenuje se Stopy a zní takhle.
5: Zamek

0: raz, dva, tři.
1: Tak teď jdeme do finále.
2: Potřebujeme muže, potřebujeme ženu a potřebujeme komunikaci. A vy si z toho odneste, přátelé velkých hlav, co potřebujete.
0: Takže já začínám, jo?
2: Tak, no, když to jinak nejde.
3: Ne, začíná Mikeš.
0: Začíná Mikeš, no, tak, to je jasný. To je ta předposlední věta v textu.
2: Protože poslední větu má vždycky Jana.
4: Moment, jo. Smát se vlastním chybám vám může prodloužit život. Řekl to Shakespeare.
0: Smát se chybám své ženy vám může život zkrátit, řekla Shakespeareova žena.
3: Tak.
2: Dovidopo a dopi.
0: Ahoj.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Slovo dostává Honza Homolka.
7: Hezký podvečer. Blažek i dál odmítá obžalobu. Na terminálech letiště se liší pravidla a na Krymu se zřítil dron. Nyní již obžalovaný bývalý ministr spravedlnosti Blažek označil tvrzení státní zástupkyně v bitcoinové kauze o existenci dohody mezi obviněnými za výmysl a lež. Nadále stojí za tím, že nebyl prokázán nezákonný původ bitcoinů za cca miliardu korun, píší novinky.cz. Pro překlenutí výpadku v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifenem na léčbu rakoviny prsu ministerstvo zdravotnictví umožní lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek. Začala druhá polovina prázdnin a řada lidí se teprve chystá na dovolenou. Při balení příručního zavazadla je přitom potřeba počítat s tím, že pravidla pro přepravu tekutin se na pražském letišti liší podle odletového terminálu. Jak frekvenci jednou přesnil mluvčí letiště Jiří Hanych, přísnější omezení dál platí na terminálu 1.
8: V terminálu 2 máme k dispozici na centrální bezpečnostní kontrole CT rentgeny, které umožnily jaksi uvolnit limity na tekutiny. Díky tomu cestující, kteří odlétají z terminálu 2, si mohou vedle těch standardních 100 ml lahviček v sáčku do maximálně 1 litru vzít ještě jednu nádobu navíc, a to až do objemu 2 litrů.
7: Na terminálu 2 navíc cestující při bezpečnostní kontrole nemusí z příručního zavazadla vyndavat elektroniku ani tekutiny. Na terminálu 1 dál platí nádoby do 100 ml uložené v průhledném sáčku o objemu nejvýše 1 litr. Nejméně 6 lidí, včetně 3 dětí, zahynulo podle ruských úřadů po pádu ukrajinského dronu v Krasnodarském kraji nedaleko Moskvou okupovaného Krymského poloostrova. Videa na sociálních sítích ukazují zřícení dronu přímo na zalidněnou pláž. Fotbalisté Plzně se v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy utkají s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Hapoelem Beerševa a Červenou zvezdou Bělehrad. Pokud by Hradec Králové ve třetím předkole soutěže překvapivě vyřadil Bešiktaš Istanbul, zahrál by si v play-off o účast v hlavní fázi s horším z dvojice Dynamo Záhřeb Žalgiris Kaunas.
5: Frekvence 1. Počasí.
7: Zítra očekáváme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách pak kolem 30.
5: Frekvence 1. Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má Marcela.
9: Na dálnici D11 počítejte s kolonou od 18. kilometru. Na 15. kilometru ve směru z Hradce do Prahy se došetřuje nehoda dvou dodávek, která uzavřela levý jízdní pruh. Zdržení je tam na čtvrt hodiny. 10 minut navíc počítejte na pražském okruhu ve směru od letiště k dálnici D1. U sjezdu na Ořech se tvoří kolona. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
7: Tolik zprávy. Po 18. hodině s vámi teď startuje Milan Bílek.
10: Je to tak, hezký večer vám přeji po tom moc hezkém víkendu, který je za námi, a zase nám přitopili, to znamená, máme tady dropy a nevím, jestli zítra budou padat rekordy, ale pro jistotu na sebe dávejte pozor, protože ty teploty na zítřek jsou opravdu velkorysé. 39 stupňů, kdo by to čekal. Tak jsem rád, že to může být s vámi, posílám do léta, do prázdnin, do ideálního večera Samantha Fox, anebo teď tým a slovník cudzích snou.

0: Ale nevada be with you, důvěrně známý hit a tentokrát taky Samantha Fox po 18. na frekvenci 1 v letním večeru. Tak Česko začíná sčítat rekordy, tuším, že ve Strážnici dneska padnul nějaký velký rekord, dnes se k tomu vrátíme, bylo tam skoro 40 stupňů Celsia. Mě zajímalo, jak vypadal vůbec nejstudenější srpen v historii Česka a víte, že to není tak úplně dávno, nebo je to skoro 50 let, ale byl to právě srpen roku 1978, ten prý nepřinesl mrazivé zimní dny, ale spíš nekonečný podzim s neustálým deštěm. Minimem slunce a teplotami, které často ani v odpoledních maximech nepřesáhly 15 stupňů Celsia. Byla prostě zima a během tohoto měsíce lidé prakticky po celé 3 týdny měli připravené svetry, pláštěnky a také deštníky. Ranní teploty byly někde u 4 nebo 3 stupňů Celsia. Tak já vím, že vám dneska horko, já vím, že z vás třeba teče, ale než mít tohle, tak buďme rádi za to, že zítra budeme mít zase teploty, které budou hodně vysoko a budeme mít teplo, ale to, jak se sluší a patří. Tak užívejte někde ve stínu a naše muzika je ideální, protože budou Cool and the Gang Cherish anebo Tina Turner and the Heartache Soul.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok

Shut the Valley, Cool and the Gang, tady je Frekvence 1, obvykle si necháváme ty nejlepší slaďáky na čas po 22, ale na co čekat, když už máme léto, senzační léto a prázdniny, které jsou tady, tak jedna z výborných kapel, tuším, že v loňském roce tady byla na koncertu a bylo to moc fajn. Tak informace, které se týkají posledního slova, hezkých peněz, které pro vás máme, naším hostem byla nedávno česká divadelní filmová televizní herečka Petra Hřebíčková. Mimo jiné prozradila, co si přivezla z dovolené v Dánsku a na to se vás ptáme a vy jste nebyli schopni to uhodnout v pátek ani dnes v pondělí, takže zítra po ránu pro vás máme 8000 korun. Jaké byly vaše dnešní tipy, třeba lékořice, mídlo, sledě, marcipán, to bylo špatně. Tak zítra něco jiného, no a zkuste uhodnout, co ulovila na své dovče v Dánsku herečka Petra Hřebíčková, takže mám palce na to zítřejší docela rozhicované ráno. Už za chvíli Elenech Miles, divokej byl čmelák a teď hit Fever Dream a tady je Alex Warren.

0: Black Velvet na frekvenci 1, taky ten nezapomenutelný černý samet Kanaděnky Lenech Miles. Koho nám budou ty internety připomínat zítra? Já myslím, že taky oslavence, kteří třeba nejsou mezi námi, ale jsou a navždycky to budou velké hvězdy. Třeba zítra se budou připomínat nedožité narozeniny velkého jazzmana, trumpeťáka, skvělého zpěváka Louis Armstronga. Barack Obama, to byl americký prezident, který mě velmi, velmi bavil. Zítra bude slavit 65. narozeniny. Ano, bývalý americký prezident. Pak tady vidím třeba Maxe Cavaléru, slavný zpěvák, případně Meghan Markle, další slavná dáma, tedy původně z britské královské rodiny. Tak jestli vy zítra máte svůj velký den narozeninový, no tak bude to hodně rozjitřované. Pozor na to, pozor na ty oslavy, ať to nepřeženete, protože zítra má být až 40 stupňů Celsia. Každopádně, pokud budete chtít, tak si zavolejte o nějaký ten song na přání, případně o to, že my ten váš hezký vzkaz pošleme tomu, kdo zítra bude slavit. To umíme. Robin určitě mezi 10. a 11. hodinou. Tak je dopředu všechno nejlepší samozřejmě i vám k těm červencovým narozeninám. Už za chvíli Erasure anebo Bruno Mars Summer You.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chybí, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: a to byly Westlife. Už za minutu si dáme nové zprávy, nebo za chvilku. A hned po nich taky Madonna Jump. A dále Poetika, Blízko. A nebo Berlin, Take My Breath Away.
1: Frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, na Moravě padl rekord. Letiště má nového předsedu a Sparta se chystá na Olympic Lyon. Teplotní rekord nespadl na 650 stanicích. Desetina stanic pak má nové maximum pro celý srpen a nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici. Tam bylo 39,9 stupně Celsia, což je nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Představenstvo letiště Praha zvolilo svým předsedou Radomíra Lašáka, který do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu na základě dřívějšího rozhodnutí ministerstva financí. Lašák bude odpovědný za strategické řízení a další rozvoj pražského letiště. Ředitelství silnic a dálnic začalo opravovat silnici 1. třídy 37 mezi Osovou, Býtýškou a dálnicí D1. Náklady budou téměř 40 milionů. Práce skončí v říjnu. Jako první bude upravený asi 1,5 kilometru dlouhý úsek mezi Velkou Býteší a Osovou Býtýškou, řekl mluvčí ředitelství Jan Riedl.
3: Řidiči budou v tomto úseku projíždět Kivadlově podle semaforů. Projede tudy denně přes 10 000 vozidel, budou se tvořit tedy kolony. Proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch vozovky do konce srpna nejpozději.
2: Na částečnou zavírku naváže uzavření celé silnice. Práce se dotknou také nájezdů a sjezdů z dálnice. 60-letý Velšan Christopher Phillips byl odsouzen ke 2 letům a 4 měsícům vězení. To proto, že tělo své matky umístil do mrazáku a další 3 roky pobíral její důchod a další sociální příspěvky. Přišel si tak na více než 2 miliony. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů je čeká Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za 4. mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Šulc, český reprezentant, ale nejspíš kvůli zranění do duelu na Letné nezasáhne.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra očekáváme také jasno až polojasno, nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách pak kolem 30.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Marcela.
4: Kolony na dálnici D11 se rozjeli. Aktuálně se jede mezi Hradcem a Prahou plynule. S menším zdržením počítejte jen na Pražském okruhu, z Černého mostu na Ústí nad Labem. V Novopatské ulici popojíždí kolona ke Kbelské. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
2: Šťastnou cestu přejeme také my a po kolikáte 19. hodině je tady s vámi nadále Milan Bílek.
0: A Honzo, byly to hezké letní zprávy, musím tě pochválit.
2: Ale za co?
0: Mi tam, no ne, tak jako hezky jsi to řekl, povaha hezkých letních zpráv, ale chyběly mi tam houby, černá puma, případně Chorvatsko. Plánujeme to do dalších zpráv.
2: Uvidíme, co se stane, ale nechyběl tam Velšan, co dal mrtvou maminku do mrazáku.
0: To bylo morbidní. Tak my si dáme pro jistotu to Chorvatsko za chvilku a rozebereme to, o čem se píše v rámci vaší případné dovolené. Už za chvilku, ale teď muzika. Ariem si dáme taky Madonna, teď Louis Fonzi a Despacito. Hezké pondělí, hezké léto.

0: Najít svým Ingata Soláriem. Doufám, že i tahle kapela vám hraje do noty pro ten dnešní pondělní večer, který nám odstartoval. Tak o čem se píše v rámci okurkové sezóny? Samozřejmě o dovolených a rozebírá se, kde co je dobré, případně kam vyrazit. Možná jste na ty články taky narazili, články o Chorvatsku, zase jich letos docela požehnaně. A český internet v hlavní sezóně plní články zaměřené hlavně na aktuální ceny v restauracích, typy pro cestu autem bez kolon, případně přehled teplot moře a taky doporučené lokality na Istrii či v Dalmáci. Hlavně se, jak jsem se díval, rozebírají, kolik stojí jídlo, kopeček zmrzliny, třeba 2 až 3,5 eura, případně ubytování. Dále poradci se věnují tomu, v jaké dny je nejlepší jet autem, ideálně prý úterý až čtvrtek. No a cestovatelské weby samozřejmě publikují taky přehled nejlepších míst na Istrii, Makarské, případně na ostrovech. A víte, jaké místo v Chorvatsku vychází jako ze všech nejlepší, nejoblíbenější a kam se lidé nejraději vrací? Tak v těch oficiálních hodnoceních a recenzích turistů aktuálně vítězí istrijské město Rovinj, které dlouhodobě obhajuje prestižní titul šampion chorvatského turismu. Ale já si myslím, že vy samozřejmě máte i to svoje oblíbené místo, na které nedáte dopustit. Já samozřejmě na tu Rovinj, která je fantastická. A pokud vás náhodou čeká dovolená na jihu, to znamená, já pořád říkám v Jugoslávii, tak v Chorvatsku, tak si to užijte a i to je jako vždycky, i to je báječné, senzační. A v pořádku se nám vraťte tady na Frekvenci 1. Ať je to přesně podle vašich přání. Už za chviličku Petr Jablonský, který se taky vrátil z dovolené, byl včera, dáme si ho teď Poetika blízko.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Take My Breath Away. To byla ta velká vzpomínka na Top Gun s Tomem Cruisem. To byly Berlin. Taky slza bude Lhůta záručná, anebo Elton John a Dua Lipa Cold Heart. No a Petr Jablonský se ve velké formě, musím říct, navrátil za své dovolené, tak jaký byl včera? Koho jste chtěli slyšet?
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
2: Ahoj Petřo, Michal z Vysočiny, z Krucemburku.
1: Michale, já zdravím. S kým byste si rád pohovořil?
2: Tak s panem Babišem, jak by to šlo.
3: Ano, dobrý den, zdravím. Michale.
2: Ano, zdravím vás, pan Babiš. Chcel by som sa spýtať, že či máte ešte tie podniky na ten mesokombinát a tak podobne.
3: No, tak prosím vás, to vôbec, ako som to nikdy ani nemiel, to ani, ani neviem, co to je, si myslíte, ako, co myslíte, ako, neznám žiadne podniky.
2: No, ako výrobu parkov a podobne, viete, salami a tak, nevyrábate už?
3: Jo, tak vy myslíte ten výborný podnik, aha, no tak, tak samozřejmě, že ne vůbec, já z toho podniku nic nemám, až teprve umřu, tak potom až moje děti to zdědí a já už o to nemám žádný zájem.
2: Ale nemáte o to zájem, no to, to mi je jasné, protože ty vaše parky, ani ty salame, tak to už ani moje mačky nechcou žrát. Čo tam dáváte, prosím vás, do toho?
3: Počkejte, jak to je to nechceš žrát? Jak to, že to nechceš žrát?
2: No nechcu, prostě to nechci žrát.
3: A jsou nějaký rozmazlený, ne?
2: No tak jsou, no. Ale tak víte, nějaká... já když jim koupím párky, alebo keď si já koupím párky, že tak já jich zjem, ale keď mi mačka nad tím ohrně nos, tak čo mám si o tom myslet? Čo tam preboha dáváte do toho?
3: No tak prosím vás pěkně, to je z hlediska těch trendů, protože trendy jsou takové, že maso se nemá jíst. Máme být vegetariáni, takže a to je právě výhoda, že v těch párkoch není žádné maso. Takže jsou vhodné, jsou pro hodné pro vegetariány a pro biožravce a takže já radím vám, pořiďte si místo. Prosím vás, místo kočky si pořiďte kravičku, ta je vegetarián, kravička a kravička to bude chutnat. No, je to pravda.
2: To je super. No dobré, no tak si pořídím kravu, no alebo kozu, alebo něco.
3: Ano,
2: no.
3: Přesně tak. Jo, protože není správné, jako teď ten trend je takový, že se nemá jíst maso. My jsme ochránci zvířat, oni, já vůbec nevím, co to je, Agrofert vůbec, a oni jsou takový pokrokoví v tom masokombinátě, že zkrátka nedají tam maso, protože je to zdravější. Jo, ale teď už se na nic neptejte. No, tak naschledanou.
2: Dobře. Naschle.

0: Out of the Dark a Falco s námi taky v tom prvním večeru nového červencového týdne, který tady máme. Tak víte, co se hrálo před 30 lety? No, je to na chlup přesně a na co tancovala celá Evropa a celý svět. A myslím, že když to někdy někdo spustí, tak si na ten tanec vzpomeneme. No, byli to Los del Rio. Dorazili na přelomu července a srpna roku 1996 a bylo toho na celých 14 týdnů působení na prvním místě americké čárty, tak obrovské milionové prodeje samozřejmě. No a stanice VH1 řadí na první místo v žebříčku největších jednohitových hitů všech dob, čili Macarena, báječná vzpomínka, kterou pro vás budeme mít. Jinak po 20. hodině pro vás mám další letní hit, na který jsme vzpomněli, dáme si Roxette, ale prozatím do zpráv Dunbar, tady Depeche Mode nebo Heart Alone.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Lomikare, lomikare, do roka a do dne.
4: A kde pak lomikare? Ale mádle, mádle, do roka a do dne.
3: Je to tak na den přesně po roce tu s námi bude Jirka Mádl.
4: Tak se těšte.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pojďme na to, tady jsou zprávy a Honza Homolka.
2: Hezký večer, Blažek dál odmítá obžalobu. Na terminálech letiště slyší pravidla, hokejisté Kladna vyjeli na led. Bitcoinové kauze žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala Tomáše Jiříkovského, ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Pro všechny požaduje několikaleté vězení, například pro Blažka 6,5 roku. Vyplývá to z vyjádření olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna. Obžalobu obdržel krajský soud v Brně. Všichni aktéři s ní nesouhlasí. Nemá podle nich oporu ve vyšetřování. Hasiči v Královéhradeckém kraji odpoledne zasahovali u dvou větších požárů v přírodě. U Bačetína na Rychnovsku hořelo pole na ploše 200x200 metrů. V nepřístupném terénu a trutnovské městské části Libeč hořel les o rozloze 70x100 metrů. V obou případech hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Oba požáry dostali hasiči pod kontrolu do hodiny. Začala druhá polovina letních prázdnin, řada lidí se teprve chystá na dovolenou. Při balení příručního zavazadla je přitom potřeba počítat také s tím, že pravidla pro přepravu tekutin se na pražském letišti liší podle odletového terminálu. Upřesňuje mluvčí letiště Jiří Hanych.
3: V terminálu 2 máme k dispozici na centrální bezpečnostní kontrole CT rentgeny, které umožnily jaksi uvolnit limity na tekutiny. Díky tomu cestující, kteří odlétají z terminálu 2, si mohou vedle těch standardních 100 ml lahviček v sáčku do maximálně 1 litru vzít ještě jednu nádobu navíc, a to až do objemu 2 litrů.
2: Na terminálu 2 navíc cestující při bezpečnostní kontrole nemusí z příručního zavazadla vyndavat elektroniku ani tekutiny. Na terminálu 1 dál platí nádoby do 100 ml uložené v průhledném sáčku o objemu nejvýše 1 litr. Knihovna Václava Havla chce pokračovat pod novým jménem a zachovat co nejvíce projektů. Nebude již ale organizovat cenu Václava Havla za lidská práva. Rozhovory s Íránem probíhají a velmi brzy budou pokračovat, i když Teherán tvrdí opak, uvedl americký prezident Trump. Spojené státy nezruší blokádu Íránu, dokud nebude uzavřena dohoda nebo Írán nekapituluje. Hokejisté Kladna zahájili další část přípravy na novou sezónu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez Jaromíra Jágra. V roli hvězdných hostů z NHL se s týmem připravují také Daniel Vladař a Radko Gudas.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Také v úterý nás čekají tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší je mezi 34 a 39 stupni.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Aktuální informace z hlavních tahů pro nás má na frekvenci 1 Petra.
5: Dopravní nehoda 3 osobních vozidel se došetřuje na 17. kilometru dálnice D11 Hradce Králové na Prahu. Projíždějte opatrně. A zpozorněte na dálnici D2 na 36. kilometru. Stojí na krajnici odstavené porouchané osobní vozidlo z Břeclavy do Brna. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Tolik zprávy, také po 20. hodině s vámi na frekvenci 1 Milan Bílek.
1: Hezký večer, tak jako každý večer s vámi, tak jako každé pondělí s vámi, zdraví Miluše, ty mají dneska svátek. A za chvilku, já myslím, že udělám radost vám všem, kteří jste třeba rozpívali, když Roxette hráli How Do You Do, to je náš velký letní hit, který vám rádi připomínáme, posílám po zprávách Michala Hruzu a taky Gigi D'Agostino, teď L'Amour Toujours.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: Rozdáváme je celou sezónu a celé prázdniny. Kapela Roxette dorazila koncem 80. let a když jsme si mysleli, že ty jejich první hity jsou ty největší, tak jsme byli překvapeni tím, co dorazilo v roce 1992. How do you do? Celosvětový úspěšný poprokový hit o téhle švédské kapely, který se stal okamžitě velkou letní hymnou. Nedokážu spočítat, kolik jedniček evropských z toho bylo v tehdejších hitparádách, ale možná i vy si vzpomínáte na to, že v roce 2005 píseň úspěšně zremixovala, proslavila německá eurodance skupina Kaskáda. Ale my si dáme originál zpátky do roku 1992. How do you do?

0: Dorazili v létě roku 1992, byla z toho velká senzace, celoprázdninová Roxette, naše další vzpomínka na velký letní hit. Už za chvilku Police, Wakefield, taky Somber a Homebreaker.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

kapely Police, napsal samozřejmě Sting. A v období hluboké osobní krize a taky v okamžiku rozpadu jeho manželství a pod intenzivním tlakem médií. Je to tak, protože Sting v té době v 83. roce procházel velmi bolestivým a veřejně propíraným rozvodem se svojí první manželkou, herečkou Francis. A navíc situaci komplikoval fakt, že navázal vztah s její tehdejší nejlepší kamarádkou a vlastně svojí budoucí ženou Trudy. No a aby unikl pozornosti britských médií, odcestoval do Karibiku a uchýlil se na panství Goldeneye na Jamajce, shodou okolností na místo, které původně patřilo spisovateli Ianu Flemingovi, autorovi románu o Jamesi Bondovi. No a základní text a melodii Sting napsal přímo u pracovního stolu slavného Iana Fleminga. Vzniklo prý během půl hodiny to skvělé Every Breath You Take, na které jsme nezapomněli v dnešním večeru. Tak jsme v tom nejlepším, posílám bylo Joela Sugababes a teď jedna dovolená a Xindle X.

River of Dreams a to byl Billy Joel tady na Frekvenci 1. Tak možná i vy jste poslední dobou rádi za návštěvu v místech, kde je klimatizace a kde se dá jakž takž dýchat. Povětšinou v českých kinech to funguje, tak můžete tam klidně vyrazit a samozřejmě nejen za těmi ideální 25 stupně Celsia nebo 23 nebo kolik tam má být, ale můžete vyrazit i na filmy. A na co se nejvíce chodí, tak je to, jak se dívám, velkofilm Spider-Man z Bruce Nový den, historický snímek Odise a taky animované hity jako Mimoni a Monstra, případně Odvážná Vajána. No a z českých novinek jste taky lákáni na komedie Dovolená v ráji, nebo V českém ráji a Bardotky. To jsou ty největší letní prázdninové hity. Tak ať už vyrazíte na cokoliv, užijte si to a ať se dobře bavíte v tom vašem bijáku. Za chvilku Kim Appleby, Don't Worry, to je jistota Pink, anebo teď patříme k sobě na Frekvenci 1 i Olga Lounová.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, na Moravě padl rekord. Letiště má nového předsedu a Sparta se připravuje na Lyon. Teplotní rekord pro dnešek padl na 56 stanicích. Desetina pak má nové maximum pro celý srpen a nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Představenstvo letiště Praha zvolilo svým předsedou Radomíra Lašáka, který do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu na základě dřívějšího rozhodnutí ministerstva financí. Lašák bude odpovědný za strategické řízení a další rozvoj pražského letiště. Ředitelství silnic a dálnic začalo opravovat silnici 1. třídy 37 mezi Osovou Býtýškou a dálnicí D1. Náklady budou téměř 40 milionů a práce skončí v říjnu. Jako první bude upravený asi 1,5 kilometru dlouhý úsek mezi Velkou Býteší a Osovou Býtýškou, řekl mluvčí Jan Riedl.
3: Řidiči budou v tomto úseku projíždět Kyvadlově podle semaforů. Projede tudy denně přes 10 000 vozidel, budou se tvořit tedy kolony. Proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch vozovky do konce srpna nejpozději.
2: Na částečnou zavírku naváže uzavření celé silnice. Práce se dotknou jednoho i nájezdu a sjezdu z dálnice. Zhruba 1600 prvních odvedenců v Dánsku nastoupilo nově prodlouženou povinnou vojenskou službu. Ta bude napříště trvat 11 místo dosavadních 4 měsíců, informuje agentura Reuters. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů je čeká Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz, český reprezentant, ale kvůli zranění do duelu na Letné pravděpodobně nezasáhne.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Také zítra nás čekají tropické teploty, bude jasno až polojasno a přes den maxima až k 39 stupňům.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Petra.
4: S opatrností projíždějte na 17. kilometru dálnice D11, kde se došetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel z Hradce Králové na Prahu. A na dálnici D1 na 193. a půltém kilometru nepřehlédněte na krajnici odstavené porouchané vozidlo z Prahy na Vyškov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Tolika zprávy a také po 21. hodině s vámi na Frekvenci 1 pokračuje Milan Bílek.
1: Je to tak, hezký večer, tak slyšeli jste, zítra to bude velmi rozpálené. No a jak se dívám, tak 12. srpna to bude velmi zajímavé, protože příroda chystá dokonalou souhru okolností, která nastává výjimečně za život. Tak více za chvilku přidám taky letní hit od Ingrid, dáme si tu fotu. Teď Katy Perry.

0: to letní hit.
1: Další bych pro vás měl právě teď na Frekvenci 1. Vyrážíme do roku 2001. Tu je Futu obrovský taneční hit od italské zpěvačky Ingrid, který byl vydán právě na konci roku 2001. A okamžitě se to stalo celosvětovým trhákem díky tomu chytlavému akordeonovému rytmu a taky francouzskému textu. O čem se tam zpívá? No, o zklamání. Sliboval si slunce v zimě, ale poslal si jen pohlednici. Sliboval Mozart tóny, ale zbylo jen rozbité nádobí. Tak zpátky o 25 let. Tu je Futu a Ingrid.

Samuel 69 a to byl Brian Adams. Hezký večer vám přeji před půl desátou. Já se dívám, co nám nabídne měsíc srpen a co se hvězd týká a výjimečných úkazů. Tak prý něco, co přichází jednou za život a všichni bychom se na to měli důkladně připravit, protože nad našimi hlavami se odehraje jedno nebeské představení právě 12. srpna, které třeba astronomy přivádí do úžasu už nyní a příroda totiž chystá dokonalou souhru okolností, která nastává opravdu jenom zřídka. No a vše vypukne právě ve středu 12. srpna. Tento den se zapíše do historie jako jeden z nejkrásnějších astronomických zážitků a spojí se totiž dva výjimečné úkazy. Ještě než se setmí, tak zažijeme totiž dechberoucí předehru a v podvečer začne výrazné částečné zatmění slunce. To znamená, že měsíc pomalu bude ukrajovat ze slunečního disku a kolem 20. hodiny a 11. minuty dosáhne úkaz svého maxima, kdy zakryje neuvěřitelných 86 až 89% slunce. No a pak to přijde. Protože jakmile slunce zapadne, tak se začne rodit noc, na kterou se čeká. Bude totiž naprosto tmavá noc, která vlastně vytvoří jako takovou hezkou hru, protože jak bude tmavo a díky tomu, že tady budou Perseidy, tak budeme svědky dokonalého úkazu. To znamená, meteorický roj se předvede a ten vrchol Perseidů tady bude právě na toho 12. a 13. srpna. Všechno se to spojí hezky dohromady. Ono se mluví o tom, že to je jako poměrně jako mýtické, tomu se budeme věnovat v nějakých dalších večerech, ale připravte se na to. Jednak zatmění slunce a potom naprosto tmavá noc. No, tak ať nám to přinese jenom štěstí. Za chvilku Queen, Rihanna, We Found Love. A teď pro vás třeba hit Drop Dead. A tady je Olivia Rodrigo. Tak hezké pondělí.

0: Heaven for Everyone, to byly Queen s námi po půl desáté. Moc se těším na 22. srpna, protože dorazí kapela, pro kterou mám slabost, byl jsem na jejich dvou koncertech. No a jsou to OMD, tedy Orchestra Maneuvers in the Dark, které mám vlastně rád už od jejich nevzniku, od nějakého 83. roku. Tak kdyby náhodou jste chtěli, tak dorazí tahle kapela, která zažívá svoji velkou slávu a my je známe z těch novovlných hitů z let 80. Třeba Enola Gay, a to byl ten jeden z prvních velkých hitů, dál If You Leave. If you leave. I tohle myslím, že bude hrát 22. srpna na koncertu v areálu 7 v Holešovicích. Co je zajímavé, že jako support, jako předkapela, tam bude skupina Oceán, takže to myslím, že je vydařená kombinace. Jinak doufám, že dojde třeba taky na Dream of Me. Další songy. Tak pokud patříte mezi takové ty, kteří zastydli v první polovině 80. let a OMD je kapela vašeho srdce, tak se vám, myslím, nabízí docela zajímavá příležitost vidět tyhle pány, zejména zpěváky, je pořád jako v kondici, ve velké radosti a baví ho to a odehrajou se vždycky ty největší hity. Tak aby bylo dobré počasí, si přejme 22.8. OMD, Orchestra Maneuvers in the Dark. Už za chvilku Black Army of Lovers, taky tým Za to všetko láska. Můžeš ty.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
1: největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Blažek Ideál odmítá obžalobu. Odložení prověřování Turka je pravomocné a na Chrudimsku chybí doktoři. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V bitcoinové kauze žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala Tomáše Jiříkovského, ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Pro všechny požaduje několikleté vězení, například pro Blažka 6,5 roku. Obžalobu obdržel krajský soud v Brně. Všichni aktéři kauzy s ní nesouhlasí. Nemá podle nich oporu ve vyšetřování. Usnesení policie o odložení prověřování poslance Filipa Turka v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích nabylo v sobotu právní moci, uvedl šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta. Žalobce uvedl, že část obsahu nenaplnila skutkovou podstatu žádného trestného činu, část však ano. Šlo ale o příspěvky zveřejněné před více než 5 lety a v jejich případě je tak věc promlčená. Policie podle něj také dospěla k závěru, že Turek příspěvky psal. Na Chrudimsku chybí doktoři z mnoha oborů. Na jejich přilákání do regionu pracují města i kraj.
5: Například Hlinsko chce do města získat nové dětské lékaře. Nabízí jim dotace 300 tisíc korun. Žádat o ně bude možné od září do konce příštího roku. Další možností až 500 000 bezúročná půjčka pro lékaře. S Chrudimi zase píšou na zdravotní pojišťovny s žádostí o uzavření smluv. Samotné hejtmanství pak praktickým lékařům a zubařům nabízelo až 900 tisíc. Pokud si v kraji otevřou ordinaci pro dětské a dorostové psychiatry, pak má dokonce 2 miliony. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
4: Spojené státy zaznamenaly první 2 úmrtí na střevní nemoc cyklosporózu. Oba nakažení lidé zemřeli v Michiganu, který dosud registroval přes 11 000 případů nákazy, informují agentury AP a Reuters. Fotbalisté Plzně se v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy utkají s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Hapoelem Berševou a Červenou zvezdou Bělehrad. Pokud by Hradec Králové ve třetím předkole soutěže překvapivě vyřadil Bešiktaš, zahrál by si v play-off o účast v hlavní fázi s horším z dvojice Dynamo Zářeb Žalgiris Kaunas.
0: Frekvence 1.
4: Také v úterý bude vedro, jasno a polojasno, nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
6: Hezký večer do té úžasné letní noci, kterou tady máme, ale lehce po 22. hodině máme pondělí. No a pozítří tady máme Radiokem další zastávku na jihu Čech. Rád vás pozvu teď, Mili Vanilli, Jam & Spoon, taky Poetika, Půlnoc.
0: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

po 22. hodině. Rád vás pozvu taky na další radiokemp, který pro vás máme v kempu Pohoda u Tábora, tedy Roudnice u Soběslavy. A tam jsem skoro doma, takže kdyby náhodou, tak ve středu tam pro vás máme další parádu. Hlavním hvězdou bude Adam Ďurica. To znamená, že je pro vás opět od 19. do 20. hodiny. No a ten živák odpolední zejména s vámi pojede Luka Ponížilová, Míra Michálek a jako vždycky to bude to živé vysílání se soutěžemi v 18 hodin zapálení ohně, opékání buřtů a právě od 19. do 20. živák Adama Ďurici. Tak buďte na místě, v tomhle nádherném místě na jihu Čech, ze všeho nejlépe samozřejmě osobně, kdyby ne, tak vás zvu taky na to, že to pojede přes rádio, jako vždycky. Za malou chvíli Lucie Amerika, Vanessa May, Destiny a teď zase něco o létě, Next Summer, a to je velký talent Damiano Davis.

Amerika, to byla Lucie na frekvenci 1 z Tetu, naprosto správně. Já jsem si zrovna nedávno říkal, jestli ještě může dorazit nějaký hit, který by to léto pozvedl. Ten náš playlist, no a dorazil Baby Goodbye, úspěšný hit od německého DJ a producenta, který vystupuje pod jménem Ale Farben. A myslím, že to je ten nejoptimističtější hit letošního léta. A pokud vám to hned od prvních okamžiků bude nápadné, tak samozřejmě, protože úplně původně to je hit December, Oh What a Night, od legendární americké popové skupiny Four Seasons. Tohle se prostě povedlo. Baby.

Rose de la Vita, to byla Rose Ramazzotti. Mám rád slovo šlágr. Já myslím, že tohle slovo obstojí, když to přidáme k tomu velkému hitu tohohle slavného Itala, který tady byl po půl jedenácté. Tak Zlatý Slavík bude mít svůj velký koncert na Letné v pátek 7. Ale jak jsem si všimnul, ono už se to chystá právě teď a ono už se to připravuje na asi největší koncert, který tu myslím, kdy byl. Měl ho Michael Jackson, Stones a teď ho bude mít Marek Stracen. Takže kdyby náhodou Marek Stracený a Letenská pláň, 7. srpen a myslím, že tam dojde taky na představení novinky, tedy toho posledního hitu, který Marek dal dohromady. Obuj si mý boty teď.

vše, vše může tu být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Na Moravě padl absolutní rekord. Letiště má nového předsedu a fotbalisté Sparty se připravují na Olympic Lyon. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Teplotní rekord padl v pondělí na 650 stanicích. Desetina z toho má nové maximum pro celý srpen. A nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici. Tam bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Představenstvo letiště Praha zvolilo v pondělí svým předsedou Radomíra Lašáka. Ten do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu na základě dřívějšího rozhodnutí ministerstva financí. Lašák bude odpovědný za strategické řízení a další rozvoj pražského letiště. Ředitelství silnic a dálnic začalo opravovat silnici 1. třídy 37 mezi Osovou Býtýškou a dálnicí D1. Náklady budou téměř 40 milionů korun. Práce skončí v říjnu. Jako první bude upravený asi 1,5 kilometru dlouhý úsek mezi Velkou Býteší a Osovou Býtýškou, řekl mluvčí ředitelství Jan Riedl.
2: Řidiči budou v tomto úseku projíždět Kyvadlově podle semaforů. Projede tudy denně přes 10 000 vozidel, budou se tvořit tedy kolony. Proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch vozovky do konce srpna nejpozději.
1: Na částečnou uzavírku naváže uzavření celé silnice. Práce se dotknou nájezdů a sjezdů z dálnice. 60-letý Velšan Christopher Phillips byl v pondělí odsouzen ke 2 letům a 4 měsícům vězení. Tělo své mrtvé matky totiž umístil do mrazáku a další 3 roky pobíral její důchod a další sociální příspěvky. A přišel si tak více než na 2 miliony korun. Karolína Plíšková vstoupila do turné v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Oleksandrou Olejnikovovou 2x6-4. V dalším koleji čeká Ruska Mira Andrejevová. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů je čeká Lyon. Ten ještě nikdy neporazili. Za 4. mužstvo uplynulé sezóny Ligue 1 nastupuje Pavel Šulc, český reprezentant, ale nejspíš kvůli zranění do 1. duelu na Letné nezasáhne.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také v úterý nás čekají letní teploty. Jasno až polojasno bude nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách pak kolem 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.
3: Hezký večer vám přeji do těch posledních 60 minut dnešního rozpáleného srpnového dne a vypadá to, že hodně rozpálená bude i ta dnešní noc. Jak moc, ale záleží taky na vás. Tak si to pojďme užít. Pretenders, Boston, teď Miley Cyrus a Flowers.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

Well, Stand By You a byli to Pretenders na Frekvenci 1. Tak o počasí se baví dneska úplně všichni o tom, jak je nedýchatelno, jak bude horko. No a pozor, čerstvá zpráva, protože podle Českého hydrometeorologického ústavu bude zítra v úterý na Moravě s velkou pravděpodobností zaznamenána poprvé v historii měření v této oblasti teplota, která bude přesahovat 40 stupňů Celsia. Tak zase budou padat další rekordy. Za chvilku

Byli s námi na úplně prvním radiokempu v této sezóně skupina Opět a Radeček a jejich velký hit Praha. Tak za chviličku Bonnie Bianco a Pierre Cosso, balada Stay, teď Secret.

je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za

na vodě, a to byl Xind Lakes na frekvenci 1. Tak zítra nás čeká zase sportovní událost, kterou bude dobré sledovat. Zítra Sparta Praha, Olympique Lyon, úvodní utkání třetího předkola fotbalové ligy mistrů, start ve 20 hodin. To je jenom jedna z těch mnoha událostí, které nás čekají zítra, a při těch dalších chci být s vámi, tak zítra po 18. hodině opět naslyšenou. Dobrou noc až do rána. Teď je Anyone a Rock.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Blažek Ideál odmítá obžalobu. Odložení prověřování Turka je pravomocné a na Chrudimsku chybí doktoři. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V bitcoinové kauze žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala Tomáše Jiříkovského, ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Pro všechny požaduje několikleté vězení, například pro Blažka 6,5 roku. Obžalobu obdržel krajský soud v Brně. Všichni aktéři kauzy s ní nesouhlasí. Nemá podle nich oporu ve vyšetřování. Usnesení policie o odložení prověřování poslance Filipa Turka v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích nabylo v sobotu právní moci, uvedl šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta. Žalobce uvedl, že část obsahu nenaplnila skutkovou podstatu žádného trestného činu, část však ano. Šlo ale o příspěvky zveřejněné před více než 5 lety a v jejich případě je tak věc promlčená. Policie podle něj také dospěla k závěru, že Turek příspěvky psal. Na Chrudimsku chybí doktoři z mnoha oborů. Na jejich přilákání do regionu pracují města i kraj.
2: Například Hlinsko chce do města získat nové dětské lékaře. Nabízí jim dotace 300 tisíc korun. Žádat o ně bude možné od září do konce příštího roku. Další možností až 500 000 bezúročná půjčka pro lékaře. S Chrudimi zase píšou na zdravotní pojišťovny s žádostí o uzavření smluv. Samotné hejtmanství pak praktickým lékařům a zubařům nabízelo až 900 tisíc. Pokud si v kraji otevřou ordinaci pro dětské a dorostové psychiatry, pak má dokonce 2 miliony. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Spojené státy zaznamenaly první 2 úmrtí na střevní nemoc cyklosporózu. Oba nakažení lidé zemřeli v Michiganu, který dosud registroval přes 11 000 případů nákazy, informují agentury AP a Reuters. Fotbalisté Plzně se v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy utkají s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Hapoelem Berševou a Červenou zvezdou Bělehrad. Pokud by Hradec Králové ve třetím předkole soutěže překvapivě vyřadil Bešiktaš, zahrál by si v play-off o účast v hlavní fázi s horším z dvojice Dynamo Záhřeb Žalgiris Kaunas.
0: Frekvence 1.
1: Také v úterý bude vedro, jasno a polojasno, nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Na Moravě padl absolutní rekord. Letiště má nového předsedu a fotbalisté Sparty se připravují na Olympic Lyon. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Teplotní rekord padl v pondělí na 56 stanicích. Desetina z toho má nové maximum pro celý srpen. A nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici. Tam bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Představenstvo letiště Praha zvolilo v pondělí svým předsedou Radomíra Lašáka. Ten do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu na základě dřívějšího rozhodnutí ministerstva financí. Lašák bude odpovědný za strategické řízení a další rozvoj pražského letiště. Ředitelství silnic a dálnic začalo opravovat silnici 1. třídy 37 mezi Osovou Býtýškou a dálnicí D1. Náklady budou téměř 40 milionů korun. Práce skončí v říjnu. Jako první bude upravený asi 1,5 kilometru dlouhý úsek mezi Velkou Býteší a Osovou Býtýškou, řekl mluvčí ředitelství Jan Riedl.
2: Řidiči budou v tomto úseku projíždět kyvadlově podle semaforů. Projede tudy denně přes 10 000 vozidel, budou se tvořit tedy kolony. Proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch vozovky do konce srpna nejpozději.
1: Na částečnou uzavírku naváže uzavření celé silnice. Práce se dotknou nájezdů a sjezdů z dálnice. 60-letý Velšan Christopher Phillips byl v pondělí odsouzen ke 2 letům a 4 měsícům vězení. Tělo své mrtvé matky totiž umístil do mrazáku a další 3 roky pobíral její důchod a další sociální příspěvky. A přišel si tak více než na 2 miliony korun. Karolína Plíšková vstoupila do turné v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Alexandrou Olejnikovovou 2x6-4. V dalším koleji čeká Ruska Mira Andrejevová. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů je čeká Lyon. Ten ještě nikdy neporazili. Za 4. mužstvo uplynulé sezóny Ligue 1 nastupuje Pavel Šulc, český reprezentant, ale nejspíš kvůli zranění do 1. duelu na Letné nezasáhne.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také v úterý nás čekají letní teploty. Jasno až polojasno bude nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách pak kolem 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.

Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A pak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.